0: Baltského moře vytáhla ruský dron, oznámil polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Z nominace amerických tenistů vypadly před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami a nebo nízkou oblačností, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

Super.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš uvažuje o návštěvě Číny. Koalice podle Okamury směřuje k úsporám a klíčníci vyzvedli klenoty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Andrej Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Chováme se jako spojenci, kteří dělají biznis. Nevidím v tom problém, uvedl po schůzce s prezidentem. Dodal, že schůzky s ním budou podle potřeb ohledně pravidelných jednání na Hradě. Mluvil s Pavlem také o rozpočtu. Předseda motoristů Macinka by měl jednat s prezidentem samostatně, řekl také Babiš. A vycítil podle svých slov, že už je na to čas. A firmy se definitivně vzdal, řekl ke svému střetu zájmu ohledně Agrofertu.
2: Já jsem se ty firmy definitivně vzdal. Ano. A že tady samozřejmě dochází od asi úředníku komise k nějakým krokům na to, aby vlastně tady vy a opozice jste měli možnost se mě ptát na Agrofert. Protože se mě ptáte na Agrofert. Jako. A jsem se Agrofertu vzdál.
1: Koalice ANO, motoristů a hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD, včetně omezení dávek Ukrajincům. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek ráno.
3: Směřujeme k dohodě, k úsporám ve státním rozpočtu podle toho, jak si představuje SPD. Mluvíme samozřejmě o tom, že zásadně osekáme dávky Ukrajincům. Já jsem jasně řekl, že to podmínka SPD je úplně zrušit. Takže myslím, že jsme na cestě dohodnout se na kompromisu a další jednání bude ve čtvrtek brzy ráno zde na úřadu vlády. Směřujeme k tomu, že SPD by mohlo být tedy kompromisně spokojeno s tím, že se ve státním rozpočtu ušetří.
1: 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovítské katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského Hradu. Vstup je zdarma. Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotna přestat s útoky na cíle v Rusku, řekl prezident Zelenský. Šéf Bílého domu Trump poněco dříve oznámil, že Ukrajina a Rusko souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez kanadského obránce Aarona Irvinga. 30-letý hokejista odehrál v Dersu Pražanů 3 sezóny a nejvíce zazářil v předminulém ročníku, kdy v základní části dal 21 gólů a vytvořil rekord mezi obránci. Klub oznámil, že s ním už dál nepočítá.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
4: Z muziky.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Komise potvrdila přerušení platby Agrofertu. Babiš uvažuje o návštěvě Číny a v Itálii našli mrtvého Čecha. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na 6 měsíců přerušuje lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmu českého premiéra Babiše. Jde o platby ve výši 77 milionů korun. Premiér v reakci zopakoval, že se definitivně vzdal holdingu Agrofert. Premiér také po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Na Pražském hradě řekl, že cesta by měla být obchodní. Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají biznis.
2: My o tom uvažujeme, že navštívíme Čínu příští rok, protože nevím, proč bychom to nenavštěvovali, když všichni naši spojenci od Spojených států přes Francii, Itálii a všichni jako chodí do Číny a dělají biznis. Takže my jsme říkali, že děláme ekonomickou pragmatickou politiku a na druhé straně samozřejmě i investoři z Tajvanu jsou vítáni, ale jde o to, že se chováme podle toho, jak naši spojenci.
1: V červenci navštívil Čínu předseda sněmovny Tomio Okamura. Ztráta ovocnářů na tržbách súrody, kterou zničili jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 305 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek. Italští záchranáři v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl. Polská armáda z Baltského moře vytáhla ruský dron, oznámil polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami a nebo nízkou oblačností, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Dna vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

spěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí, letí.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš uvažuje o návštěvě Číny. Koalice podle Okamury směřuje k úsporám a klíčníci vyzvedli klenoty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Andrej Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Chováme se jako spojenci, kteří dělají biznis. Nevidím v tom problém, uvedl po schůzce s prezidentem. Dodal, že schůzky s ním budou podle potřeb ohledně pravidelných jednání na Hradě. Mluvil s Pavlem také o rozpočtu. Předseda motoristů Macinka by měl jednat s prezidentem samostatně, řekl také Babiš. A vycítil podle svých slov, že už je na to čas. A firmy se definitivně vzdal, řekl ke svému střetu zájmu ohledně Agrofertu.
2: Já jsem se ty firmy definitivně vzdal. Ano. A že tady samozřejmě dochází od asi úředníku komise k nějakým krokům na to, aby vlastně tady vy a opozice jste měli možnost se mě ptát na Agrofert. Potřeba mě ptát na Agrofert. Jako. A jsem se Agrofertu vzdál.
1: Koalice ANO, motoristů a hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD, včetně omezení dávek Ukrajincům. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek ráno.
3: Směřujeme k dohodě, k úsporám ve státním rozpočtu podle toho, jak si představuje SPD. Mluvíme samozřejmě o tom, že zásadně osekáme dávky Ukrajincům. Já jsem jasně řekl, že je to podmínka SPD je úplně zrušit. Takže myslím, že jsme na cestě dohodnout se na kompromisu a další jednání bude ve čtvrtek brzy ráno zde na úřadu vlády. Směřujeme k tomu, že SPD by mohlo být tedy kompromisně spokojeno s tím, že se ve státním rozpočtu ušetří.
1: 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovické katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vstup je zdarma. Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotna přestat s útoky na cíle v Rusku, řekl prezident Zelenský. Šéf Bílého domu Trump něco dříve oznámil, že Ukrajina a Rusko souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez kanadského obránce Aarona Irvinga. 30-letý hokejista odehrál v Dresu Pražanů 3 sezóny a nejvíce zazářil v předminulém ročníku, kdy v základní části dal 21 gólů a vytvořil rekord mezi obránci. Klub oznámil, že s ním už dál nepočítá.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Frekvence 1.
2: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
2: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
1: Tušíte, kde?

0: dnes se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký krytí střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Přejeme hezké úterní ráno.
4: Jsou to zprávy a Lucie Černá.
5: Dobré ráno, začíná výstava českých korunovačních klenotů, zatím jen pro školy. Tejca Zuna dnes Pavlovi představí kandidáty na jmenování generálů. Na D1 na Ostravu došetřují nehodu. Klíčníci vyzvedli z korunní komory v katedrále svatého Víta na Pražském hradě korunovační klenoty. Vzácné předměty budou ve Vladislavském sále ode dneška k vidění pro školy. Veřejnost je bude moci spatřit od této soboty do 28. září. A to zdarma vždy mezi 9. a 17. hodinou. Veronika Wolf, kulturní a programová ředitelka Pražského hradu, Frekvenci 1 řekla, co všechno letos uvidíme.
6: Každý rok vlastně chceme vyprávět nějaký jiný příběh, který se váže ke korunovačním klenotům, ale to má podtitul Habsburkové 500. A my vlastně chceme poukázat na to, že to jablko a žezlo, které jsou v tom, řekněme, setu, který se vystavuje, je z doby Habsburků. A letos mimořádně se vystaví i korunovační plášť.
5: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zunu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Prezident na návrh vlády povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty nebo hasiče dvakrát ročně. A to na den vzniku samostatného Československa 28. října a u příležitosti dne vítězství 8. května. Po 4 letech vyšetřování padla obžaloba v korupční kauze na dopravním odboru pardubického magistrátu. Před soud půjde bývalý vedoucí Vladimír Bakajsa a další 3 lidé. Obžalobě čelí také jedna firma. Podle detektivů 5 let ovlivňovaly stovky menších zakázek. Škoda přesáhla 24 milionů korun. Termín projednání obžaloby soud ještě neurčil. 62-letého houbaře, který se ztratil v neděli u Jindřichovic na Sokolovsku, našli policisté večer mrtvého. Po muži pátrali policisté, hasiči i speciální jednotky od nedělního odpoledne, když se nedostavil na místo srazu s kamarádem, se kterým byl na houbách. Muže našli policisté u obce Sprčina. Americkou televizní cenu Emmy ovládl v kategorii komedie seriál Widow's Bay. V kategorii drama vyhrál 2. rok za sebou seriál z lékařského prostředí Urgent. A cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis o milostném trojuhelníku. Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy i svůj 3. zápas ve skupině. Porazili Slovensko hladce 3-0 a mají jistý postup do 8. finále. 4. soupeřem českých volejbalistů ve skupině budou dnes mistři. 3 světa Italové. Zápas v Modeně začne ve 21 hodin a 5 minut.
2: Frekvence 1.
5: Počasí. Teď po ránu převládá zataženo s nízkou inverzní oblačností. Pozor si dejte i na mlhy. Teploty se venku drží mezi 8 a 12 stupni. Dopoledne se mlhy rozpustí a bude polojasno až skoro jasno. Teploty zamíří na 19 až 23 stupňů v Polabí a na jižní Moravě. Místy naměříme až 25. Vád bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: A pozor na D1 na Ostravu.
7: S opatrností projíždíte na dálnici D1, kde na 320. kilometru ve směru na Ostravu se došetřuje dopravní nehoda 2 nákladních vozidel. Vozidla jsou odstavena na krajnici a kolona se netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A po zprávách v 6 už máte na Frekvenci 1. Chtěl si zase zívnout. V průběhu zpráv to bylo 5x a teď už to bylo na malé.
3: To je hezké ráno. Chápete, člověk zlupko. Přijde srvanej do práce jako kůň.
5: Co jsi dělal v noci? Ty jsi zase dřel.
3: A Luzka místo, aby četla zprávy, tak mi počítá zívnutí. Zívání. V průběhu.
5: Máš málo kyslíku.
3: Jistě, to je neokysličený mozek.
5: A to je taky neokysličený mozek.
3: No, to musíš takhle před výkonem ho musíš okysličit. Že zíváš celé zprávy, dobře, aby si potom byla brilant. elegantní.
5: No, ale to by to nepomohlo evidentně.
3: No moc ne, no. Chybilo ještě pár.
5: Pár zívnutí. Tak dobré ráno.
3: Tak hezké ráno.
2: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 11 za 2 minuty, 6:45, přesný čas, co nás dneska čeká a nemine. Od toho jsou tady horoskopy paní Dagmar Lucké.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Lucké na Frekvenci 1. Krásné úterní ráno, milí posluchači. Vítejte u horoskopů. Svátek slaví Jolana, Jolanta a Dolores. Blahopřejeme. Slunce v Paně a Luna ve Štíru má energie na rozdávání. Víte naprosto přesně, čeho chcete v životě docílit i jak to dokázat. Máte vysoké nároky sami na sebe i na ostatní. Co čeká Pany? Co by vám dnes rozhodně nemělo chybět, tak to je odvaha a odhodlání poprat se s překážkami. Večer si najděte čas na duševní obětí. Váhy, věnujte pozornost všemu a čím se budete zabývat. Férové jednání je nutné. Štíři, Luna vám přeje. Budete sršet energií, nápady a taky optimismem. Díky svému nadšení budete velmi vyhledávaným společníkem. Střelci, zřejmě se překonáte. Budete se vrhat do nových činností. Ke změně jistých plánů vás přimějí nečekané události. Kozorozi, bez ohledu na to, jaký post zastáváte, nesnažte se prosazovat svoji vůli u jiných. Pokuste se spíš působit klidnou silou. Hrozí totiž výbuchy a hádky. Vodnáři, hodně bude záležet na tom, jak budete vnímat okolí. Soustřeďte se na detaily, které jste v minulosti ignorovali. Ryby, máte sklon brát život příliš vážně. V otázce případného neúspěchu můžete být až paranoidní. Víte, co se říká? Nic není tak horké, jak to vypadá. Berani, ať už se zabýváte fyzickou nebo intelektuální činností, obojí vám půjde snadno. Opatrní buďte ve finančních záležitostech. Víci, nejdřív povinnosti, pak zábava, to je váš cíl. Svižně vplujete do reality všedního dne. Blíženci, máte tendenci se věnovat hlavně svým problémům. Vůči potížím ostatních zachováváte neutrální postoj. Myslete i na druhé. Radci, vzhledem k tomu, že emoce vyjadřujete obvykle velmi dramaticky, můžete upoutat pozornost šéfa či naivních kolegů. Uvěří vám všechno. Lvi, napětí může vrcholit. Netlačte nic do extrému. Dnes je třeba dbát na vyvážený rytmus. S prosazením názorů můžete mít problém. Važte slova jako na lékárnických váhách. Milí přátelé, pokud očekáváte příliš mnoho, můžete být zklamaní. Spokojte se s málem a bude fajn. Berte život s humorem a neklesejte na mysli, alespoň pro dnešek. Přeji klidný a úspěšný den. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Fajn ráno na frekvenci 1. Nejvyšší čas jít do fóru.
1: Jdi do fóru!
0: Jdi do fóru! Mám tady fórek od Tomáše.
1: Uh-huh.
0: A jo.
1: Bude to jo.
0: Pamatuj. Dobrá žena bude stát po tvém boku i v těžkých časech. Aby ti řekla, že nic z toho by se nestalo, kdyby si ji poslechl.
1: Jsi dobrá žena.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: skupine se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014. Gratulujeme.

0: Ráno už jsou docela silné, zataženo a chladno k tomu takhle po ránu. Přes den si ale užijeme sluníčko a to docela dost, má být jasno nebo polojasno a ty odpolední teploty mezi 19 a 24 stupni.
1: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Minuta nás dělí od 6:30, krátké zprávy Lucie Černá.
4: Dobré ráno, pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina, což se odráží v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co na jaře zdražení oznámil E.ON a MND, se k ním koncem prázdnin přidal i ČES. Domácnosti budou muset zaplatit až o několik tisíc korun ročně více. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se pak otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do pondělí 28. září. Česká režisérka Viktorie Štěpánová na filmovém festivalu v Torontu převzala stříbrného studentského Oscara, kterého získala v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Volklore. Snímek se kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před dnešním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů a zároveň za skvělého člověka, se kterým se osobně vždy rád potkal. Uvedl to na webu West Hamu.
1: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: A ještě se podíváme na silnice.
6: Dopravní omezení při brzdě řidiče na dálnici D2 při příjezdu do Brna, kde kolona je mezi 3. kilometrem až 0. Zdržení je tam okolo 15 minut. A silný provoz při brzdě řidiče také na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde je kolona mezi 210. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohanka. Tam je zdržení okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitel silnic a dálnic Petra.
3: A hezké ráno, Frekvence 1 s vámi je 15. září a Lubka teďka přichází ze zásadní informace.
0: Ano, přesně 100 dní zbývá do štědrého dne.
3: Nech to.
0: Tak co, máš dárky?
3: Ježíš Maria, můžeš se uklidnit laskavě?
0: Ne, počkej, moje maminka 100% má dárky. A jo. Myslím si, že půlku jich má i zabalanou.
3: Ne, opravdu.
0: Jo, mamka moja je fakt, a tak ono asi kdybys měl velkou rodinu. Mm-hmm. A kdyby ti na ty Vánoce přijelo každý rok 20 lidí, tak jako se to děje u nás, já jako se sourozencema, našima dětma všema.
3: Takže musíš mít 20 dárků.
0: Prostě, tak prostě musíš mít 20 dárků a mamka je geniální, protože mamka jako taky nějak dokáže odhadnout, po kolik ty děti vyrostou. Takže ona pořizuje už i třeba, já nevím, ve výprodejích potom oteplovačky, že jo, a nebo tak. Takže no, počkej, schválně. Jako je moje mamka jediná, anebo je tady víc takových bláznů? Dejte nám klidně vědět. 736-300-444, kdo už má vánoční dárky?
3: Když jsem ráno vstával do rádia, tak mě nenapadlo, že budeme řešit to.
0: Vánoční dárky. Nemáš nějakou...
3: Co?
0: Nějakou vánoční?
3: Ještě toho trochu.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Jste nevděční, odvolávám dar bitcoinu, vzkázal Jiříkovský státu. Co vy na
2: to? Tak to je pozoruhodná kauza celá o sobě. Ne, on odvolal ten dar, což je jako právní úkon. Ale bitcoinová kauza je nejzajímavější tím, jaký ticho následovalo. A následuje to jako pozoruhodný. Protože, že se něco takového stane, je samozřejmě bizarní, že se to účastní stát takový obchodu, je kuriózní. No a teďko s dovolením se požádá nějaký pán o audit, pak se to zruší uprostřed toho. A ticho, to je jako unikátní, do Zimetry je taky ticho. Takže oni k vám budou chodit tahat vás na policii za to, že jste řekla, že Jardé vůl, a tady bude tichoučko globální. No to ale teda soudruzi, to tady dělat podruhý nebudem, tuhle rundu rudou.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 7:45, hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ranko.
0: Tak pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Jak mě tady Lucka osočovala z toho, ano, že prozívám celé zprávy, tak jsem si to studoval, to zívání.
1: Ano.
0: No a koukal jsem, kolikrát si v průměru průměrný člověk zívne za den. No, kolikrát by si asi tak typla?
1: Ty jo. Třeba 15krát.
0: 15krát typuješ. Lubka typuje, že si zhruba asi 15krát zívneme za den, takže záleží, jaký je počasí.
1: Jasně.
0: A kolik si toho vypila večer. Ale je to prostě průměr. Tak, zkuste si taky typnout a za chvilku se na to podíváme.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: si v průměru zíbneme? Zásadní no, otázka pro dnešní ráno. Takhle, já bych řekla, že pokud máš vedle sebe někoho, jako je Míra, kdo pravidelně zívá, no, tak zíváš taky častěji, protože se říká, že zívání je nakažlivý samozřejmě.
1: Ale je nakažlivý velmi, no, samozřejmě. No. I mezi zvířatama všude. Jo, jo, jo. To, nemáme to jenom my. A trošku si přestřelila, je to 5x až 10x fakt? Denně. A pokud je to víc, tak už to značí, že by tam mohl být člověče zdravotní problém.
0: Takže ty už si můžeš zívnout jenom 2x a potom k doktorovi.
1: Já, no přesně tak to je, ale... No, takže na to bacha, samozřejmě ono to může být. Často se v tom odráží prý psychické problémy, když zíváš víckrát.
0: Jo, jo, jo.
1: No, ale potom tam může být i začátek nějaký roztroušený sklerózy a tak. Takže se máš na co těšit, jsem ti chtěl říct.
0: Jo, tak abys na to nezapomněl, prosím tě.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: bude 7, Lubka přišla dneska se zajímavým tématem 100 dní do štědrého dne a řešila, jestli už má někdo dárky, mně to přijde šílený to téma.
1: Píše Katka, jo, na 736-300-444, krásné ráno, já ve výprodejích nakupuji celý rok, podle toho, co mě cvrnkne do nosu, co by se někomu líbilo, ušetřeno hromady peněz a nervů, než něco kupovat za drahu na poslední chvíli. Aha. Tak to je k těm vánočním dárkům.
0: Gizela píše, dobré ráno, já jsem ten blázen, ale mám 7 vnoučat a 6 pravnoučat, tak musím s předstihem nakupovat, když na něco narazím, beru.
1: No jasně, tak to je ta mamka moje, jo. Aha. Milá Lubko a Míro, myslím si, že v dnešní době všechno není až tak nutné už kupovat hned. Mhm. Dárky na Vánoce v září, to jsme dělali za totality, když bylo hodně zboží pod pultem, ale je to na každém, jak to má. Zažijte jak to má kdo? Jo, zažité, takhle.
0: Jasný.
1: Přeji vám hezký den oběma.
0: Tak.
1: Tak, Jana.
0: A konec s vánočním tématem, prosím vás. Jo?
1: Mírovi se udělalo.
0: Mně se z toho udělalo úplně nevolno.
1: Zima.
0: Dneska má být 24 stupňů, no. Odpoledne sluníčko, ještě si užít třeba nějaký ten výlet a tak. Takže žádný Vánoce ještě, prosím vás.
1: Ještě kolo dneska.
0: Pomalu, jo, pomalu. Dáme si jednu filmovou, hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: A nejlepší název filmu, který kdy byl vlastně.
1: Jo,
0: Bonnie a Clyde. A Bonnie a Clyde.
1: Bonnie a Clyde.
0: To se mě nepřekvapilo, kdyby to v té době socialismu občas tak někdo četl.
1: Četl, myslíš?
0: Bonnie a Clyde.
1: A Clyde, jasně.
0: Tak, máme pro vás peníze po 7. hodině. Pozor, padlo nám poslední slovo.
1: Ano.
0: To si probereme.
1: Takže máme nejenom peníze, ale úplně fungl novou větu.
2: Za stovku do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
3: 19. a 20. září.
2: Největší filmový svátek roku.
4: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No, tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
9: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
8: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
9: Tohle si nesmíš nechat ujít.
8: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
11: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dobré úterní ráno přejeme.
1: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
12: Dobré ráno, začíná výstava českých korunovačních klenotů. Policie má dostat novou pravomoc. Obchody by mohla zavřít až na 14 dní. Kolony hlásí D2 i D1. Ve Vladislavském sále Pražského hradu dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Výstava potrvá do 28. září a vstup je na ní zdarma. Veronika Wolf, kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Frekvenci 1, řekla, že je ale potřeba počítat s dlouhými frontami před vstupem.
13: Registrace není třeba. Pokud to vezmeme z minulého roku, tak ty fronty byly něco mezi půl hodinou a hodinou, takže odhadujeme, že to bude podobné i letos. My jsme zajistili pro návštěvníky možnost občerstvení právě v jižních zahradách, kde většinou právě je ta fronta, takže tam je jak občerstvení, tak jsou tam toalety.
12: Prezident Petr Pavel večer představil Andreji Babišovi koncept projevu pro zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. Vychází z námětu Ministerstva zahraničí a priorit zahraniční politiky, uvedl to Hrad. Prezident a premiér se také shodli na důležitosti koordinace zahraniční politiky a potřebě sdílení informací a výstupů z jednání. To se má týkat hlavně Ministerstva zahraničních věcí. Policisté by mohli nově až na 14 dní zavřít obchod nebo jinou provozovnu, která nabízí výrobky představující vážné riziko pro život nebo zdraví. Počítá s tím poslanecký návrh novely zákona o policii. V naléhavých případech by mohl policista zasáhnout ještě před odborným posouzením příslušného kontrolního orgánu. Ten by pak musel nebezpečnost výrobku potvrdit do 48 hodin. Píše o tom TNCZ. Nejvyšší soud Spojených států, ve kterém mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidlo pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami, které rozhodnou, kdo bude ovládat Kongres Spojených států. Tiskové agentury dnes píší o neúspěchu a porážce šéfa Bílého domu u nejvyššího soudu. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes odstartuje nový ročník hokejové extraligy. V předehrávce prvního kola se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále playoff. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Dnešní zápas začne v 6 večer. Zbývající duely prvního kola se odehrají zítra.
2: Frekvence 1. Počasí.
12: Teď po ránu nám venku převládá zataženo nízkou inverzní oblačností. Pozor také na mlhy. Teploty se venku drží mezi 8 a 12 stupni. Dopoledne se mlhy rozpustí a bude polojasno až skoro jasno. Teploty odpoledne zamíří na 19 až 23 stupňů. V Polabí a na jižní Moravě naměříme místy až 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
12: A ještě míříme na silnice.
14: Dopravní omezení při brzdě řidiče na dálnici. D2 při příjezdu do Brna, kde kolona je mezi 3. kilometrem až 0. Zdržení je tam okolo 15 minut. A silný provoz při brzdě řidiče také na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde je kolona mezi 210. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohanka. Tam je zdržení okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
12: Po zprávách 7 už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: Ano, jsme tu, přejeme 4 minuty po 7 hodině. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, to jsou šoky.
0: Jaký?
1: Televizní. Televizní šoky.
0: A myslíš ty informace, které se objevily.
1: Přesně. Marek Eben a Tereza Kostková končí ve Stardance.
0: Tomu se mi nechce uvěřit.
1: Naposledy.
0: Musím říct. Je to opravdu zvláštní.
1: Naposledy.
0: A jestli se tohle opravdu stane,
1: tak končí Stardance.
0: Tak nezávidím moderátorům, kteří to po nich převzou.
1: Ne, to musí přejít. Včera jsme to tak jako doma řešili, já jsem říkala, hele, tak jako já nevím.
0: Někdo že bychom to vzali, jste řešili?
1: Ne, někdo šikovnej, někdo mladej. Říkala jsem třeba Oscar Hess, že jo, šikovnej, mladej, vyhrál to, proč ne? No a jinak podle dnešního...
0: No, tak jako co?
1: Tak prostě mladá krev.
0: No dobře, tak pojďme dál.
1: A podle dnešního blesku po 16 letech končí i Prostřeno, tak jak ho známe, se má vysílat jen do konce roku.
0: A to by mě mrzelo, já mám ten pořad hrozně rád.
1: Jo, máš?
0: No, hlavně Špejděníčko.
1: Jo, já to vůbec... Já nevím, co je Šmejdeníčko třeba.
0: Šmejdeníčko je, že oni jsou vlastně pozvaný k někomu domů.
1: No, to vím.
0: Že, kde se vaří. A Šmejdeníčko je, že vezmou tu kameru a procházejí ten byt a koukají, jak to tam mají.
1: Jakože koukají, se nemáš nepořádek a tak?
0: To ani ne, ale prostě si to tam prohlídneš.
1: Prolezou.
0: A tady máte ložnici, tady máme pokoj. Aha, a tadle, no to je komora.
1: Tak pojďte, to bych tam nemohla.
0: No.
1: Ty jo, já bych si musela najmout uklidovou firmu.
0: Ale my jsme takovej národ, že jo, jako rádi koukáme. Proto my nemůžeme mít to, co mají v zahraničí, že nemají záclony.
1: No jasně.
0: Třeba když jsem žil v Anglii, tak tam záclony jako nebyly.
1: No.
0: A když jsem se procházel přes vesnici, neudržel jsem se, ale jsem civil dovnitř.
1: Nakukoval.
0: A koukal jsem, jaký to tam mají, co tam kde mají, víš?
1: Já jsem holka z města, jo, takže my jsme to měli úplně normální, že jsme neměli zatažený záclony, jo. Můj muž je z vesnice.
0: Furt zataženo.
1: A on, to bylo neskutečný, protože my jsme, a on, než jsem večer třeba rozsvítila, tak on úplně vyskočil a zatáhl ty záclony.
0: Rychle.
1: A já jsem říkala, tyjo, co by nám tady asi vykoukali? A on, no nic, to prostě musí být.
0: Jo, to musí, Lubinko, tak to.
1: Musí.
2: Míra Michálek a Lubka Poní.

0: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, přátelé, jsme tu opět tři. Dnes je tu s námi herečka, komička, zpěvačka, překladatelka Adéla Elbel. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Krásné ráno. Dcery, holky moje se vždycky ptají, kdo přijde. Tak jim říkám, že vy, a ta starší říká, jo, to je ta blondýnka. A ta druhá, ne, to je ta tmavovláska. Jako ráda měníte takhle účasy, barvy a tak?
3: Vlastně by mě to vůbec nenapadlo, že měním. Pro lidem připadá, že to dělám často, ale pro mě to jsou dost dlouhý období, ale ono se to na tom internetu zůstává dlouho.
1: Právě.
3: Já působím, že pořád měním vlasy, ale ne. To je, já už jsem 4 roky hnědovlasa, předtím jsem byla 3 roky blondýna, předtím celý život černovlasa.
0: A pojí se to s nějakými zásadními životními
3: prosím
0: zlomy?
3: Prosím vás, já vždycky říkám, že ne, že vůbec, ale ano, samozřejmě ano. Jsem jak takové to kliše, rozvedete se, jdete na blond. Ano, přesně tak to bylo.
0: Já byl v Turecku.
2: No a je to, je tmavovlasa Adéla jiná než blonděta?
3: Vlastně jo, protože jako blondýna, když jsem se přebarvila na blond, to je hodně tmavé, ještě jsem měla krátký vlasy, tak jsem působila takový přísný igráček, tak jako blond mi nevěřili ten můj způsob vystupování, tak jsem ho musela upravit. A jako hnědovlasa, což je vlastně moje přirozená barva, tak se cítím úplně normálně a teď jsem to opravdu já, milí posluchači.
2: Adéla Elbel, abyste věděli, kdo.
4: Frekvence 1.

0: A přátelé, zítra nás čeká rozloučení s Richardem Tesaříkem, který nás opustil.
1: Je to tak, no. V 11 hodin dopoledne ve velké obřadní síni krematoria v Praze v Strašnicích je ten pohřeb.
0: Ale tady z okna, je to tak.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme hrát o peníze.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Včera nám to padlo, jo? Adam Ďurica nás opustil. A
1: takže tam máme novou větu.
0: Ta věta od něj, mimochodem, pokud jste to nechytli od Adama Ďurici, zněla v plné verzi takto.
4: Keď idem hrať do Čech, tak sa teším na svíčkovou.
0: Svíčkovou? Aha. A jak to řekne česky? Proč ne svíčkovou?
1: No svíčkovou, to je strašně jakoby zajímavý, protože v podstatě oni úplně změnějí výraz, když začnou mluvit česky, Slováci, vlastně v té řeči. No tak jo, tak nová věta. Tentokrát tady je kapela Čechomor, František s Karlem.
0: No a k tomu telefon 257 400 a 3 devítky, tak uvidíme, kdo by chtěl. Kolik tam máme peněz, si říkala?
1: No jsi kolik tam moc, máme? Viď? No 500, když začínáme.
0: Jaký litránek. Jako úplně 5 kilo jenom, jo?
1: No včera to padlo u Jany s Vojtou, jako u nás je to premiéra dneska.
0: Pravda, tak dobrý den, tady Míra s Lubkou, kdo tam?
5: Hezké, dobré ráno, tady Petra.
1: Petro, zaregistrovala jste to včera?
5: Ano, slyšela jsem svíčkovou, čumila jsem.
0: Jo, měla jste jiný typ, jo?
5: No právě ti moderátory říkali hned, já teda svíčkovou nemusím, já taky ne. Tak říkala si, jo.
0: No tak pojďme na to, tady je skupina Čechomor.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
5: Proměny.
1: Proměny. Pojďme prověřit proměny.
0: Zkusme to, hrajeme o 500.
6: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět...
0: Není.
1: Přihodíme 500.
0: Tak.
1: No a už je tam 1000, už je to hezký.
0: Hrajeme příští hodině.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
9: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Komička Adela Elbel je dneska s námi na Frekvenci 1, doma tři dcery. To máte o jednu náskok přede mnou, teda musím říct.
1: Třeba to doženete.
0: Já točím úplně nevím, jestli chci všechny věci dohádat.
2: Já jsem taky nevěděla, ale můžu říct, že je to bezvadný. Strašně tak. Náročný, ale bezvadný.
0: Není přebabováno.
2: Jako pro mě ne, mě to vyhovuje, dobrá energie, ale ta nejstarší dcera je 21 a teď odchází studovat do Brna, takže bude míň.
0: No já myslím, že si můžeme pokecat, tak je ty starší 21, no.
2: Mm-hmm. No tak ještě dvouletou mám, takže mákněte.
0: No ono to totiž vypadá, že rodíte po dekádách.
2: Je to tak. První mají od sebe 10 let, první dvě a třetí je o 9. Tam jsem teda rok jako to uspíšila. Předběhla.
3: Tak teď už vnouče, ne, rovnou. Co?
2: Prosím vás, já nebudu. Já jsem velmi šťastná matka, ale že bych jako byla nějaká pečující, moje dcery vám potvrdí, že naštěstí nechodí na žádný rozhovor, jo. Trauma rodiny Elblovy.
0: Počkat, ale to možná pozvat. Starší 21, už se může rozhodnout sama, jestli chce přijít.
2: Určitě, i ta 11-letá může. No, takže já nejsem nějak extra pečující. Já jsem jako milující a baví mě ty děti, ale jako nejsem někdo, kdo peče a stará se a čeká na ty děti doma, no.
3: Možná i ta malá by mohla přijít. Já jsem viděl s mikrofonem někde pobíhat teďka.
2: Je to tak, jo? Ta to miluje, no. Jo? Ta by vás tady vyřvala a šla by.
0: Adela Elbel je dneska s námi na Frekvenci 1.
4: Ráno Frekvence 1.
5: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: nekonečný příběh.
1: Přeskoč to.
0: Je to tak,
1: když... s koněm přeskoč.
0: Ne, přeskoč sen s koněm. A můžu to přeskočit na koni. No nic, hele, máme za sebou rekordně teplé léto. Dokonce druhé nejteplejší v historii měření. A sucho nám zdraží jídlo. To je jenom takový titulek, který na mě vyskočil dneska v novinách, tak abyste byli v obraze. Jaké počasí nás čeká dneska, tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Dobré ráno. Dnešní počasí bude typické pro počasí období babího léta. V současné chvíli už ale hovoříme o takzvaném ludmilsko-matoušském babím létě. Po ránu počítejte s četnými mlhami a také s nízkou oblačností a s relativně nízkými teplotami. Den už bude doslova a do písmene zalitý sluncem. Bude jasno, maximálně polojasno a na většině území Česka nasvítí až 10hodinová délka slunečního svitu. A zatímco ráno je tady studené, tak v odpoledních maximech bude rtuť teploměru atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. V praxi to bude znamenat, že v maximech naměříme nejčastěji 19 až 24 stupňů. A víte, kdy vůbec období babího léta trvalo nejdéle, v jakém roce? Byl to rok 1959. Tenkrát slunečné a také teplé dny vládly neuvěřitelných 7 týdnů.
4: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.
1: Teď je přesně minuta po půl osmé, krátké zprávy. Lucie Černá.
5: Dobré ráno, prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zunu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům. Od soboty 19. září se otevře i veřejnosti. Lidé na indonéském ostrově Sulawesi možná už před 25 tisíci lety pravidelně užívali psychoaktivní ořechy. Naznačuje to analýza zubů dvou lovců a sběračů, ve které vědci objevili neobvyklé opotřebení a stopy látky s psychoaktivními účinky. Podle vědců může jít o nejstarší známý důkaz užívání drog lidmi. Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy i svůj třetí zápas ve skupině. Porazili Slovensko hladce 3-0 a mají jistý postup do osmifinále. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů ve skupině budou dnes mistři světa Italové. Zápas v Modeně začne ve 21 hodin a 5 minut.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
6: Vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel mezi 212. až 206. kilometrem u Holubic na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až žlutým kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. A porouchané osobní vozidlo ve zúžení blokující pravý jízdní pruh nepřehlédněte na dálnici D11 na 56,5 kilometru ve směru na Jaroměř. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
1: A zdravíme vás nejen za volant, přejeme hezké ráno. Dnes je 15. září. Pojďme si trošku proklepnout tu historii. Co ano. Tam máš?
0: Celosvětový úklidový den je dneska.
1: No, tak tím jsme nemuseli začít.
0: Jako,
1: že se to teda týká nás všech.
0: Přesně tak, taky je den Batmana. Ale pojďme se podívat teda na ta výročí, která tam jsou k tomu dni. Jo? Začátek plynárenství v českých zemích, rok 1847. V Praze úplně poprvé se rozsvítily plynové lampy. To je boží song.
1: Výtečný, co tak, dál?
0: Kulatiny, sedmdesátiny, slaví Saska.
1: Ale...
0: Vyhrál jsi někdy něco?
1: Vyhrál jsem, no.
0: V Sazce?
1: Minule jsem ti vyprávil, že mi hrál ten automat přes celý obchod, všichni se otáčeli a paní, vy jste vyhrál. A já, ježišimaria, byl to asi 1100 nebo kolik, protože ono to hraje potom, když máš takhle vyšší výhru. Jinak většinou ten standard, no, kolem 50-80 korun, ale možná mezi vámi máme nějakého rekordmana, tak klidně nám dejte vědět, kolik jste vyhráli.
0: A pak tady musím říct jednu historku. No. Tady jsme se bavili právě tady jako s tebou, ale posluchačům to říkám. Mm-hmm. To tu historku neříkám.
1: Dobře.
0: Rok 2005 a v Praze začala soutěžní část mistrovství světa v orbě. A Míra mi to říká.
1: V Praze zrovna?
0: Jo. Zajímavý. 29 zemí z celého světa.
1: Mm-hmm. A... Kde to bylo? Václavák? Nebo tak něco?
0: Ach, synku, orali si. Tebe to velmi pobavilo, že takové jako soutěže se tady u nás konají. A představ si, že tam byl můj strýc a můj bratranec tenkrát.
1: A soutěžili.
0: Jako fakt soutěžili. No. Mm-hmm. A to se soutěží v tom, aby ta brázda byla rovná, že jo. Jako brázda rovná je dobrý, ale ty konce, jako ty...
1: Jako ještě ta otočka na konci, jasně, že musí být ideální.
0: Ta otočka musí být, že jo. Ta otočka je rozhodující.
1: Mistrovství světa v orbě, tenkrát to vyhrál nějaký Přemysl.
4: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za nesnězené maso. Co vy na to?
2: A jak je pokutuje jako?
1: Naúčtuje jim 25 dánských korun, tedy na naše 81 korun navíc.
2: A co to je za drzost?
1: Když nedojí 3 a více kousků.
2: A co je to za drzost jako? To bude nějaká ekodrzost zase. Ale co vám je do toho, já jsem zaplatil, asi s tím jsem užel na hlavu a házet do dálky, když na to přijde.
1: No, tak možná tomu kousku, co jste nesnět, je to líto.
2: To myslím, že ne. Protože kdyby mu to bylo líto, tak by na ně muselo být vidět, že pláče. Jo. Nebo že si odešel stěžovat do kuchyně. Ne, ale jsou to takový uzurpační, myslím, zásahy do těch osobních svobod, které jsou zcela nepřijatelné. Tak to nedělejte, nemůžete to dělat. Jako já sám, to je vždycky Ivan Kysent a říká, že ona sní o tom, že bych dělal v letadle Varda, že jo? Co obsluhuje, jako?
1: Ne, to nechce nikdo.
2: Ne, ale ona říká, že si to neumí představit a vždycky mě hraje, jak někdo říká džus a já říkám, teď směl, hele, tam nebudu chodit každou chvíli.
1: Ano, tak to.
2: Furt nekřič, já o tom vím, no, počkej, až tam dojde to dlouhý, to letadlo, ne? Tak ona vždycky si přehrává scénky Kraus s Tevardem, ale proto to nemůžu dělat, jako já na to nemám vůbec nadání. No, já něco můžu dělat, něco ne, a něco je doslova nebezpečný.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. Přátelé, vyrazíme opět na cesty díky našemu kolegovi Tomášovi.
1: No ale dneska ta cesta bude v bílém plášti.
0: No zas nepřehání. Přátelé, odkládáte návštěvu lékaře specialisty, nechce se vám vyřizovat objednávání a potom trávit dlouhý čas v čekárně, to nikomu samozřejmě.
1: Ano, prostě tak trošičku flákáte tu prevenci a moc dobře to víte. No tak to je přesně to, co vám pomůže vyřešit blesk ordinace.
0: Tak Tomáš je tady dneska s námi. Tomáš míří do Brna, kde bude probíhat další blesk ordinace. Tome, zkus nám hezké ráno teda.
2: Tak ještě jednou krásné ráno i bez bílého pláště.
1: No počkej, ale bílé tričko máš.
2: Bílé tričko mám.
0: No, co se bude dít dneska v Brně?
2: Tak prosím tě, ve spolupráci s fakultní nemocnicí u svaté Anny na náměstí Svobody ve 12 hodin začíná již zmiňovaná blesk ordinace, což za mě je taková jako docela fajn akce, jo? Protože jsou tam, je tam spousty specialistů na jednom místě. Mm-hmm. To znamená, ty jdeš třeba z práce, jo? Nebo prostě jdeš po ulici, vidíš je tam a teď opravdu můžeš za nima zajít. Žádný čekárny, prostě klasika.
1: Žádná pohotovost, v klidu na svoboďáku.
2: V klidu na svoboďáku si zajdeš za doktorem a oni tě tam opravdu vyšetří. Jsou to lékaři. A když zjistí, že nějaký problém máš, tak ti doktoři ti rovnou vlastně jako napíšou doporučení k nějakému specialistovi podle toho, kde bydlíš. A teď jako těch věcí se tam řeší jako hodně, jo. Tam je hele, vyšetření mateřských znamenek. To se říká, že by každý aspoň jednou ročně měl absolvovat. Vyšetření zraku, klasika, my brejláci prostě víme, o čem je řeč. Vyšetření diabetu, kolik máme, jaký máme cukr, vyšetření plic, tlaku, poradna mozkových příhod a měření srdeční arytmie. Takže jako za mě spousty jako věcí, které jako člověk by o sobě asi od určitého věku už měl vědět.
0: No. Seš tady dobře?
1: Přesně tak. Hele, dáš se na modlení, pomodlíš se a vyrazíš.
0: Takže přátelé, další blesk ordinace dnes tedy v Brně za asistence našeho drahého kolegy Tomáše Fíly a samozřejmě Frekvence 1.
2: Je to tak a já jenom doplním, že kromě těchto těch věcí si tam třeba dneska zahrajeme bingo od ceny. To bude jako super. Bingo miluju, takže budeme tam hrát bingo. Bude tam taky jako blesk zóna, taková jako takový chillout zónička, kde se třeba hraje o kávovár. Fantastická věc, jako mě to baví. Hudební a pěvecký vystoupení během celého dne, takže za mě jako to bude takový jako velmi příjemný program, který ještě nám
0: takže
2: může
0: takže to není jenom doktor na náměstí, to je prostě...
2: Je to taková malá show.
0: No tak výtečně, takže dneska v Brně, přátelé, blesk ordinace na Svoboďáku a bude tam taky Tomáš, můžete se za ním zastavit.
1: Tome, šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Hezké ráno.

0: kolik výročí.
1: No.
0: Oktávka má 30, Super 25, ale pozor, 105 a 120 slaví právě dneska.
1: Kolik?
0: 50 let od světové premiéry.
1: Neuvěřitelný.
0: No, přesně před půl stoletím 15. září 1976 na strojírenském veletrhu v Brně.
1: Mm-hmm. Kdo neměl 120, jako by nebyl.
0: My jsme ji neměli. Typneš si, kolik tenkrát stála?
1: Škodovka?
0: Základní verzi, no. Ten 76.
1: Tak kolem 50 tisíc. Mm-hmm.
0: 56 tisíc v základu, který nikdo nechtěl, ale o 2800 byla dražší a měla třeba i otvírací okna vzadu. Ta levnější je neměla otvírací. Neměla pochromovaný kliky, neměla vlastně žádný chromový jako prvky vevnitř a hlavně neměla vzadu stahovací okýnka.
1: To je blbý, no.
0: Ta levnější. A jinak od 81. potom takový ty světla vepředu už nebyly kulatý, ale byly obdélníkový.
1: Jo.
0: No, ale tak dneska,
1: to jsou vzpomínky.
0: Dneska je padet, jo.
1: A Škodovka vždycky voní stejně vevnitř. Má takovou specifickou vůni.
0: Hm?
1: Vlastně všechny. A ta 120 taky, jako no, typicky. No. A já jsem jednou jsem takhle cestoval po Anglii a byla tam výstava veteránů. Hmm. A viděl jsem tam starou 120, která měla řízení na druhé straně.
0: Aha.
1: Tak jsem se na ní běžel teda podívat, jak to vypadá. A měla otevřený okýnka, tak jsem tam strčil hlavu a
0: stejně.
1: Natáhl jsem a bylo to i v té Anglii stejný.
2: Frekvence 1.

0: bude 8. Po 8 hodině pokračujeme na frekvenci 1.
1: Hlavně pro vás máme peníze a stále podle mě novou větu na tisícovku jsme přihodili a tentokrát vás trápí kapela Čechomor.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press. Patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
9: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dobré úterní ráno vám přejeme.
1: Zprávy a Lucie Černá.
10: Dobré ráno, začíná výstava českých korunovačních klenotů, zatím jen pro školy. Stíhačky NATO se střelily nad Litvou dron. Bouralo se na D48 ve směru na Olomouc. Klíčníci vyzvedli z korunní komory v katedrále svatého Víta na Pražském hradě korunovační klenoty. Vzácné předměty budou ve Vladislavském sále ode dneška k vidění pro školy. Veřejnost je bude moci spatřit od této soboty do 28. září. A to zdarma vždy mezi 9. a 17. hodinou. Veronika Wolf, kulturní a programová ředitelka Pražského hradu, Frekvenci 1 řekla, co všechno letos uvidíme.
11: Každý rok vlastně chceme vyprávět nějaký jiný příběh, který se váže ke korunovačním klenotům. A letos to má podtitul Habsburkové 500. A my vlastně chceme poukázat na to, že to jablko a žezlo, které jsou v tom, řekněme, setu, který se vystavuje, je z doby Habsburků. A letos mimořádně se vystaví i korunovační plášť.
10: Po 4 letech vyšetřování padla obžaloba v korupční kauze na dopravním odboru pardubického magistrátu. Před soud půjde bývalý vedoucí Vladimír Bakajsa a další 3 lidé. Obžalobě čelí taky jedna firma. Podle detektivů 5 let ovlivňovaly stovky menších zakázek. Škoda přesáhla 24 milionů korun. Termín pro jednání obžaloby soud ještě neurčil. 62-letého houbaře, který se ztratil v neděli u Jindřichovic na Sokolovsku, našli policisté večer mrtvého. Po muži pátrali policisté, hasiči i speciální jednotky od nedělního odpoledne, když se nedostavil na místo srazu s kamarádem, se kterým byl na houbách. Muže našli policisté u obce Smrčina. Nejlepší zásahový tým naší země je z Hradce Králové. Jeho členové porazili policejní kolegy z celé země.
12: Odolnost a zkušenost testovalo prestižní mistrovství České republiky zásahových jednotek, kde nechyběla ani mezinárodní účast. Pětice policistů z Královéhradeckého kraje nechala v široké plejádě speciálních disciplín všechny soupeře daleko za sebou. Zadání jednotlivých úkolů přitom zůstávalo až do posledních hodin před startem utajeno. Rozhodující tak byly především zkušenosti a právě těch má vítězný tým dostatek. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Stíhačky NATO v noci sestřelili v litevském vzdušném prostoru dron. Uvedl to na síti X tamní prezident, který poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět a komu patřil. Podle stanice LRT bezpilotní letoun nejspíš přiletěl z Běloruska a směřoval na západ. V Polsku zase kvůli útokům ruských proudových dronů na Ukrajině preventivně vzlétly stíhačky. Sparta může být bez trenéra. O Briana Priskeho má být zájem v Německu. Podle dánských médií si 49-letého kouče vyhlédl bundesligový klub Borussia Mönchengladbach. Tam o víkendu skončil hlavní trenér Polansky. Vedení klubu tak reagovalo na mizerný vstup do sezony, kdy Gladbach prohrál úvodní 3 bundesligové zápasy s hrozivým skóre 3-12.
9: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Po rozpuštění ranních mlh dnes bude krásně, polojasno až skoro jasno. Teploty nám zamíří na 19 až 23 stupňů v Polabí a na jižní Moravě může být místy až 25. A vád bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: A bouralo se na D48.
13: S opatrností projíždějte na dálnici D48 ve směru na Olomouc, kde na 37. kilometru došlo k dopravní nehodě. A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě do kolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
10: A je po zprávách v 8, to znamená, že na frekvenci 1 už pokračují Míra s Lubkou.
0: Měli jste Škodovku? Ty jsi z Mladý Boleslavy, to je povinnost.
10: Několik, celá rodina.
0: 120 dneska slaví 50, nevíš? Mm-hmm. Tu jste měli taky.
10: Taky.
0: Jo,
1: a měli jste to s těma kulatejma nebo s těma hranatejma?
10: S kulatejma.
0: A všechny měli, když jsou z Bulky. Tam se to rozdávalo zadarmo.
10: Ne, to zase prv.
0: No ale ze slevou velkou.
10: Velkou.
0: Za půlku třeba možná ne.
10: To si nepamatuju, ne. To bych lála.
0: Ne. Tak nelži. Tak 50 dneska slaví 120. No. Ty jsi tady zmiňovala, že ty nejlevnější verze hned na startu neměly vzadu kliky. Teda kličky na okna, abych byl přesný. A píše nám Jirka, že si myslí, že to byl model 120S.
1: Jako ten, který neměl kliky?
0: No, nebo 105S. Byl základ.
1: Hele, počkejte, já to můžu klidně najít, co to bylo za model.
0: A píše, že na export do Anglie dělali samozřejmě...
1: 105S, ano.
0: 105S,
1: bylo to 105S s 33-kilowattovým motorem.
0: To není moc teda.
1: A minimem chromovaných dílů, jednodušší přístrojový štít a nestahovací zadní okénka.
0: Mě hlavně na tom bavilo, že do toho hodně zasahovali kutilové, víš, do těch Škodovek tenkrát. Fakt? To hodně ladilo. My jsme měli tu první červenou a měla štětkou natřenou černou střechu, jako víš. Aby,
1: počkej,
0: to, aby
1: víš,
0: jako hezký.
1: Ale aby jako hezký.
0: Aby jako hezký.
1: Aby jako hezký. Víš, co mě pobavilo? Že jsi mohl
0: dokoupit?
1: Místo těch chromovaných klik jsi mohl dokoupit nadstandard. Mm-hmm. A to byl černý plast.
0: Černý plast, no a ty byly krásný potom.
1: Že měli i jako nárazníky v černém plastu.
0: No, to bylo něco teda.
1: A ty disky na kolech už neměly chromový, ale plastový.
0: Plastový,
1: a
0: přesně.
1: Bylo to něco.
0: No, to a je... barva musela být hezká, protože oni dělali hnusný barvy, že jo?
1: Prej i střecha se mohla dokoupit plastová, ty jo.
0: Plastová střecha?
1: No.
0: To se mi nějak nezdá
1: No. V tom článku je napsáno, jinde taková auta neuvidíte.
0: Pravda. Přátelé, stáli jste frontu na Škodovku tenkrát, protože to se spalo, že jo, normálně na chodníku.
1: Jako fakt se spalo na chodníku.
0: Byly pořadníky na to a těžce se k ní dalo dostat vlastně, no. Ale třeba tady máme někoho, kdo stál frontu na novou 120 tenkrát.
1: Rozsáhlá modernizace, které se začalo říkat M, to je normálně jak...
0: M-ko, no.
1: Jak tady, toto je až ale srpen 83.
0: No, ta už měla širší nápravy a vypadala líp, no.
1: Jo, vypadala líp.
0: To už bylo hezký auto, no.
1: No dobře, no, tak kdo tady stál, nebo kdo tady spal frontu na Škodovku? Dejte klidně vědět.
2: Míra Michálek
9: a Lubka Ponížilová.

0: Elbel, i s ní bychom mohli probrat vlastně první auto, když už tady vzpomínáme na ty Škodovky, ale to až za chvilku, protože teď tady máme reakci.
1: Ano, a píše nám dokonce Ondra, náš kolega Ondra Kubala. Taky si vzpomínám, že 120 hrála v akční scéně tehdy hodně slavného seriálu Profesionálové. A jak Míra mluvil o té vůni, tak to bylo úžasné sledovat, jak ten typický škodovácký zvuk zní v britském seriálu.
0: Dali jsme se i na ulici, jak vzpomínáte na Škodovky.
2: Škodovky se mi líbily, když nebylo nic jinýho, tak prostě se to člověku líbilo. My jsme v roce 89 si koupili úplně novou 120, která měla premiéru a měli jsme ji dobrých 15 let a byli jsme naprosto spokojení.
3: Měli jsme 110, byli jsme s ní spokojení, bylo to něco úplně jiného než Trabant. Kdyby se tak dlouho nečekalo za Komančů na ta auta, tak snad tu Škodovku máme i do dneška.
1: No máme... čekání a fronty, vlastně, promiň, ty jsi chtěl ještě...
0: Ne, vůbec, nic.
1: Tak ještě tady je od Tomáše, prosím tě, SMSka na 736-300-444 dorazila. Ahoj Lubko a Míro, žádný div, otec s bráchou se střídali ve frontě ještě na favorita, ale tomu se tenkrát nikdo nedivil, tenkrát se stálo na všechno, mrazák, televize, jízdní kola, nábytek.
0: To je hrozný. Chleba.
4: To nejlepší z muziky.

0: Adela Elbel je dneska s námi na frekvenci 1, první poločas rozpadu, teď Troje jediná. Mm-hmm. To jsou ty stand-upy, s kterými jezdíte?
1: To jsou, ano, moje celovečerní vystoupení a teď píšu třetí. Teď,
0: už třetí.
1: No,
0: není Troje jediná náhodou jako docela ještě mladá na to, aby se psalo něco?
1: Já jsem se rozhodla, že to budu točit po 2 letech, protože já objíždím velice pečlivě, pravidelně a jako rychle celou republiku, takže jsem si říkala, že tady ten první už je delší dobu, že budu jezdit s 2 vždycky.
0: Jo,
1: takže ten první odložíme a v únoru bude mít premiéru 3. speciál Áda na radost.
0: Mm-hmm. Takže byste třeba někam jela a dala si dvoják, jako jeden večer, Troje jediná, druhý večer.
1: Je to možný. Jo. Určitě milá města, milý kulturní ataše všech měst, výborný nápad.
0: Všechny je možný.
1: A ideálně odpoledná večera, ať můžu dom.
0: Jo, takhle.
2: Nespíte nikdy?
1: Já spím ráda.
2: Já ty přejezdy totiž nenávidím.
1: Fakt?
2: No, jako to vracení se.
1: To miluju, protože já mám ten adrenalin. Ježíš, cesta tam je taková podcast, ale
2: a pak jako našláplá, jo?
1: No, fakt. Tak já okamžitě dostávám zpětnou vazbu, ti diváci mi to vrací, takže já jsem happy.
2: Jo, to já ji rád dostávám na baru právě, tu zpětnou vazbu potom.
0: To se tak nemůžeš ale vrátit.
2: No právě.
1: Já se ráda vracím a řídím strašně šťastná.
2: Už se nechcem nikdy vracet.
1: Mě už není mizerně.
3: Tohle si nenechte ujít. V Áčkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Měl bych tu jednu chlapskou účtenku.
3: Chlapskou?
2: Jo.
3: Povídej.
2: Richard nám píše, jo? Lubko, ano. Míro, zdravím vás. Byl jsem přítelkyní donucen vyměnit své skvěle vyšlápnuté botky za nové.
3: Je, tak to chápu.
2: Tu větu zná každý chlap. Nejdřív od mámy, potom samozřejmě od ženy. Prosím tě, už to vyhoď.
3: Když ono se v nich tak dobře chodí, no. No píše, no, skvěle vyšlápnuté botky za nové. Pravda, ty starý už nebyly úplně čerstvý. Je tady dodatek.
2: Ale byly vyšlápnutý.
3: Ale dobře se v nich šmajdalo, ano.
2: Pořád ještě sloužili, že jo? Ale Richarde, dobrý den, tady Míra z Lubko.
3: Které rádio platí za vás?
4: No, Frekvence 1, kdo no, jde, že jo?
2: Když to říkáte, tak jo.
3: Ríšo, kde jsme vás chytli? Vy jste někde na cestách?
4: Jo, já akorát přijíždím do Plzně, protože tam mám nějakou schůzku. Ale už jedu v nových botách teda, no.
3: Jo.
2: Máte, jo?
3: Jak se v nich šmajdá? Blbě, co?
4: No, ono je to úplně na houby, protože já musím nosit takový speciální karbonový ortézy a než ty nový boty se podle nich trošku vytvarujou, tak to není úplně ideální, proto jsem se nechtěl znát těch svých uzených, ale fakt už to nešlo. No.
3: Jasně.
2: Uzený boty, tak teď už chápu, proč to ženě vadilo.
3: Píšete, že pracujete na jejich anatomickém přizpůsobení. No tak a půjdete v Plzni pěšky aspoň někam?
4: Jo, půjdu asi dneska počítám taky, že už jdu, tak to berli.
3: Jo.
2: No tak jo, Richarde, ať boty slouží, platí je za vás Frekvence 1, mějte se moc krásně.
4: Děkuju moc, mějte se moc hezky a hezký den.
3: 15 stovek v kapse.
0: Ráno Frekvence 1.
1: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: Nejelí to do nich mluvit.
1: To je zákaz.
0: Ať ještě
1: Kvínu
0: přesně,
1: se nemluví.
0: Přesně tak, do Kvínu se nemluví. Přátelé, věděli jste, jak se s náma počasí zahrávalo 15. září v minulosti?
1: Ne.
0: Tak třeba v roce 1574.
1: Tak to jsme fakt nemohli vědět.
0: V tento den padaly kroupy jako...
2: Omlouváme se.
0: Kroupy jako slepičí vejce padaly v českých zemích, jo. A v roce 1590taky.
2: To jsme taky ještě nežili.
0: Taky ne, jo. Ale bylo takový zemětřesení v zemích českých.
1: Zemětřesení, jo.
0: Jo, že to v Litoměřicích rozhoupalo velký věžní zvon a střechy praskaly.
1: To se mi teda taky nezdá.
0: No nic, tak dneska celkem nuda, no. Jasno, polojasno, sluníčko, 19 a 24.
1: A tohle nepřebiješ ani zprávama,
2: ne,
1: to
2: tak,
1: jako...
2: Tak je výrazný. Nějak, jakoby přejdeme, nebo...
1: Ale jako zkus to, ale máš to předem prohraný. Lucie Černá, krátké zprávy.
2: Hezké ráno, pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina, což se odráží v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, se k ním koncem prázdnin přidal i ČES. Domácnosti tak budou muset zaplatit až o několik tisíc korun ročně víc. Česká režisérka Viktorie Štěpánová na filmovém festivalu v Torontu převzala stříbrného studentského Oscara, kterého získala v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Volklore. Snímek se kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před dnešním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů a zároveň za skvělého člověka, se kterým se osobně vždycky rád potkal. Uvedl to na webu West Hamu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D48 ve směru na Olomouc, kde na 37. kilometru došlo k dopravní nehodě. A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Škodovka dneska slaví 50, teda 120, 105, abychom byli úplně přesní. Píše nám Libuška, ahoj Lubko Míro, můj manžel nedal na škodovku dopustit. Takže měli jsme MBčko tisícovku, potom jsme měli 120, Felici, Fabi i sedan, končili jsme na oktávy, ještě měl záluž na karok a už to nestih.
0: Ty jo. No. Hele, tak je tady zpráva od Lindy z Rokycan. Ahoj, pamatuju si škodovku z dětství, zelená, kulatá světla. Aha. A batohy jsme dávali do kufru vpředu, nevím, co to bylo.
1: No to bylo nějaký takový to GLSO podle mě, nebo tak něco. Ty měli kulatý světla vepředu. 4 teda.
0: A no. Počkej, a kufr vepředu měli který?
1: Všechny.
0: Všechny, i ta 120 taky, jo, měla kufr,
1: jo,
0: vepředu.
1: Motor,
0: jo,
1: vzadu a kufr vepředu, do kterého se prdla i svešlo.
0: Jo, to já si pamatuju.
1: Odvíral se do boku, nešel docvaknout potom, když tam to...
0: Tak hele, to asi strejda Albert měl, no? Stejný auto, protože taky bylo zelený. Ono v těch barev moc nebylo, ne? Ta škodovka byla prostě zelená.
1: Zelená, červená.
0: A taková béžová.
1: Béžová, hnusná, hnědá, aha, hnusná, aha, ještě aha, modrá. No.
0: Béžová. A taky jsme dávali batohy jako dopředu. Ti z nás, co měli štěstí a jasně, mohli jet ze strejdou Albertem. Ti, co nejeli ze strejdou
1: tak
0: Albertem,
1: jeli na kole.
0: Jeli na kole.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Nejoblíbenějším smajlíkem je ten z proudy slz. Podle jejich používání můžeme odhadnout i věk. Co je to?
2: Nevím, já se ve smajlících tak nevyznám.
1: Neposíláte tohodle, jak pláče?
2: No, já posílám takovýho, který mě napadne. No. Jo.
1: Tak,
2: ono to vždycky nabídne to, tak jo, tam vyberu, tak, ale jako nedávám tomu velkou péči. A když jsem línej to hledat, tak tam dám jenom dvojtečku a omlčku a závorku.
1: Tak tohle je takový jako uplakánek a nejvíc ho používá generace Z. To jsou lidi, kterým je dnes něco kolem 30 let.
2: No, tak to tak bejvá, že to je takový generačně oblíbený. No. No, on je ten smíšek, přejde.
1: No ne, on tenhle ten právě pláče. Tenhle ten je ufňukaný.
2: Jo, tenhle jako, já myslel, no, že se směje až pláče.
1: Ne, tohle ten je jako... No,
2: jako smutný.
1: No, ten má proudy slz, ale oni ho používá jakože smějící. Aha. To je právě to, co používáme třeba my ostatní, jako tak ten vypadá prý, že je zlomyslný a tenhle ten pláče smíchem. Jo, ale on se nesměje, on jenom pláče.
2: Jo, jo, no tak oni si myslí, že pláče smíchem možná, no tak oni už možná nerozpoznají ten rozdíl mezi pláčem a smíchem. Taky možný, nevím. Já nejsem žádný odborník na generaci Z a nehodlám ji studovat.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: dnes s námi na frekvenci jedna Adéla Elbel. Dneska tady máme jedno zajímavé automobilové výročí. Přesně před 50 lety se na veletrhu v Brně představila legendární 105, jo, respektive 120, abychom byli v obraze. Měli jste doma škodovku?
1: 120.
0: Dáči. A honorace, macha.
1: Jo, pozor.
0: Snad pozor. Ještě kombíka řekněte.
1: To nevím, protože mě auto tak strašně nezajímala, že vůbec netuším, ale měli jsme červenou dáči a škodovku mám ráda. Hodně.
2: A na svoje první auto úplně si vzpomenete?
1: No, to je škodovka, protože já řídím teprve 3 roky. Já jsem paradoxně jako si udělala řidičák až před 3 lety a jezdila jsem vlaky.
2: Vidíš, Míro, že nejsem jako jediný exot, jo? Já jsem se to taky dělala takhle pozdě.
1: Ale to já hodně cestovala do toho, jo? Pořád na nějaké vystoupení, různě mě vozili kolegové a vydržela jsem to dlouho, ale pak jsem... sešlo se to s tím třetím těhotenstvím, kdy už mi došlo, že to už nejde.
0: Potřeba. A byla jste velmi zodpovědná v té přípravě. Třeba Lubka si, když usínala, tak si zkoušela šlapat na spojku pod peřinou, na brzdu.
1: Já jsem si uvědomila, že se mám ráda už a že ve svém věku se nebudu učit spojku, brzdu, plyn.
0: Automatikně.
1: Takže mám řidičák na automat.
2: Už jako přímo, jako řidičák.
1: Přímo řidičák, no, takže vlastně mám trošku...
0: A tam jako razítko, automat?
1: No, tak ano, ano, je to jak ZTPčko.
0: Můžete parkovat na speciálních místech.
1: Jasně.
2: Adéla Elbel dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvenci.

0: Určitě. Nesmí nám chybět.
1: No.
2: Pivo.
1: Pivo. No pojďme to prověřit.
3: Jsme to hrajeme o tisícovku.
0: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Není to pivo. Není. No jo, to
1: není.
3: Tak příště, až tam bude víc peněz, tak se ozvěte, jo?
2: Jo, zkusíme zase.
1: Zdravíme do Radkovy Lhoty.
3: Naslyšenou, hezké ráno. Tak pětistovka, pojď. Ono to bude.
1: Jo, no 15 stovek, vidíš. Za ráno, to je dobrý.
3: Hrajete dnes dopoledne.
4: Poslední slovo.
5: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: S vámi, jak jsme tady sadělu, řešili ten automat, tak přišla ještě reakce od Jirky, který píše, ano, je to řidičák s harmonizovaným kódem pro řízení pouze automatu. Pro lidi na 30 není nic lepšího.
1: Hele, jako já jsem o tom taky uvažovala. Mm-hmm. A právě jsem chtěla taky automat a pán mi říkal, že by mě to stálo víc, že jako řidičák na automat je dražší, když to děláš, mm-hmm. že on by si musel půjčit nějaký auto.
0: Jo, když jsi dělala papíry.
1: Když jsem se dělala papíry. A on se na mě podíval a říká, šijete na stroji? A já, jo, tak to půjde.
0: Jo. A teď tam je jenom jeden pedál.
1: No ale máš tam zpátečku, že jo?
0: Jo.
1: Jenom teda máš ji jako nahoře, máš ji na ruce, ale no, zpátečka vidíš. Tam je.
0: A měl pravdu, jde měl. To. Jako není to úplně ideální.
1: Občas to dře, ale jde to.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je tady Lucie Černá, hezké ráno.
9: Hezké ráno, poslanci dnes začnou jednat podle nových pravidel. Tejca Zuna dnes Pavlovi představí kandidáty na jmenování generálů. D48 na Olomouc stále blokuje nehoda. Poslancům ode dneška platí nová pravidla jednání ve sněmovně. Nově bude například platit limit pro navrhování změn programu schůze a naopak se prodlouží čas na schvalování ve sněmovně.
10: Novela jednacího řádu sněmovny by měla omezit obstrukce. Poslanci a poslankyně s přednostním právem budou moct mluvit maximálně 30 minut, řadoví zákonodárci 5 minut. Rozšíří se taky čas na schvalování zákonů. Doteď sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. První schůze sněmovny, která se bude řídit novým jednacím řádem, je naplánovaná na příští týden. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
9: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zunu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Prezident na návrh vlády povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty nebo hasiče 2x ročně. A to na den vzniku samostatného Československa 28. října a u příležitosti dne vítězství 8. května. Vojenské lesy a statky společně se 13. dělostřeleckým plukem pořádají 4. ročník brdského stromsázení. Proběhne v sobotu u zaniklé obce Velcí nedaleko Jinců na Příbramsku. Cílem letošního ročníku je ukázat, že péče o krajinu nekončí výsadbou nového lesa. Dobrovolníci se budou moci zapojit nejen do výsadby stromků, ale také do budování drobných tůní a takzvaných přehrážek. Developer chce od Hradce Králové 100 miliony jako odškodné. Město ho prý pomalou prací připravilo o peníze.
11: Společnost, která chtěla na okraji krajské metropole rozjet projekt nového obchodního centra u dálnice, požaduje v předžalobní výzvě 322 milionů korun. Přesně natolik vyčíslila své dosavadní ztráty. Navíc, pokud se projekt, který se připravuje už 16 let, nepodaří rozjet, bude prý škoda víc než 1,5 miliardy. Město obvinuje z průtahu, kvůli nímž firma dosud nemohla začít se stavbou nákupního centra. Radnice takový požadavek rozhodně odmítá a takovému nátlaku prý rozhodně neustoupí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Americkou televizní cenu Emmy ovládl v kategorii komedie seriál Widow's Bay. V kategorii drama vyhrál druhý rok po sobě seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis o milostném trojuhelníku. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes odstartuje nový ročník hokejové extraligy. V předehrávce prvního kola se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále playoff. Do finále tehdy postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Dnešní zápas začne v 6 večer. Zbývající duely prvního kola se odehrají zítra.
12: Frekvence 1. Počasí.
9: Po rozpuštění ranních mlh bude dneska nádherně slunečno, polojasno až skoro jasno. Teploty nám zamíří na 19 až 23 stupňů v Polabí, tedy u nás, a na jižní Moravě místy naměříme až 25.
12: Frekvence 1. Doprava.
9: A ještě míříme na hlavní tahy.
13: Z opatrností projíždějte na dálnici D48 ve směru na Olomouc, kde se na 37. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 26. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dál
9: A přesně 9:05 vstupuje do vysílání Frekvence 1 Miloš Pokorný.
14: To je hezký, vstupuje. A už vstoupil. Přátelé, hezké ráno, máme úterý 15. září, jsme v polovině září, ten je skutečný. A Jolany mají dneska svátek, všechno nejlepší, my si teď zahrajeme. A pak se podíváme na jedno poměrně zásadní výročí. A myslím, že se týká takřka každého z nás, aspoň jednou si myslím. A už nebudu fabulovat, nechme to později. Hezké ráno z Frekvence 1.
12: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak já jsem říkal, že se podíváme na jedno výročí, které se nás vlastně každého tak trošku dotýká. Někoho víc, někoho míň, ale minimálně jsme o tom vždycky všichni nějakým způsobem věděli a slyšeli. Tedy 15. září v roce 1956, tedy před 70 lety, poprvé slyšeli tehdy českoslovenští občané o společnosti Sazka. Prostě Sazka nebyla předtím a bylo to nahnutý, protože tehdejší režim čili především stranici, nechtěli, aby se po měně jakkoliv sázelo, tak řekli, že veškeré loterie, kromě sportovních teda typů, výsledků na sport se sázelo, takže se oficiálně zruší. Jenže samozřejmě, když se něco ruší, tak vzniká černý trh a lidé chtějí sázet. Chtějí sázet jako pro radost, jen tak jako někdo tomu trošku víc propadne, ale prostě vždycky se sázelo, sází se a sázet bude. No a tehdy oni řekli, ne, sázet se nebude, to prostě do morálky správného občana Československa nepatří. No ale pak zjistili, že se sází všude na černo a že to potřebují mít pod kontrolou. Takže podle západoněmeckého vzoru tehdejšího povolili sázení. No a vlastně díky tomu vznikla Sazka. Byly to různé takové jako kroky, na co se nejdřív sázelo, pak v roce 1967 se objevil takzvaný mates. Já si ho bohužel jako dítě pamatuju, nebo bohužel díky tomu věku, kdy se prostě tahly takový ty matesové z toho bubnu a tam se hrálo o peníze. No v každém případě jako je to 70 let historie, která se dotýká každého z nás, protože vždycky, když někde zapadne někdo televizi, tak určitě si všim, že se tam něco losuje, nebo někde si všim nějakých jako kampaní na sázení. No takže, přátelé, 70 let Sazky, dneska se Sazka už jmenuje jinak, přejmenoval se, princip zůstává stejný, takže mě zajímá, jestli jste někdy, nebo jak často vsázíte, pokud vůbec vsázíte, pokud vsázíte, tak vlastně proč, jestli je to hec, nebo opravdu věříte, že vyhrajete, nebo vás to jenom baví. Takže telefon do studia je 257-400-999, SMSky 736-300-444, můj Instagram a nebo taky naše aplikace, kdy prostě namluvíte do 30 sekund aplikaci Frekvence 1 váš vzkaz a my do toho nevstupujeme. Takže téma je jednoduchý, sázíte proč, ne, ano, někdy, možná, anebo vyhrál jsem, to by mě bavilo. Hezké ráno.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
7: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali...
2: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
2: 2017. Gratulujeme!

Píše mi Karel, ahoj Miloši, já jsem nikdy nic nevyhrál, ale sázím rád, je to takový hec a co kdyby náhodou, jak se říká, když je štěstí unavený, vím, jak to je, tři tečky. Jasně, a tady mi píše Markéta, sázím tu a tam, baví mě to, když na to vzpomenu, vsadím, vyhrála jsem jednou pár korun, ale mám v okruhu známí, kteří opravdu vyhráli větší částku. No, takže přátelé, stále platí telefon do studia 257 400 996 736 300 444, nebo jak jsem říkal, můj Instagram, po případě apka, kde můžete namluvit. Bavíme se o tom, že Sazka slaví 70 let, bavíme se o sázení, o tom, jestli jste to někdy zkusili, a vlastně i o té historii, jak to začalo, že se začalo sázet na sportovní, a pak tehdejší vláda to prostě, jak se říká dneska, katla a pak to zase dala zpátky, protože pochopila, že se sázet bude i na černo. Takže má to bohatou historii a já si jako dítě pamatuju různé loterie, ale vždycky to tak bylo. Hezké ráno.

0: Lucie Černé, tady malé zprávy na frekvenci 1. Lucie, sázíš?
1: Ne.
0: Vůbec? Ne. Vůbec nesázíš?
1: Jenom při výběru partnera, na jistotu.
0: A ta loterie, co?
1: No to je.
0: A máš bingo doma?
1: Ale zatím to vypadá, že jo.
0: Máš doma bingáčka. No tak gratulace.
1: Děkuju
0: moc. Tak Lucie vyhrála, přátelé. Dneska nesázejte.
2: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu. O novinkách pražské plynárenské.
3: Už dnes v 16.40.
2: Jen na frekvenci 1.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
5: Dobré dopoledne, 9:30, krátké zprávy. Národní centrála proti organizovanému zločinu dnes ráno zasahuje na radnici v Nymburce. Podle deníku jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Zjišťujeme podrobnosti, více ve zprávách v celou. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobil bylo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn navíc pokračuje. Ve Vladislavském sále Pražského hradu začala před půl hodinou výstava českých korunovačních klenotů. Návštěvu na ní má rezervovanou přes 300 škol. Od této soboty bude přístupná i veřejnosti. Vstup je zdarma. Další kuřecí maso původem z Rumunska obsahovalo bakterii salmonely, zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Stejně jako v případě z minulého týdne odebrala maso v řetězci Lidl. Protože šlo o chlazené maso, není už v prodeji, ale lidé je mohou mít doma zamražené. Inspekce lidem důrazně doporučuje je nejíst. O trenéra fotbalové Sparty Briena Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Podle dánského tisku je kouč Pražanů jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A hromadná nehoda teď blokuje Pražský okruh.
6: Skolenou z důvodu velmi silného provozu a dopravní nehody 4 vozidel na 23,5 kilometru v levém jízdním pruhu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 26. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě do kolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.

0: No tak přicházejí úžasné vaše reakce. Ahoj, sázím, když je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy ve fotbale. Letos poprvé výhra, sázka na vítěze a ze stovky bylo něco přes 800. To potěšilo. Jinak sportka občas, tam se vklad občas vrátí. Silvo, děkuju. Miloši, já sázím už 50 let. Něco bylo, sázím pořád třikrát v týdnu, tak pozor, tak to už je vášeň, to říkám já. A koupím si i los, tam mám štěstí, jsem závislá, horší jak droga. Miluška, no tak tady slovo drogy nesmí padnout, že víme, že vždycky je tam napsáno něco jako, že sázet jako v rozumné míze, nebo prostě žádný hazard. Takže Miluško, opatrně s tím. Tak, dobrý den. Moje sestra v roce 1968 nechala stavět garáž, jak říkala, v uvozovkách na kolo a jiné krámy a vsadila mates. O tom jsme se bavili, jsme se tahali za ty ouška. To mě jako dítěti hrozně imponovalo a hrozně jsem chtěl vytahovat ty uši. Tiket schovala, vyhrála 58 900, koupili si novou Škodovku, no v té době vyhrát 59 000, tak to je dneska jako, no to už je slušná cena. A taky za to byla Škodovka, dneska by za to nebyla. Od té doby sázím a nic. Vaše stálá posluchačka z Jižní Moravy. Děkujeme moc. No a ještě za chviličku dáme další vaše reakce. Já jsem se podíval ještě víc do historie, tam je ještě zajímavá věc. Možná víc, ale ta jedna mě zaujala. V každém případě jsou to věci. Když si vezmete, že tenkrát, když někdo vyhrál 60 tisíc, tak to jste nemohli nikde ani říct. Jako, no, to prostě, dneska by za to byla hezká večeře. Kamarády.
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: Come on, yeah.

mám na další vaše reakce, tak jedna věc z historie, která mě zaujala. Už v roce 1948 vznikla státní sázková kancelář Staska. Staska, kde se sázelo na výsledky sportovních utkání a zanikly všechny soukromé sázkové podniky. Rok 48, no tak to je jasný, tam soudruzi to měli pevně v rukách, takže sázet se prostě nebude po bolševicku. Tak, no a tady jsou vaše reakce, další. Miloši, moc vás zdravím a chci se podělit s naším zážitkem v Matesu. Psal se rok 75, takže taky pamětníci. S manželem jsme uhodli 4 čísla z 5. Co myslíte? Výhra 1500 korun, nejmenší snad za celou historii Matesa, bylo na vysavač. No přátelé, ale kdo vám to dá? Kdo vám dá vysavač? Ale chápu, že když trefíte 4 z 5, tak čekáte, že říkáte, no tak si přidáme na to auto něco, nebo prostě na tu ČZ-tu, na tu motorku, jako jo. To tenkrát by se dalo krásně koupit za ty peníze, že jo. No ale on dobrý vysavač je taky jako skvělá věc. Tak, tady by píše Martin. Ahoj Miloši, sázím občas něco vyhraju, občas do toho něco dám, je to takzvaně šul nul, takže jsem spokojený, baví mě to a vlastně nikdy jsem víc neprosázel, než jsem vyhrál. Zatím se mi to celkem rentuje. Tady máme od Hedviky. Hedvika píše, naší rodině nikdo nikdy nic nevyhrál, ale když se sejdeme, tak se o tom bavíme, jestli si někdo vsadil a jestli náhodou něco nevyhrál. A vždycky si říkám, kdybych vyhrál, jestli bych to vůbec měla přiznat. No tak to už jsme se o tom tady jednou bavili. To tak prostě bývá. No a poslední vaše reakce je od Zdenka. Zdeněk píše, jednou jsem vyhrál 8 tisíc a z celé radosti jsem pozval kamarády do hospody a bylo po penězích. No tak to známe, ale takhle, rozdělit se o výhru je samozřejmě skvělý, protože si můžete říkat, udělal jsem dobrý skutek, ten nahoře to vidí a teprve teď mě odmění tou správnou částkou. Já si to říkám pokaždý, když vsázím, tak si říkám, že bych vždycky říkám, já bych se rozdělil a dal bych tady a tady bych dal. Tak třeba on to jako cítí tam nahoře a řekne, tak mu to dáme, no. Tak Míra se tady usmívá, já to chápu. Dobře. Přátelé, děkuji za vaše reakce, gratulujeme k fenoménu slavících 70 let u nás, no a zítra se opět budeme věnovat něčemu novému. Tak já vám popřeju hezké ráno a zítra mezi 9 a 10

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
6: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
5: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
6: Tohle si nesmíš nechat ujít.
5: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
8: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: A jsou to zprávy s milovanou Lucí Černou. Krásné slunečné dopoledne.
10: Hezké dopoledne. Policisté z NCOZ od rána zasahují na městském úřadě v Nymburce. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Pražský okruh ve směru k D1 blokuje hromadná nehoda. Národní centrála proti organizovanému zločinu od rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Bližší informace ale zatím neposkytly.
11: Podle nymburského deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála dnes provádí úkony trestního řízení. Bližší informace ale neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhradilo vrchní státní zastupitelství v Praze. I mluvčí nymburské radnice novinářům řekla, že se k zásahu nemůže vyjádřit. Úředníci podle ní zůstávají na pracovišti. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
10: V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn navíc pokračuje. Magistrát kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů, která dnes v 9 ráno začala ve Vladislavském sále Pražského hradu, má rezervovanou přes 300 škol. Termíny na první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak zaplněné. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s haptickou kopií koruny. Od soboty pak bude výstava přístupná i veřejnosti. Vstup je zdarma. Spojené státy poprvé veřejně potvrdili, že mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně. Že tam s nimi disponují, uvedli v pondělí americké vesmírné síly, které jsou samostatnou složkou amerických ozbrojených sil zaměřenou na operace ve vesmíru. Jde o vůbec první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou dnes mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se sfavorizovaným domácím výběrem utká už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A Češi v Modeně třikrát vyhráli. Utkání Česko-Itálie začne v 21 hodin. Novákovi svěřenci se v základní skupině utkají ještě zítra se Slovenskem.
0: Frekvence 1.
10: Počasí. Přes den bude nádherně slunečno, jasno nebo polojasno a teploty nám vystoupí na 19 až 23 stupňů v Polabí a na jižní Moravě může být až letních 25.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
10: A hromadná nehoda dál blokuje Pražský okruh.
12: Dejte si pozor na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se na 23,5 km vyšetřuje dopravní nehoda 4 vozidel v levém jízdním pruhu. A s opatrností projíždíte také na dálnici D5 ve směru do Prahy, kde na 30. kilometru blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda 2 osobních vozidel. A vlivem hustého provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 210. až 196. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D2 na 27. kilometru ve směru na Bratislavu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
10: A po zprávách 10, přesně 3 minuty po 10. hodině už vstupuje do éteru, je tady, ale ještě nebyla v éteru úplně, byla jenom částečně, jenom nás vás navnadila, ale teď to dokoná. Celou hodinu si ji můžete užívat. Marta Jandová.
9: Ježíš, děkuji, já vám přeji krásné dopoledne všem. Ano, sluníčko tady v Praze nám trošičku leze na mozek a máme se rádi, jsme sluníčkoví, chceme se objímat a doufám, že ta energie jde vlastně prosakuje skrz rádia až k vám. Máme 15. září, to znamená krásná polovina našeho, řekněme, prvního podzimního měsíce. Dobře, že se máte báječně. Svátek mají dneska všechny Jolany, Jolanky, tak přeju krásný sváteční den. A jak už jsem říkala, venku je pěkně, i když už trošku podzim.

0: podzimem přichází samozřejmě Stardance, ve kterém budu tančit, a to jsem ale také nechtěla říct. Chtěla jsem se vás zeptat na to, jak, co si o tom myslíte, že po 20 letech odejde ze Stardance moderátorská nejlepší dvojka Tereza Kostková a Marek Eben. Pište mi k tomu vaše názory na 736 300 444 a třeba mi napište i tipy, kdo by to měl za vás převzít, jestli někdo mladší, kdo budeme mít třeba jako blíž k těm mladým, nebo někdo takový starší, úctihodný, právě třeba jako pan Eben. Pište, budu se těšit, co si o tom myslíte, že končí a kdo by to za vás měl příští rok převzít. Moc děkuji za vaše odpovědi, za to vám posílám to nejlepší z muziky. Tady je Don't Worry od Leony. Krásný poslech.
1: Co se děje? S Martou Jandovou.

0: Martou Jandovou.
1: Tak, prosím vás, pojďme dneska projednávat takovou věc, která se včera oznámila na tiskové konferenci Stardance na britské ambasádě, protože Stardance letos vlastně slaví 20 let v České republice a jednu věc za tu dobu skoro vůbec jako nepotřebovala měnit, že jo, a to moderátory. Marek Eben, Tereza Kostková, kteří jsou spolu už úplně od první řady v roce 2006. Já jsem se dívala na staré fotky a Marek Eben tam vypadal tak strašně jako mladoučce vlastně a Tereska byla jak holčička, no a vlastně provedli diváky všemi 13 dosavadními řadami. Letos vlastně za chvilku, za 4 týdny začíná řada 14. A právě včera přišlo to oznámení, že to bude jejich poslední řada po 20 letech, že už je čas skončit vlastně v tom nejlepší. Docela vtipný je, že každý z tady tý dvojice je vlastně úplně jiný typ moderátora, i když takhle oba dva jsou teda velice jako graciózní, no takový prostě, jako první republiky. Pan Eben je teda suchej, takový pohodovej glosátor, dokáže jednou větou vlastně úplně schodit napětí v tom sále. Tereska je zase taková herecká, že emotivní hodně. A ta jejich kombinace takových dobroty vlastně funguje právě už dvě dekády. Tereska dokonce říká, že Stardance jí dala obrovskou školu živého vysílání a že díky ní mohla profesně růst právě i vedle Marka Ebena. Marek zase přiznává, že živé přenosy ho ani po letech nepřestaly trochu děsit. Dokonce už moderoval Stardance s 39 horečkou a měl antibiotika, jo. Takže, jestli někdo řekne, že Stardance bez Ebena Kostkové by byla pořád Stardance, já tomu teda úplně moc nevěřím. Samozřejmě, že to bude Stardance vždycky. A ptala jsem se vás, co si o to myslíte vy a koho byste navrhovali za další moderátory. A musím říct, že tady teda padl už jako takový super nápad, který se mi moc líbí a pokud je dneska potkám, nebo aspoň jednoho z těch dvou, tak jim to navrhnu, že by to byl prostě úplně super nápad. Protože v tisku se objevilo takový dvojice, kde já si říkám, tam to prostě nepatří. O moderátoři, který vydáme furt všude, třeba hlavně na komerčních televizích, já si je tam prostě nedokážu představit. Protože ten Stardance je pro mě opravdu takový jako hodně, bych to řekla, takový jako klasický prostě. Tak píše Helča, ahoj Marti, já si dokážu představit Ivu Kubelkovou a Libora Boučka. Ale bude těžké navázat. Pěk píšou a to se mi právě hrozně líbí. Tady ta zpráva, moc za ní děkuju. Všechno hezký jednou končí, bohužel je to tak. Byli skvělí, byli světoví, ale určitě to bylo dost náročné, ty živé vstupy. A chtějí už mít taky klid. Za mě by byly bombastická náhrada, a teďko pozor, fakt dobrý nápad od posluchačky. Manželé Dickovi. To by se mi líbilo, protože ten Vojta je takovej, má to jako, jak zpívá i ten jazz a ten funk, tak je takovej prostě jako klasický. A Taťána taky jako super, jo. Takže to se mi líbí. Kája píše, myslím, že Terku a Marka nelze nahradit, ale velmi je obdivuji v jejich rozhodnutí. Vám velmi fandím, děkuju. A Stardance přeji, ať najde další skvělou moderátorskou dvojku. Taky, taky. Ahoj Martičko, to nemůže moderovat nikdo jiný, protože Marek a Tereza nastavili laťku hodně vysoko. Nová dvojice jim absolutně nemůže stačit. Celá soutěž ztratí svoje kouzlo, tak si to užijte a vyhrajte. Moc děkuju, Vlastičko. Takhle ono určitě, pokud vyberou někoho dobrýho, tak se na to určitě zase zvykneme, jo, protože jak si říkám, nikdo není nenahraditelný. A já jsem teda ráda, že jsem ještě stihla tu řadu, kde právě tady ta moderátorská dvojka je, ale těm novým to budu právě taky přát. A třeba mi ještě napište, jestli si myslíte, že by byl často třeba obměnit třeba nějakou mladou moderátorskou dvojkou, jo, který jako ne, že by tam říkali hej kámo a bro a takovýhle, ale ještě píše Eveta z Teplic. Marto, Marek a Tereza patří ke Stardance. Moderovat to má Daša. Ta zná to prostředí a Libor Bouček také skvělý moderátor. Tak uvidím, co mi ještě budete psát. Vy moc se těším na vaše zprávy a za chvilku tady Alefám a nebo Anaka. Hezký poslech.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: jiného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Markou Jandovou.
1: Tak dneska tady řešíme takový vlastně smutný téma a tím je, že všechno hezké jednou končí. Vy všichni víme, že to tak je prostě, proto si toho hezkého musíme užívat a nemyslet na to, jaký to bude, až to jednou skončí. Ale u nás to tak prostě je. Dnem 12. prosince skončí u nás moderátorská dvojice Marek Eben, Tereza Kostková, jakožto takový rodiče ve Stardance a my jsme z toho byli včera při tiskové konferenci absolutně v šoku. Já jsem tady nejdřív, mě se chtěla nejdřív brečet, protože to je takový, ne, prostě vám to k tomu patří, jo. Ale takhle, víte co, já to k tomu přizvu tady experta na Stardance a na moderaci vlastně. Mám tady experta, pana profesora z expertní univerzity, pan profesor Robin Sobek. Krásný dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den, já bych chtěl pozdravit celý národ. Tak jste si pozvala hosta na tohleto téma. No tak, Marti, já tě vítám, máš štěstí, že jdu náhodou okolo, protože jsem zaslech samozřejmě, že řešíš tohleto téma. A já bych chtěl říct, a to je velmi zásadní, že moje moderátorská éra včerejším dnem začíná. Já bych chtěl poděkovat veřejně Válečkovi, panu Ebenovi, že to prostě pouští a že mě určitě doporučí. Takže já mám obrovskou radost. Dámy a pánové, nová dvojice Sobek Jandová. Takhle bych to viděl. Já si to totiž dokážu představit, Marti.
1: Cíl, já bych z toho byla úplně po...
2: Prostě to s tebou jako moderovat tím, že ty si to vyzkoušíš letos jako tanečnice, takže úplně z druhé strany. A pak...
1: Jenomže já nevím, jestli my dva bychom tam měli takovou noblesu. My bychom určitě z toho udělali jako bláznivinu, ale ty by si dokázal
2: Marti.
1: mluvit vlastně ty jsi z Moravy, takže ty nemluvíš moc nespisovně.
2: No, tak za prvé, ano, jako na celý národ. Já můžu na celý národ takhle spisovně mluvit. Ale já bych ti nechal tu takovou, řekněme, trošku důležitější část. Ty by si byla ta hlavní moderátorka, která by byla na tom parketu, to znamená místo třeba pana Marka Ebena. No, ty by si byla s tou porotou dole a já bych je tak jako spovídal tam nahoře, v tom patře.
1: S tím drinčíčkem
2: Drinčíčkem, tak bych si tam s ním jako povídal. Takže ty by si měla takovou tu hlavní úlohu. Takže tohle si dokážu představit, že bychom to my mohli převzít jako spolu. No, tak se nad tím zamysli. Někomu to tam podstrč taky. Hele, ty si uzdroje, někomu to tam podstrč.
1: Ježiš, ale musím ti říct, že bych byla nervózní, ale to tyko teda vyprávím všem, taky. Omlouvám se, že to budu vyprávět i vám. Já poslouchám už 3 dny audioknihu a je to biografie Syra Anthona Hopkinse, jo, Mlčení jehňátek a tak dále, tady pana herce.
2: Mám rád toho herce, no.
1: Strašně, a ta audiokniha, ještě to čte pan Soukup, je to tak krásný, to tak zajímavý, jak třeba bojoval i s alkoholem, jo, on byl pro veliký alkoholik.
2: Jakou to má spojitost teď s tím tématem?
1: S tím, že on tam vlastně hodně mluví o tom, jak se cítil, co prožíval, když právě začínal s hercím, když měl dostat nějakou roli a tak dál. A někoho tam potkal, to už jsem bohužel zapomněla koho, a ten mu řekl, jak nervózní. Nervozita je totiž strašně... A teď jsem to zapomněla, to slovo, do prčic, já jsem úplně...
2: Jako musím říct, že Anthony Hopkins mě nikdy teda nervózní.
1: Už vím, nervozita je sobecká vlastnost. Tak jsem o tom přemýšlela, on teda Anthony Hopkins se ptala, počkejte, jak sobecká. No protože když jste nervózní, tak myslíte jenom na sebe. Tak jste jako sobci, vy se bojíte toho, co si ostatní o vás pomyslí. Takže nervozita je sobecká vlastnost, takže to si teďko budu říkat na Stardance vždycky.
2: Ježiš, to je skvělý, že to je skvělý.
1: A ještě tady, počkej, ještě píše Martina.
2: A pojďme zpátky k tomu tématu.
1: Ano,
2: teda ještě.
1: Tady ještě píše Martina, ahoj Marti, teda určitě ne Bouček, ten už je všude a už začíná vadit. Píše Martina, uměla bych si představit Vojtu Díka.
2: Díka?
1: Je paní ta asi Diktová, pak napsala Vojtu Díka s Ivou Kuželkovou. Pak teda napsala, pardon, Kubelkovou, ale Dík a Kuželková, to je taky hezký. Protože, což je fakt, že mají úroveň, šarm a noblesu, což má pan Eben s paní Kuželkovou taky.
2: Tak ještě rychle, já teď vypíchnu, co píšou na iDnesu. Jsou to dvojice, vezmu to rychle. Píšou Háma Gondíková.
1: Jo. Jenomže Háma je pro mě jako je moc jako až vtipný, jo, ale že super, ale toho si představím právě, když to moderuje třeba víš.
2: Jako takhle, na druhou stranu pan Ušák je taky všude. Jako pojďme si říct.
1: Je to pravda.
2: Jo, je
1: a
2: taky všude.
1: Pan Ušák, to je ošklivý.
2: Já vím, ale ne,
1: ale
2: ne je to
1: všude.
2: Je všude.
1: Nemyslím si, že je to jeho parketa tohleto.
2: A myslím si, že více hodí teda na tu komerční televizi.
1: Ano.
2: Jo, tam, kde vystupuje. A dělá takové ty šaškárny právě s tím Ondřejem.
1: Na to on je úplně suprovej. Takže Sokolem. Tak souhlasím s tebou, takže
2: sorry, škrtkáme první dvojici. Brzo bohatá, strakatý, to bych úplně vyškrt, jako bych to neřekl.
1: I když Daniela, jako to je noblesa sama.
2: Já vím, dobře, ale co nejde někoho jiného.
1: Ale komu k ní, viď? Komu k ní?
2: Takže... sobek. No, dobře. Mareš Adéla, tak to bych tam taky jako nedával.
1: Ty jsou prostě opravdu taky prostě, spíš ta komerční televize.
2: To je superstar tohle.
1: I když Adéla, a co by to moderovala Adéla s tou Danielou Brzobohatou?
2: No, já bych taky udělal zvláštní takové složení, které by nikdo nečekal.
1: Kovy by byl super, počkej, Kovy.
2: Pozor, to tam zaznělo.
1: No a s kým?
2: S nikým.
1: Jako sám Kovy?
2: No, někdo napsal, že právě si dokáže představit jeho, asi místo toho Marka, ale k němu nevím koho. Jedu dál, Bouček Pergnerová, zajímavé jako složení, protože dělali ty Vyvolené a tak. Zase je tady Háma, tentokrát s Kubelkovou. A teď pozor, mně se nejvíc toho líbí, to se podrž, Ondřej Brzobohatý a Tiffany Rich Bitch. To je v jednom balíčku jeden člověk.
1: Si, no, to bylo to levnější.
2: Oni by ušetřili.
1: Nevím, jak by to by se muselo předtáčet.
2: Ano, a pak je tady poslední dvojice, Jan Cína, nebo Cina. Teda, pardon, Jan Cina a Milan Peroutka, ale to zase jedině přes letní sezónu, přes léto.
1: A nebo Jan Cina.
2: Jako prostě taková teplejší verze Stardance, jestli mi rozumíš.
1: No, no, počkej, nebo Jan Cina, a koho jsme tam měli, s Danielou Brzobohatou, třeba. Cina je super.
2: No, tak pište dál.
1: My se... A jdeme dál. Teďko bude doprava a potom tam šoknu narozeniny. Budeš tady se mnou na narozeniny. Pojď, no. Budeme zpívat spolu.
2: Tak jako můžu
1: pojď trénovat tu moderátorskou dvojici. Pojď to trénovat.
2: Tak jo. Frekvence 1.
0: Doprava. Dejte si pozor na pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se na 23,5 kilometru vyšetřuje dopravní nehoda 4 vozidel v levém jízdním pruhu. A s opatrností projíždějte také na dálnici D5 ve směru do Prahy, kde na 30. kilometru blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda 2 osobních vozidel. A vlivem hustého provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 210. až 196. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D2 na 27. kilometru ve směru na Bratislavu. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Plačka.
3: Frekvence 1.

0: Tak, máme tady narozeniny dnes i s Robinem. Viď, Robine. Tak podívám se, koho tady mám, protože dneska mi strašně moc píšete právě kvůli Stardance. Úplně jste mi zapomněli poslat narozeniny, ale ono to vůbec nevadí. Ještě jste z kontrolu, jestli jste mi napsali na e-mail. Vypadá to, že ne, tak a říkám, jak nevadí, protože takhle, já jsem tady včera nebyla. A narozeniny měl pán, který ho mám strašně moc ráda. A tak bych vlastně pospátku, ty si přál včera, vy?
1: Já jsem mu přál.
0: A mě to mrzí, protože ho mám ráda, jak říkám. Takže pojďme ještě jednou si vzpomenout na Jaroslava Uhlíře s krásnou ukázečkou, hlavně ať mu zdraví slouží.
1: Ani k stáru.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu.
0: O Nilu.
2: A pak se plavil po Vltavě.
1: Jako těch ukázek je tady tolik, Marti, já jsem včera se v tom taky trošku vyžíval. Já jsem nedokázal pustit jenom jednu.
0: No to nejde.
2: Severní vítr je krutý.
1: Takže včera jsme vzpomínali na vrchní prch.

0: stále vrátí i s panem Svěrákem.
1: No, to musím říct, od malička, co vlastně Maruška poslouchá hudbu, tak já jí pouštím furt Svěráka Uhlíře. Kvůli jedné písničce tenkrát se dostala do sboru, protože tam zpívala právě...
0: Čili, která to byla? Nemáme ji tady?
1: No, to bylo, když se zamiluje kůň tam někde v pustinách.
0: To jak se to jmenuje? Když se zamiluje kůň?
1: Když se zamiluje kůň?
0: Já to slyším.
1: Ale pak tam je třeba to jaro a takovýhle, nebo Jezuska našla klouska. Ježíš, počkej, ale máš tam Mléčný bar. Mléčný bar je úplně nejlepší písnička. To se vždycky všechny děti strašně řechtají.
0: Nemáme.
1: Tam zpívá, že jo, znáš Mléčný bar?
0: Neznáš
1: Mléčný bar? Počkej,
0: nebo
1: Mléčný
0: takhle,
1: bar.
0: Znám bar, jako.
1: No, ale tady to je Mléčný bar a oni tam zpívají, co si všecko dá, že jo. Dáme si 35 chlebíčků, jedám jako v nebíčku, 35 kremrolí, co se v puse rozdrlí a pak se nase do báru, 35 poháru. Ale potom, a když to všichni spápají, pak ještě 35 kákají.
0: Tak už potom
1: kakají,
0: nic
1: kakají. Ježíš Maria, kakají, jo, to je prostě kakají. Krásný.
0: Dobře.
1: No jdeme dál, mě tady dneska chybí muzikanti, co slaví narozeně, tak tam dám ukázku slavního muzikanta, ale jeho ženy. Mm-hmm. Jeho žena Sophie Dahl, totiž modelka, teda jako spisovatelka, to je žena Jamieho Kellemana, dneska slaví.
0: No tak dáme Jamieho.
1: Dáme ho Jamieho.
0: Tak jo.

0: On je asi o hlavu a půl menší než jeho žena. A strašně se milujou, jsou strašně krásný spolu, to je moc hezký. Kdybyste někdy měli šanci jít na jeho koncert, určitě běžte. Dneska slaví narozeniny taky herec Tom Hardy, režisér Oliver Stone, taky princ Harry, jo, černá ovce královské rodiny a vlastně vnuk královny Alžběty, 42 už moje robene, 42. No a to je to fér. Kdo se ještě narodil 15. září, tak například herec Tommy Lee Jones, anebo spisovatelka Agatha Christie.
1: A vám, Jolanka, přejeme všechno nejlepší, je to váš den, tak si ho pěkně užijte.
0: A ještě musím dodat, že kůň není v pustinách, ale v pastvinách. Jsem to špatně zpívala. Dobře. Moc děkuju, Haničko.
1: Tak jo.

0: Také s váma loučíme Oceán naděje. Tady ještě poslední psal Daniel, že by nehledal žádný moderátory, že by tu nudnou soutěž zrušil. Tak jenom řeknu, že je to nejsledovanější pořad v České televizi, takže asi to úplně tak nudný nebude. Ale každý samozřejmě má právo na svůj názor a že vás to nebaví, Danieli, je úplně v pořádku. Mě taky nebaví jiný soutěže, jako třeba Love Island, taky pro mě nudný, no. Ale spousta lidí na to kouká, no. Že jo. Takže to, takže každému to svoje. A to je to hezký, ta rozmanitost naše. Robina, to je přeju krásný den, krásný vysílání, těším se opět na zítra.
1: Naděje, krásná píseň, naděje umírá poslední.
0: Ano, je to tak.
1: Takže my to stále můžeme moderovat místo toho Marka, ne?
0: Dobře.
1: A Terezy.
0: No. Zkusím tam nějak domluvit.
1: A hoď tam. Udičku, udičku.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Dny Breno, dny Breno. Dny Breno!
2: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
2: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Ano, pojďme na zprávy, které připravil Ondřej Albrecht.
5: Hezké dopoledne. Národní centrála proti organizovanému zločinu od dnešního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení. A s kolonou počítejte na Pražském okruhu v obou dvou směrech. Národní centrála proti organizovanému zločinu od dnešního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Podle nymburského deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha. Mluvčí úřadu Jaroslav Ibehej k tomu pro Frekvenci 1 v krátkosti řekl.
6: Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má v této věci vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze.
5: To na webu uvedlo, že NCOZ provádí prohlídky na více místech v Česku. Souvisejí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Mluvčí nymburské radnice řekla, že se k zásahu nemůže vyjádřit. Úředníci podle ní zůstávají na pracovišti. Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn, jak podotkla policejní mluvčí Miloše Zajícová. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Podštátu spadla 20. srpna. Nehoda se obešla bez zranění. Škoda byla vyčíslena asi na 200 tisíc korun. Alternativa pro Německo poprvé v některém z průzkumů k celoněmeckým volbám dosáhla podpory 30%. Před Křesťansko-demokratickou unií kancléře Friedricha Merce, která je druhá, má podle agentury GMS náskok 10% bodů. Další dva průzkumy, které vyšly dnes, připisují AfD 29% a uvádějí také na prvním místě. Strana předminulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku a vyhrát by mohla i nedělní volby v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Ve volbách v Berlíně by pak zisk mohla zdvojnásobit. Hokejová extraliga má podle bookmakerů stejného favorita jako v předchozích letech. Hlavním aspirantem na zlato jsou opět Pardubice, které do soutěže vstoupí jako obhájce titulu. Nejbližšími pronásledovateli mají být další giganti domácí scény Sparta, Třinec a Brno. Pardubičtí dosáhli na jaře na kýžené zlato po 14 letech a sázkové kanceláře je favorizují velmi výrazně s kurzy kolem 2,2:1.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Dnes budou teploty kolem 19 až 24 stupňů Celsia. Bude spíše polojasno až jasno. Z počátku místy ještě můžou přijít mlhy nebo také nízká oblačnost. Jinak nás čeká převážně slunečný den.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Na Pražském okruhu počítejte s výrazným zdržením, a to v obou dvou směrech. Ve směru k dálnici D1 je několik nesouvislých kolon, a to už od sjezdu z D5. Je tam zdržení zhruba na nějakých 5 až 10 minut na celé trase. V opačném směru počítejte s delším zdržením, a to konkrétně mezi 4. až 8. kilometrem, kde to můžou být i desítky minut ve směru k letišti. Tak především pevné nervy, trpělivost, a teď už vás bude opět bavit Robin Sobek.
1: Počkej, Ondro, ty jsi tady od rána, takže ty to budeš vědět.
5: No určitě, no.
1: Padlo poslední slovo Adama Ďurici?
5: No to právě proto, že tu nejsem od rána, tak to nevím, protože jsem přišel před asi půl hodinou.
1: No protože já vidím, že to slovo je doplněné.
5: Mhm.
1: To znamená, že to někdo fakt normálně trefil, přátelé.
5: Tak good for him, jak se říká.
1: Takže to
5: kolik
1: teď
5: vyhrál?
1: No, 3000 korun.
5: Takhle lepší než nic.
1: A nepadlo to dneska evidentně, ale normálně včera v 16:30 odpoledne.
5: To už jsem to taky zase nebyl.
1: To už si tak.
5: Já jsem odcházel včera a zrovna jsem slyšel, jak Jani s Vojtou říkají, volejte do studia, a v té chvilce jsem odcházel.
1: To je škoda, že jsi nepočkal, protože to no. Fakt asi padlo. Pravděpodobně zítra, teda zítra.
5: Možná takhle, když to nejsem, tak to nosí štěstí.
1: No, no tak to si můžeš vyložit, jak chceš.
5: A tak asi abych šel, že jo?
1: Přátelé, je to tak, já vám to teda můžu říct, vidím to tady černé na bílém, kdyby někdo neposlouchal teda včerejší vysílání, no tak Adam Ďurica, bylo to strašně jednoduché. Co si tak Adam Ďurica, co si Slovák může dát, nebo na co se může těšit, když přijede do Česka? Tak ty jako vlastně takový kuchař amatér, ne, řekněme. No, no, nevím, no tak to tam pošli to tam. No jasně, že jo.
5: No, jo,
1: jo.
5: No jasně.
1: Mně to je úplně jasný přece. Takže svíčková nám tady padla a to znamená, že dneska už tady vidím Čechomory a vy tady budete typovat úplně jinou větu a dokonce už se hraje pěkně od rána u Lubky s Mírou, už to tady padá, už to tady vidím, zase nějaké pivo, proměny a tak dále. No nic, já jenom, abych to uvedl na pravou míru, Music Studio Live jsme nedávno točili s kapelou Čechomor a František s Karlem nám mimo jiné prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Adam Ďurica se neobejde bez svíčkové v Česku a Karel Holás a vlastně Franta se neobejde bez čeho na koncertech. Tak přemýšlejte, v 11:30 budeme hrát spolu o 1500 korun. Tak tyjo, to tady jede, vy jedete jak draci. Normálně to trefujete všechno. Tak jo, Emilia Divoký byl taky Offenbach, jdeme hrát.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobe.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: David, 27 let, z Hradce Králové, píše, když ryby žijí celý život ve vodě, musí vůbec pít? Když ano, proč se jim voda nedostane do plic? Já když se napiju při plavání, tak má problém.
2: No ono teda, já nechci tady machrovat, já jsem z biologie 4, jo, ale ryba nemá plíce, ale žábry, to je jako první věc, ano. Jo. Takže proto se jí nedostane voda do plic. Na co se ptá? Jestli pijou.
1: Pijou.
2: No pijou. Teď kapru, že se dělá jako tou pusou, teď to asi v rozhlasově...
1: Já myslel, že je vzrušené jenom.
2: No to je vzrušené, ale pijou. Já myslím, že pijou.
1: Já myslím, že na lovu kapr. Jako.
2: I přece jako kdyby kapr nepil, tak kapr je čura.
1: Kapr je čura?
2: Kapr čura.
1: Jasně. Mají větry ryby?
2: No to si myslím, že ty žábry právě jako zabránějí těm větrům, že jo. No tak já myslím, že rada je, že to musíme na Vánoce letos všichni zkusit.
1: Jo, strčit mu prst do toho,
2: strčit mu prst, no.
1: Kamečky a tím zjistíme.
2: Strč prst skrz krk, krk. No.
1: Dobře.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak pojďme na to, netrpělivě čekáte na dnešní poslední slovo, byť se toho stalo od včerejšího dne poměrně dost, protože to včerejší nám tady vlastně padlo. Andrea z Plzeňska vyhrála 3000 korun, sestřelila takzvaně větu Adama Ďurici. Ještě jednou připomenu, že Adam Ďurica si velmi rád u nás pochutná na svíčkové. Prostě když přijede do Česka, dá si svíčkovou, na to se těší. Bylo to podle mě fakt jednoduché. Takže 3000 korun si odnese Andrea, nebo odnesla už, my přejeme, ať si penízky pěkně užije. Ale údajně já tady vidím teda, že tady je poznačeno, že za peníze udělá běžný nákup. No, tak co taky jiného, že jo, za ty 3000. Zas to není takový majlán. Teď tam máme 1500 korun a soutěžíme s Čechomorem, nebo chcete-li s Františkem a Karlem, kteří byli mimo jiné tady u nás v rádiu a prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. No tak zkuste trefit jejich větu 257-409-999. Číslo sem k nám do studia Frekvence 1. Kdo je tam? Hezké dopoledne.
3: Tady je Dita, dobrý den.
2: Dito, dobrý den, strašně se toho událo teda od včerejška tady u nás v posledním slově. No nic, na vás čeká kapela Čechomor, připravená?
3: Ano.
2: Tak jo, tak hrajeme.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Co to může být?
3: Energie.
2: Energie, no jasně, bez energie se ten koncert moc nedá hrát.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Ne, ne, bohužel, není to energie, ale doufám, že vy jí máte dost dneska.
3: To se dalo čekat, že to nevíde.
2: Jo, dalo se to čekat. Ale vám ta energie neubyla, ne?
3: No,
2: ne, no, výborně, naopak, hele, já tam přihodím a... Cítíte to teď na sobě, jak ta energie ještě naopak jako nabyla, když je tam 2000 korun?
3: No, jasně, doufám, že to dá energii i vám.
2: No, to víte, že jo, v půl páté se bude pokračovat, no tak uvidíme, jak to dopadne. Vy se mějte a díky moc za telefonát a zase někdy.
3: Já taky děkuju, naschle.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Máme minutu po půl dvanácté, jak to vypadá na cestách?
5: Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na 54. kilometru dálnice D10 z Prahy na Turnov. Projíždějte opatrně. A dopravní nehoda dvou osobních vozidel a dodávky blokuje levý jízdní pruh na Pražském okruhu na 23,5. kilometru od letiště ve směru k dálnici D1. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona vozidel z důvodu hustého provozu se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D2. Brzdit se začíná u 3. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1. Perfektní den vám přejeme. Mimochodem, tak hezky vám hrajeme v úterý těsně před obědem. Mimochodem, tuhletu krásnou písničku napsal už v roce 1972 Lou Reed v polovině 90. let. A zazněla taky ve filmu, který jsem teda miloval, viděl jsem ho několikrát, ve filmu Trainspotting. A už před bezmála 30 lety. To znamená v roce 1997 vedla 3 týdny britskou hitparádu. A to ve verzi, kterou jsme právě teďkom slyšeli u nás na Frekvenci 1. Byl to benefiční single a při jeho natáčení se potkali samé velké hvězdy. Bono z U2, Sky Edwards z Morčíby, Susan Vega, Elton John, taky Heather Small z M-People, Boyzone, dokonce i David Bowie a Tom Jones. No a spolu s nimi si zaspíval i sám Lou Reed. Ten single si koupili skoro 2 miliony lidí a Lou Reed řekl, že nikdy nebyl tak unešený z toho, jak krásně někdo zaspíval nějakou jeho písničku. Prostě perfect day. A tahle ta píseň vydělala 125 tisíc liber, které putovaly na pomoc dětem v nouzi. No tak doufám, že se vám líbila. Budou i další, už za chvilku.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A dorazí za námi vzácná návštěva.
4: Českomoravská hudební společnost.
3: Což je...
4: Ano, Čechomor.
3: Už zítra ráno vás čeká živák přímo ve studiu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lu

0: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás factoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No, tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
5: Máme minutu po 12. Zprávy připravil Ondřej Albrecht.
6: Já přeju hezké poledne. Vojenská policie zasahuje na několika místech kvůli možné korupci. Více než milion dospělých Čechů plánuje v příštím roce koupit dům nebo byt a s kolonou počítejte na Pražském okruhu. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadržela 3 lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Vojenští policisté provádí celkem 11 domovních prohlídek. Zadržené osoby působí nebo v minulosti působily ve funkci náměstků ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými ale není žádný voják z povolání. Za cenově dostupné považuje pořízení bydlení asi jen 7% lidí, kteří dosud nežijí ve vlastním. Do příštích 5 let si chce dům nebo byt koupit přibližně víc než milion dospělých Čechů.
7: Podle průzkumu Komerční banky a agentury Ipsos, čtvrtina lidí, která dnes nebydlí ve vlastním, očekává, že pro ně bude pořízení bydlení dostupné za 10 let. Z generace Z, tedy lidé narození mezi lety 1997 až 2012, tomu věří 39% lidí. U rodičů stále žije 41% generace Z a 32% bydlí v nájmu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Na Pražském hradě budou opět pro veřejnost k vidění korunovační klenoty. Vzácné předměty uvidíme od soboty 19. září a prohlédnout si je zdarma můžeme až do 28. září, vždy denně od 9 do 17 hodin. Veronika Wolf, kulturní a programová ředitelka Pražského hradu, Frekvenci 1 řekla, že je ale potřeba počítat s dlouhými frontami před vstupem.
8: Registrace není třeba. Pokud to vezmeme z minulého roku, tak ty fronty byly něco mezi půl hodinou a hodinou, takže odhadujeme, že to bude podobné i letos. My jsme zajistili pro návštěvníky možnost občerstvení právě v jižních zahradách, kde většinou právě je ta fronta, takže tam je jak občerstvení, tak jsou tam toalety.
6: Hokejový obránce Tomáš Hanousek bude vinou zranění chybět v úvodu sezóny v sestavě extraligového Liberce. 28letý bek, který se na sever Čech vrátil před sezónou z prvoligového Zlína, si v utkání Ligy mistrů s Herningem poranil koleno a mimo hru bude 6 týdnů. Klub o tom dnes informoval na svém webu.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Dnes bude 19 až 24 stupňů Celsia, na horách jen kolem 16. Očekáváme polojasno až jasno, místy ojediněle můžou přijít mlhy nebo nízká oblačnost, většinou nás ale čeká slunečný den.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: Na Pražském okruhu se připravte na hned několik kolon, většinou jsou nesouvislé. Ta první začíná už za sjezdem z D5 směrem k D1 na 20. kilometru, a potom zbrzdíte taky na 10. kilometru i na 3. kilometru a dál až k D1 celkem necháte více než několik desítek minut. V opačném směru je zdržení taky, a to na několik desítek minut ve směru k letišti až po nějaký 19. kilometr. Aktuálně se brzdí taky při příjezdu do Prahy, a to právě před sjezdem k Pražskému okruhu. Tam můžete nechat až 15 minut. No a každopádně další kolona je taky u Brna. Ve směru od Vyškova je o něco delší a začíná na 210. kilometru. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
5: A je toho poměrně dost, co budu nabízet v této hodině. Pokud třeba odkládáte návštěvu lékaře, specialisty, nechce se vám vyřizovat objednávání a pak trávit třeba dlouhý čas v čekárně, tak prevenci tak trošku flákáte a my vlastně víme, jak na to. Je to přesně to, co vám pomůže vyřešit blesk ordinace. Dokonce náš kolega Tomáš Fíla bude na telefonu ve 12.30, to znamená v 12:30 odpoledne. My tím pádem posuneme to nejlepší z nedělního lifeu Petra Blunského o hodinu později, tak si Petra dáme v 13:30 odpoledne, protože v 13:30 na telefonu bude připravený Tomáš Fíla, který nám prozradí jak na to všechno měl by se pohybovat někde na náměstí Svobody v Brně a čekat náš živý telefonát. No tak s čím konkrétně přijde, na to si počkejte i vy, s čím pro změnu přijde Honza Dědek, to je naprosto jasné. Dneska se s ním na pár minut zastavíme u Annie Lennox a on nám připomene, jak třeba si v roce 1992 po rozpadu Dua Eurythmics vyrazila na solovou dráhu. Její první hit se jmenoval Why a zněl úplně jinak než cokoliv od Eurythmics. Honza Dědek vám ho pustí celý a připojí k němu svých 7 faktů už ve 15:45 odpoledne. Za chvilku filmový odborník, do té doby Phil Collins, Bruno Mars, Tereza Kendlová, pojďme hrát.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Tohle je Phil Collins. Na frekvenci 1 máme pár minut po čtvrt na jednu odpoledne a před námi je filmový odborník. Pojďme na to.
1: To je to, 16, taky jednou, víme.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: A nádherné, pěkně povedené ukázky a k dnešnímu úternímu obědu. 2574-999. Kdo se dovolal jako první, kdo je tam? Hezké odpoledne.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Petr.
0: Petře, já tebe taky zdravím. Budeme se tykat, můžem, nebo?
4: Můžeme, určitě, jo? Určitě.
0: Super. Odkud voláš?
4: Já volám ze Světlé hory.
0: Ze Světlé hory. A ty jsi na cestách, ne, nebo?
4: Určitě, jedu. Jedeš. Mám to v rukách.
0: Máš to
4: v
0: rukách? Tak opatrně. Opatrně. Abys to z těch ruk nestratil tu jistotu. Mám pro tebe parádní ukázku. Je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Poslouchej, ukázka zní takto.
5: Viděl jste, jak vystřelila?
0: No, a takhle by si mohl dopadnout, Petře, teďkom za volantem, tak opatrně.
4: No.
0: Jo?
4: Tak to nevím, co to je. Určitě ne.
0: Nevíš. Tak to byla rychlá odpověď. Tohle je přesně československá komedie z roku 1978, kterou dělal Ladislav Smoljak se Zdeňkem Podskalským. No, co?
4: Kulový blesk.
0: Kulový blesk stačilo říct, jo? Takže viděl jsi několikrát určitě, ne, Kulový blesk?
4: Ano.
0: Jo.
4: To je kult.
0: No, ježiš, to je jeden z nejfilmů opravdu. No nic, pojďme dál, pojďme na další snímek. Ukázka je taky krátká, zní takto.
6: Neříkejte nic. Zavřete oči. Odchází.
0: No, teď jsme hodně, Petře, skočili v čase ze 70. let do let 30. nebo spíš na takové jako rozhraní.
4: Oldřihnovi.
0: No, ve filmu.
4: Ale... Ve filmu Kristián?
0: Ve filmu Kristián! Ve filmu Kristián. A teď mi, Petře, řekni, jestli to je na filmového odborníka s tím raděním u té první ukázky.
4: Já si myslím, že ano.
0: Jo? Cítíš se na filmového odborníka?
4: No, určitě.
0: No tak jo.
2: Tak pozor! Tohle je filmový odborník.
0: Ty jsi to tak hezky řekl vlastně, ale já musím uznat, že vlastně zaslouženě, jo, protože já jsem...
4: Trošku sebevědomí, no. Trošku sebevědomí neškodí.
0: Jo, Ježíš Maria, je to zdravé samozřejmě, a navíc já jsem tam poradil jenom, že Láďa Smoljak se Zdeňkem Podskalským udělali ten první film, ještě jsem, jo, jste nedostal...
4: No, poťuklo, ne?
0: No, ještě jsem se nedostal ani k Pepíkovi Abrahamovi a paní Kolářové a panu Hrušinskému a Kalašovi a vůbec dalším, takže tam jsi to poslal hnedkom do éteru, takže já ti gratuluju k titulu filmového odborníka. Komu budeme hrát?
4: No tak já bych to poslal všem kamarádům, známým, všichni, kdo mě poznali, tak ať si to užijou.
0: Jo, a kdyby tě někdo nepoznal, tak já říkám tohle.
4: Oni mě poznají všichni.
0: Tohle je Petr.
4: Ti, co mě poslouchají, určitě mě poznají.
0: Jsi známá firma, dobře, tak jo, tak jdeme hrát těm všem. Měj se krásně a zase někdy zavolej, jo?
4: Taky.
0: Ahoj.
4: Opatrujte se.
0: Taky.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
7: S elektřinou je to podobně jako s manželstvím. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
8: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
9: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle
7: ne,
9: je to lepší.
7: No to já vím,
9: chtěla jsem vám to psát, říkám
7: ale
9: ne.
7: To je do Vyšehradu, kterým mám takovou miniroli, ale já tam jsem, protože tam chci být, mě to baví.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
8: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Wakefield a taky Sexy Eyes na frekvenci 1 na telefonu, nebo na telefonu. No prostě živě taky Sexy Tomáš Fíla, abych navázal na tuhletu písničku. No a o co půjde, přátelé? Odkládáte návštěvu lékaře, specialisty, nechce se vám třeba vyřizovat objednávání a pak trávit dlouhý čas v čekárně, tu prevenci tak trošku flákáte a moc dobře to vlastně víte, tak to je přesně to, co vám pomůže vyřešit Blesk ordinace. Je dnes vlastně náš kolega Tomáš Fíla. On je takovou bleskovou ordinací, protože on by nám měl právě v tuhletu chvíli prozradit, co všechno na náměstí Svobody v Brně na vás čeká. Takže já předpokládám, že už mám živě připojeného Tomáše Fílu, abychom se dobře slyšeli. Doufám, že tomu tak je.
1: Krásné poledne.
0: Slyšíme se.
1: Krásné poledne, Robene. Slyšíme se naprosto perfektně. No. A samozřejmě to se dalo. Zdravíme jo? Všechny slyšíme posluchače. Se? Já tě slyším naprosto fantasticky, takže jestli mě slyšíte i vy všichni ostatní, tak my tady dnes vás zdravíme z náměstí Svobody. Protože na náměstí Svobody, jak už jsi správně řekl, dnes probíhá právě Blesk ordinace. A to ve spolupráci s fakultní nemocnicí u svaté Anny Brno. A o čem vlastně celá ta dnešní akce je? I ty už jsi o tom vlastně trochu mluvil. Jednoduchá věc, odkládáme návštěvy lékařů, protože nám nic není, žádné problémy nemáme, ale dnes tady na jednom místě. My máme možnost navštívit lékaře a konkrétně nechat si tady zkontrolovat mateřská znamenka, nechat si vyšetřit zrak, diabetes, plíce, také tlak. Máme tady poradnu mozkových příhod anebo měření srdeční arytmie. Ale pozor, to není jen tak nějak orientačně. Právě díky spolupráci s fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně jsou tady lékaři.

0: vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O novinkách pražské plynárenské.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na Frekvenci 1.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: Kolona vozidel komplikuje provoz na pražském okruhu od letiště ve směru k dálnici D1. Z důvodu kolon dochází k blokovému odbavování v tunelech Lochkov a Cholupice. Důvodem je hustý provoz a dopravní nehoda dvou nákladních vozidel na 77. kilometru. Počítejte s dlouhým zdržením. A dopravní nehoda dvou nákladních vozidel se vyšetřuje na 35. a 5. kilometru dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu. Projíždějte opatrně. A kolona vozidel z důvodu hustého provozu se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D2. Brzdit se začíná u 3. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 7 faktů Honzy Dětka.
1: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
2: Unitmix. To bylo slavné britské duo, které tvořili Dave Stewart a Annie Lennox. V roce 1990 se jejich cesty rozešly. A jakkoliv si nebyla jistá, jak to sama zvládne, vydala se Annie Lennox o 2 roky později na solovou dráhu a vstoupila na ní svým vůbec nejúspěšnějším singlem. Tomu se říká antré.
0: Za prvé.
2: Annie Lennox dodnes tvrdí, že neměla tušení, kam po rozpadu Eurythmics hudebně směřovat. Nicméně tuhle písničku prý napsala za pouhých 10 minut.
1: Za druhé.
2: Bylo jí tehdy 37 let a údajně do ní vložila všechen svůj strach ze stárnutí, jaký jen může pociťovat popová zpěvačka. V případě, že by u publika propadla, byla prý připravena věnovat se filmové hudbě.
0: Za třetí.
2: Život jí tehdy nadělil hned několik podnětů k napsání téhle dnes už kulturní písničky. Stala se matkou, zemřel jí otec a opustil jí hudební partner. Není divu, že si kladla otázku, proč.
1: Za čtvrté.
2: Na singlu vyšla písnička Why v březnu 1992 jako předzvěst vydání jejího prvního solového alba Diva. Why se stalo nejhranější skladbou na evropských rádích. V Británii vyšplhlo na 5. příčku, zatímco album dosáhlo ve Spojeném království až na 1. místo.
0: Za páté.
2: Annie Lennox za písničku Why získala prestižní britskou cenu Ivora Novella za nejlepší hudbu a text a klip k ní v témže roce MTV vyhlásila nejlepším ženským videoklipem roku.
1: Za šesté.
2: Loni v září zpívala Annie Lennox písničku Why s pozměněným textem na koncertě Together for Palestine, streamovaném z londýnské Wembley arény do celého světa, během kterého se podařilo pro palestinské humanitární skupiny vybrat víc než 1,5 milionu liber.
0: A konečně za sedmé.
2: A nebylo to zdaleka poprvé, co se Annie Lennox angažovala politicky. Už v minulosti bojovala za práva žen, snažila se šířit povědomí o AIDS, byla zastánkyní ekologických opatření a brojila proti válce v Iráku. Takže si postupem času vysloužila přezdívku nejvytrvalejší popová aktivistka. No a tady máme teď na Frekvenci 1. Annie Lennox a Why z roku 1992.

0: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O novinkách pražské plynárenské.
2: Už dnes v 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: To nejlepší z muziky Milligan Sugar a taky John Paul Young na frekvenci 1 bude Katy Perry. A nebo si dáme Pet Shop Boys. Za chviličku, za 2 minuty další zprávy.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
2: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
2: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
2: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Za 100 do kina. Kinodny přinášejí spousty filmů a dalších kinodobrot ve více než 170 kinech po celém Česku. Najdi si své kino na kinodny.cz a kup vstupenku už nyní.
8: 19. a 20. září.
7: Největší filmový svátek roku.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
11: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty připravil Ondřej Albrecht.
12: Hezké odpoledne. Pojišťovny vyplatily za předloňské povodně už 18 miliard korun. Rakousko bude pokračovat v kontrolách u hranice dalšího půl roku. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu, ale také na některých dálnicích. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené v Česku před 2 lety zářivými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Vzrostl také počet vyřízených pojistných událostí, řekl Frekvenci 1 mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
13: Celkový účet za jednu z největších přírodních katastrof v novodobé historii českého pojišťovnictví se tak meziročně zvýšil o 557 milionů korun, tedy o 2,7%. Aktualizované statistiky zároveň ukazují další pokrok v likvidaci škod. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl o 5 tisíc z 95 na 100 tisíc.
12: Největší nárůst zaznamenaly pojišťovny u škod na budovách obyvatel. Odhad pojistných plnění vzrostl o 7% na více než 7 miliard korun. České dráhy výrazně posílí dopravu na dny NATO, které se konají o víkendu 19. a 20. září na ostravském letišti v Mošnově. Podrobnosti k vlakovým spojům doplnila mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
14: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
12: Více vlaků ale má jet také v opačném směru. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Dnes to podle agentury APA oznámil rakouský ministr vnitra Gerhard Karner, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašelákům nezbytná. Rakousko tvrdí, že dřívější rozšíření kontrol z hranic do hloubky pohraničí bude mít na pravidelné přeshraniční dojíždění minimální dopad a cíl zůstává podle ministra stejný. Zastavit převaděče a zločince, ale co nejméně zatížit pendlery. Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy vyhráli ve druhém kole Superligy nad Českou Lípou 8-3 a i ve druhém utkání v sezóně naplno bodovali. Svoji rekordní sérii vítězství v domácí soutěži tak prodloužili o 67 utkání. Dopolední duel věnovaný školákům navštívilo 563 diváků. 4 body za gól a 3 asistence přispěl k vítězství Adam DeLong.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
12: Dnes bude slunečný den, místy se můžou ale objevit mlhy. A teploty se budou držet kolem 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách to bude kolem 16 stupňů. Očekáváme polujasno až jasno, nebo maximálně nízkou oblačnost.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
12: Stále panuje hustý provoz, především na Pražském okruhu, a to v obou dvou směrech. S větším zdržením počítejte aktuálně na trase ve směru k dálnici D1, tedy za D5. Dál potom budete popojíždět v koloně kolem 10. kilometru, kolem 16. kilometru a taky kolem 80. kilometru. V opačném směru se zdržíte asi 15 až 20 minut. Rozjíždí se kolona až za nějakým 26. kilometrem. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Teď už pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, pojďme na to, hezké odpoledne. Tomáš Fíla, tak ten je v Brně na náměstí Svobody. To jste možná zaznamenali před maličkou chviličkou, řekl bych tak půl hodiny zpátky. Je tam blesk ordinace, ve které se preventivně můžete nechat vyšetřit i vy. Až do večera, až do 6, pokud se nepletu. Takže bych toho určitě využil. Byla by vlastně škoda toho nevyužít. S Tomášem jsme se zkoušeli propojit tak trošku jiným způsobem než přes telefonní linku, co si budem. Byl to náš takový technický experiment a pro velký úspěch to zopakujeme už za pár minut, aby jste mu dobře rozuměli, abyste přesně věděli, co se na náměstí Svobody v Brně odehrává, aby vám opravdu nic neuniklo v našem vysílání. Takže pro velký úspěch Tomáš Fíla opět za chviličku živě. Do té doby Aerosmith, Katy Perry nebo taky Ellie Goulding.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Ta nejlepší z muziky Crazy a taky Aerosmith v našem vysílání, ve vysílání Frekvence 1 vašeho oblíbeného rádia. Máme 1:45 odpoledne, pokud flákáte prevenci u lékaře, tak bychom doporučovali dnešní Blesk ordinaci, kterou navštívili i náš kolega Tomáš Fíla, a který vám ještě jednou dneska prozradí, co všechno se na náměstí Svobody v Brně odehrává a co všechno vás na náměstí Svobody v Brně čeká. Doufám, že se slyšíme o mnoho lépe než naposledy, Tomé.
1: Krásné poledne, Robene, slyšíme se naprosto perfektně a samozřejmě zdravíme všechny posluchače. Jestli mě slyšíte i vy všichni ostatní, tak my tady dnes vás zdravíme z náměstí Svobody. Protože na náměstí Svobody, jak už si správně řekl, dnes probíhá právě Blesk ordinace, a to ve spolupráci s fakultní nemocnicí u svaté Anny Brno. A o čem vlastně celá ta dnešní akce je? I ty už si o tom vlastně trochu mluvil. Jednoduchá věc, odkládáme návštěvy lékařů, protože nám nic není, žádné problémy nemáme, ale dnes tady na jednom místě my máme možnost navštívit lékaře. A konkrétně nechat si tady zkontrolovat mateřská znamenka, nechat si vyšetřit zrak, diabetes, plíce, také tlak. Máme tady poradnu mozkových příhod anebo měření srdeční arytmie. Ale pozor, to není jen tak nějak orientačně. Právě díky spolupráci s fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně jsou tady lékaři, kteří to vyšetření udělají úplně stejně, jako kdyby jsme navštívili nějaké specializované pracoviště v nemocnici. A pokud tady dnes na náměstí Svobody až do 18. hodiny na něco přijdou, tak nám napíšou vlastně žádanku do nemocnice a my už tam půjdeme rovnou z výsledky vyšetření. Celé je to tady dnes zadarmo pro všechny, kteří nás navštíví. A pozor, bonus pro posluchače Rádia Frekvence 1. Budeme tady dnes hrát bingo, budeme tady soutěžit s Frekvencí 1, takže rozhodně dnes se vyplatí sem za námi přijít. Máme tady bingo, máme tady různé kosmetické tašky pro naše posluchače, vše se bude odehrávat na pódium a vy jste sem srdečně zváni. Tahle akce stojí za to. Náměstí Svobody Brno, Blesk ordinace dnes až do 18. hodiny, takže doražte, těšíme se na vás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: tady Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady je Václav z Poděbrad.
0: Ano, Václave, zdravím, koho byste rád slyšel?
1: Jestli je možno, já bych rád slyšel krále půlročního království Stanislava Neumanna.
2: Je, tak byste, milej, že jste si na mě vzpomněl, to je krásný, tak mě tady máte, já si tady sednu. Tak už poslouchám, ptejte se, na co chcete, já na co chci odpovím.
1: Vaše výsosti, já bych se vás velice rád zeptal, zda si myslíte, že v dnešní rozhádané politické scéně by se dalo uplatnit vaše okřídlené úsloví, odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil.
2: No, bohužel já mám takový pocit, že hlavně všichni v té dnešní době hledáme trošku té slušnosti a takový té lidskosti a pořád to hledáme a nenašli. A nakonec nenašli. No, tak a tvoji ty politici furt něco slibujou a pak to odvolávají a to funguje bezvadně teda. To je pravda.
1: A nemáte takový dojem, že ti vaši povedení rádcové se občas podobají těm našim?
2: Určitě. To je úplně stejný. To je jakoby normálně ta pohádka, to vůbec nestárne. To je pořád stejný. A pořád jenom se vybírají ty daně a zase na ně a oni je svrbí dlaně a furt stejí jenom
1: a
2: daně.
1: Tak půjdem na ně.
2: A slibujou a odvolávají a Fiala říká, slibujou, že budete mít platy jako v Německu a já odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil. To je hrozný. A ten Babiš taky, to je taky stejný. Ten slibuje taky, co zase slibujete ten Babiš? No, všechno slibuje, všechno bude levnější a bude líp. Houby bude líp.
1: Takže si to dobře rozumím, v podstatě jsme tak trochu v půlnočním království.
2: Jsme tak trošku v půlnočním království, kdybych to neměl říct pohádkově, ale normálně jak to je, tak jsme trošku v prdě. Víte kde.
1: Takže hurá do země krále Miroslava.
2: Přesně tak.
1: Otázkou je, jestli existuje.
2: Mějte se krásně.
1: No nic, rád si vás slyšel.
2: Já vás taky, mějte se moc hezky. Mějte se, nashledanou.
1: Nashledanou.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Dopravní nehoda dvou vozidel blokuje levý jízdní pruh na dálnici D1 u Brna. Na 190. kilometru ve směru na Vyškov počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona vozidel vás zdrží na Pražském okruhu vlivem hustého provozu okolo 10 minut od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 24. a 19. kilometrem. A na dálnici D11 pozorněte na 35. a 5. kilometru z Hradce Králové na Prahu. Došetřuje se zde dopravní nehoda dvou nákladních vozidel a v místě nehody se zdržíte okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Pecho Boys a taky Go West, to nejlepší z muziky. Máme 3:15 odpoledne, já vás vezmu do Jablonce nad Nisou, protože tam připravili, řekl bych, poměrně velkou parádu. Dražbu stříbrných pamětních medailí, vydaných ke 160. výročí povýšení na město. Limitovaná edice medailí nese motiv jablonických městských lázní a celý ten výtěžek aukce se stane pomyslným základním kamenem budoucího rozpočtu na rekonstrukci chátrající budovy. A ta aukce se uskuteční ve čtvrtek 8. října a to přímo v budově lázní. Dražit se bude 110 medailí. Kdybyste měli zájem o tuhletu dražbu, ať už na kukačku, anebo se třeba opravdu zúčastnit téhleté akce, tak vám více může prozradit mluvčí tamního magistrátu Jana Fričová.
1: Každá medaile je vyrobená z 62 gramů ryzího stříbra a má průměr 50 mm. Do dražby půjde 110 medailí z celkových 160. Vydražit je možné jednotlivé kusy, ale také sady. Vyvolávací ceny začínají na 5000 korunách za jednotlivou medaili. Zájemci, kteří chtějí dražit, se musí do 30. září registrovat buď na webu města nebo osobně v kanceláři primátora a složit dražební jistotu 1500 korun.

0: To nejlepší z muziky je Žiž La Mamba, to miluju, tohletu písničku Los Lobos, to roztančí každého hudebního i tanečního analfabeta. No, každopádně, je tady Vojta, je tady Jana, je tady odpolední vysílání, je tady odpolední schov a co tak na mě koukáš, Vojta?
1: Že to se mnou ani neškublo, když jsem to slyšel.
0: Počkej, nekec, fakt to s tebou nic nedělá.
2: Tak ty si víc než analfabet.
1: No jasně,
2: ty podle mě netančíš.
1: Já jsem dřevo.
0: Co je víc?
1: Dřevo netančí.
0: Víc dřevo.
2: To je pravda, no.
1: Ale kdy jste byli naposledy tančit?
2: Možná zapálený dřevo by mohlo trošku zatančit.
1: Jo, já zatím jenom doutnám. No. Kdy jste byli naposledy tančit někde na diskotéce, na zábavě a tak?
2: To už je strašně dlouho.
0: Otázka zní jako veřejně, jo, myslíš?
1: No.
2: Já vůbec nemám žádný takovýhle teď point, respektive jako žádnou zkušenost, třeba za posledních 2 roky?
0: Já takhle veřejně taky ne, ale doma si, když třeba přijde návštěva, jak si pustíme nějakou píseň, ještě třeba z vinilu. Jako
1: a tančíte?
0: No jasně, a trsnem si, no jasně. No?
1: To je vám bych chtěl chodit na návštěvu.
0: No to jo, to je fakt hezký.
2: A co si pouštíte za muziku třeba?
0: No taky, my tam máme hodně retro desky, teď třeba Olympiku, což by možná potěšilo Martu. Olympiku, pak tam máme Knoflíky lásky. Ne, velký retro, ne, tak protože když už máš retrogramofon, tak prostě scházíš nějaké jako retro české desky.
2: Jasně.
0: Já bych vám to vysvětlil, já na tom jako nefrčím, nebo jako, že bych si to pouštěl na dobrou noc.
2: Vůbec to nemohaju v pohodě, holky a naší školky v pohodě.
0: To fakt vypadá blbě, viď?
1: Ukaž mi tvojí Spotify playlist.
0: Ukaž můj play, jak jste koukali, co tam všechno.
2: Tak decibeli lásky, čus.
1: Čau.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Se zprávami Ondra Olbrecht. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Poslanci ode dneška ve sněmovně musí dodržovat nová pravidla jednání. V Brně otevřeli moderní centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a zdržíte se na Pražském okruhu i D1. Poslancům ode dneška platí nová pravidla jednání ve sněmovně. Jak píše web iRozhlas.cz, nově bude například platit limit pro navrhování změn programu schůze, nebo se naopak prodlouží čas na schvalování ve sněmovně.
7: Novela jednacího řádu sněmovny by měla omezit obstrukce. Poslanci a poslankyně s přednostním právem budou moct mluvit maximálně 30 minut, řadoví zákonodárci 5 minut. Rozšíří se taky čas na schvalování zákonů. Doteď sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. První schůze sněmovny, která se bude řídit novým jednacím řádem, je naplánovaná na příští týden. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu. Investice, včetně vybavení, vyšla asi na 3,5 miliardy korun. Z toho 1,3 miliardy korun šlo z evropské dotace, necelé 2 miliardy ze státního rozpočtu, zbytek z vlastních zdrojů. Jde o zcela novou etapu centra, jak uvedl jeho ředitel Vlastimil Vajdák.
8: Nová budova CKTH přináší nových 35 lůžek, přináší nám nový operační sál, přináší nám výrazné zlepšení komfortu pro pacienty a pro zaměstnance.
6: Centrum zřizuje Ministerstvo zdravotnictví a jedním z největších kardiochirurgických pracovišť v České republice. Rakouská policie po pátečním přepadení obchodu v Břeclavi zastavila u dolnorakouské obce Grosskrut vozidlo, kterým podezřelé osoby ujeli. V prohlášení to oznámila dolnorakouská policie s tím, že v autě byly 4 rakouské občanky. 2 se částečně doznaly. Zbylé 2 ve věku 13 a 14 let nejsou podle českého práva trestně odpovědné. Hokejová extraliga má podle bookmakerů stejného favorita jako v předchozích letech. Hlavním aspirantem na zlato jsou opět Pardubice, které do soutěže vstoupí v roli obhájce titulu. Nejbližšími pronásledovateli mají být další giganti domácí scény Sparta, Třinec a Brno. Pardubičtí dosáhli na jaře na kýžené zlato po 14 letech a sázkové kanceláře je favorizují velmi výrazně s kurzy kolem 2,2 ku 1.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: Teploty dnes mají být až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16 a být spíše polojasno až jasno. Během zítřka potom čekáme, že do Česka opět dorazí přehánky. Místy také můžou přijít bouřky, a to především od severozápadu, kdy se zatáhne. Odpoledne v Čechách, zítra potom večer i na Moravě a ve Slezsku přijdou přehánky a déšť s teplotami do 27 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Na Pražském okruhu se stále zdržíte v delší koloně, která aktuálně je směrem spíše k letišti, a to až po nějaký 20. kilometr. Zatím je nejhustější provoz mezi 4. a 7. kilometrem, celkem tam necháte přes 30 minut navíc. Aktuálně se taky brzdí na dálnici D1 před Brnem při příjezdu od Prahy, a to na 186. kilometru. Provoz tam potom komplikuje také dopravní nehoda, je tam zdržení zhruba kolem 10 minut. A na několik desítek minut je taky průjezd po trase takzvaně vrchem po silnici 35 od Litomyšle ve směru na Vysoké Mýto, a konkrétně tam na 152. až 149. kilometru budete popojíždět v prakticky stojící koloně. Tak šťastnou cestu, teď už vám k tomu společnost bude dělat Jana Knížková a Vojta Flér.
9: A my vás, přátelé, zdravíme krátce po 14. hodině do úterního odpoledne. Dneska už je 15. září.
5: Dobrý den, v polovině září.
9: V polovině září.
5: Toto letí co? Už jenom 9,5 měsíce a jsou tu prázdniny.
9: No.
6: To už se podle mě ten zasedací pořádek ve třídách stabilizoval.
9: Já si myslím, no, že kroužky už jsou naplánovaný, tak, rodiče už si řekli, kdo koho jak vozí, přesně tak, no, kdo kouří, kdo přestal kouřit a tak. No.
6: Kdo bude chodit na obědy, kdo
5: se s kým se prázdniny přestal bavit.
9: Ale možná už 15. září víš, jak vaří, že jo?
6: No, to už právě, že jsem se odlašil.
9: Do nový školy.
6: No.
9: Já jsem třeba nastoupila já na střední školu, tak jsem z toho byla úplně, protože jsem prostě šla ze základky, kde byla naprosto fenomenální jídelna a přišla jsem na střední a tam to bylo hrozný.
5: Fakt, jo.
9: Tam bylo jo.
5: Tak náš mladý hlásil, že to je přesně naopak, že oni na základce neměli dobrou kuchyni a že teďko je jako velmi spokojený a že prej si může i přidat, což na základce nesměl.
6: Tam jsme si mohli i třeba vybrat, že na základce jsme prostě přišli tam něco kydli na talíře, běž.
9: No, jenže ty jsi, počkej, jak vybrat? My jsme třeba za nás si vybrat nemohli. My jsme měli jedno jídlo, ale teď mají třeba normálně meníčko.
5: Mají 4 jídla.
9: A den předtím si můžou mají nadiktovat, co chtějí k obědu.
5: No, jasně.
6: No a to jako na základce taky nešlo, ale pak na střední už to právě šlo, že jsi mohla nahlásit buď to jedničku nebo dvojku. Polívka byla stejná, ale mohla si jedničku nebo dvojku jídlo.
9: No. Takže buď steak.
6: Luxus, no. No jasně, no.
5: Buď steak nebo sushi.
9: A nebo kaviár.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Lucka Vondráčková, Láskou mi víc na frekvenci 1. Bude 14:03, hezké odpoledne.
1: Jste řekl takovým solidním projevem.
0: No samozřejmě, tak solidní píseň uvádím solidním projevem, to je přece jasné.
1: Tak co budeme řešit?
0: Budeme řešit ceny Emmy, protože my jsme oba dva seriáloví diváci. A já jsem jako s velkým napětím sledoval, který seriál to vyhraje, tyhle ty prestižní ceny. A jeden
1: případy
0: z těch...
1: Případy prvního oddělení.
0: Bohužel nebyly nominovány, no. Ale jeden z těch seriálů bych chtěl vidět a jeden jsem sledoval a myslím si, že tento dostal oprávněně. V kategorii dramatický seriál, seriál Urgent. Nevím, jestli jsi to viděla.
1: Počkej, není to z toho nemocničního prostředí?
0: Je.
1: Tak já jsem pár dílů viděla.
0: To je...
1: Strašně mě to úplně přikovalo do gauče.
0: Je totiž neuvěřitelně strhující. Ono, jak je to točený vlastně jakoby v reálném čase.
1: Je to parádní.
0: Takže člověk vlastně na toto hodinu kouká a skoro zapomene dýchat.
1: No, jako u těch seriálů je blbý, že to je hrozný žrout času.
0: No
1: že?
0: Jasně.
1: Teď
0: no,
1: si tam, že
0: no.
1: Si prostě pustíš tu televizi. Teď není to běžný vysílání, je to televize, no. Která ti nabízí všech 737 dílů. No. Každý má 45 minut. No. Prostě. A ty po prvním díle chceš vidět druhý, po druhém třetí, čtvrtý, pátý, šestý a najednou je prostě podzim. To je jako šílený.
0: A pár nepřijatých hovorů z práce, kde seš, že jo?
1: A proležení se blbě ojej.
0: No a pak ještě komediální seriál byl ohodnocen a to je seriál, který mě velmi láká, ale bohužel je na streamovací službě, kterou nevlastníme, jo, jako kterou nemáme předplacenou. Je to na Apple TV nebo na Prime Video.
1: Tak a si to zaplaťte, to není tolik.
0: Když už jich máme asi 19.
1: Já vím, no, jako to docela, jako když to pak sečteš, tak no, si zjistíš, že jsi tam za 15.
0: No právě. A je to seriál, který se jmenuje Widows Bay a je to seriál o tom, jak nový starosta nějakého městečka chce z toho městečka udělat magnet na turisty a nějak jakoby nechce dbát varování, že to město je prokletý.
1: Uhum.
0: Takže je to vlastně takový jako komediální horor a má to neskutečně dobrý recenze. A už nějaký čas na to mám spadeno a doufám, že se to objeví časem i na jiný streamovací službě.
1: Budou Vánoce, tak si to zaplaťte.
0: Na měsíc.
1: Jako dárek, víš? Jo. Hele, řekni ženě. Mám pro tebe výborný dárek.
0: Výborný dárek, budu se koukat na seriál na streamovací službě, kterou ještě neplatíš.

0: Na frekvenci na Westlife, 14 hodin 20 minut.
1: Já jsem tam dal promo, pardon, tak nic, no, dobrý.
0: Nevadí.
1: Povídej.
0: Povídám, prosím vás. Je to živý mechanismus, prostě tam se dá, furt lepší dáš, když dáš promo, no. Když máš dát bet, než když dáš bet, když máš dát promo, že?
1: No, jasně, no. Tak už jsem tam dal bet.
0: Tak, no, už dobře. Je to dobrý, tak zpátky k tématu.
1: Ano.
0: My jsme se bavili o seriálech, o cenách Emmy.
1: Ano.
0: A teď se budeme bavit o jedné výhodě, která pro vás filmu Mily se naskytuje.
1: A to jaká?
0: Já jsem se dočetla, že 19. až 20. září
1: no.
0: Tady budou probíhat v České republice kinodny. A je to strašně sympatická akce, protože v rámci kinodnů bude vstup no. do kina za stovku.
1: Takže teď v sobotu a v neděli.
0: Můžete 19.20, no a sobota, máš pravdu, jo, je to sobota, neděle vlastně, teď o víkendu.
1: A to jako třeba i v těch multiplexech velkých, nebo jenom?
0: Prosím tě, koukám tady na to, do akce pořádané asociací provozovatelů kin se podle aktuálního seznamu zapojí 192 kin ve 141 městech. Přidají se například kina jako Cinestar, která kromě zlevněného vstupného chystají vlastní speciální program a na programu bude například návrat populárního filmu Pulp Fiction anebo maraton všech pěti filmů série Hunger Games.
1: No dobrý, ne, to je dobrý.
0: To je dobrý, tak to je dobrý. Já jenom doufám, že bude o víkendu hnusně. Víš, jako,
1: právě,
0: aby ti to nebylo líto.
1: Já právě doufám, že bude hezky, aby tam bylo co nejméně lidí, protože jo, to bude vlastně strašně narvaný to kino. Ale,
0: jo, bude no, za stovku takhle, do kina je super.
1: Ale pozor, aby to nebyla past, jako za stovku do kina bezvadný, jo? Ale aby ten popcorn dvojnásobně nezdražil. Jako.
0: No tak, ale jako vstup do kina není přece podmíněný tím, že se přežereš popcornem, že jo?
1: No tak.
0: Jakože to k tomu prostě nutně patří, jo?
1: No jsou lidi, kteří to třeba takhle mají. Já si myslím, že korty mladší, že jo? Třeba náš mladý, když jde do kina, jako když jde třeba s kamarádama do kina, tak vždycky jako říká, já se těším, že si dám ten popcorn.
0: Fakt,
1: no, že to s tím má prostě spojený.
0: Já třeba nemám moc tyhle ty velký kina ráda, no. Mám radši takový ty menší, takový ty komornější, já nevím, kino Oko, kino Bio, kino, já nevím, tady jak se jmenuje, že to má takový to kouzlo. Hlavně mi přijde hrozně sympatický, že hned vedle je prostě bárek, ano. Nebo prostě nějaký jako občerstvení a ty s tím pitím můžeš do sálu.
1: No a to bylo třeba, teďko je to divadlo, teď je to vlastně detašovaný pracoviště Studia 2 tady v Praze, ale na Perštíně bylo kino, na Perštíně.
0: A tam
1: byla stolová úprava.
0: Jo, že jsi měl stoleček vedle sebe.
1: Jako dva lidi měli malej stoleček, objednali jste si na tom baru to víno, že jo, něco k tomu zobá, nějaký voříšky,
0: no,
1: tam popcorn neměli, že jo.
0: No,
1: a prostě jako se můžete zdunět během filmu, takže se vám nakonec i líbí.
0: No. Aby to by to úplná blbou.
2: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Už je 14:30 přesně.
1: Je tady Ondra, nabídne nám zprávy právě teď.
2: Hezké odpoledne. Slovenští hygienici dnes oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v České republice. Obsah láhve měl pH 14, což je hodnota, která znamená nebezpečnou látku, která může poleptat ústa i sliznice. Vojenská policie dnes zadržela 3 lidi v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlé trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Mezi zadrženými jsou bývalí i současní náměstci nemocnice. Hostem presklubu dnes bude předseda rozpočtového výboru sněmovny Vladimír Pikora z Motoristů Sobě. Jakub Weinlich se bude ptát, kde by měl stát v příštím roce šetřit, aby nebyl tak vysoký deficit státního rozpočtu. A ptát se budete moste vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona před Brnem se aktuálně tvoří z opačné strany než před hodinou, a to od Vyškova, začíná na 216. kilometru, kde houstne provoz. Po pojížet v koloně, která se příliš nehýbe, budete až po 203. kilometr. Necháte tam asi 10 minut. Na 15 minut je zdržení na dálnici D5 mezi 24. a 34. kilometrem ve směru na Plzeň. Zdržíte se taky na dálnici D6 na 72. až 75. kilometru. Taky asi 10 minut. A aktuálně jsou komplikace stále hlášeny z Pražského okruhu, kde se jede v nesouvislé koloně až po 24. kilometr ve směru k letišti. V opačném směru je zdržení o něco menší. Tak šťastnou cestu.
1: Pravda nebo blábol, za chviličku příběh. Buď jsme si ho vymysleli, nebo se skutečně stal, to se teprve uvidí.
4: Podíváme se za ovečkami, co říkáte.
1: Ovečky
4: Ovečka
1: budou.
4: Je takový hezký zvěřátko. Za jednou velmi přechytralou ovcí se vydáme.
1: Bď, jo.

0: Gracie Abrams, That's So True, se to jmenuje ta písnička. Krásná, 5 minut po 3, pojďme na příběh, pojďme na Nový Zéland.
1: Za ovečkama si říkal.
0: Ano, domov ovcí. Na Novém Zélandu žila ovce jménem Shrek.
1: Jo? To nebyla ovečka Shaw?
0: Ne, ovečka Shaw byla v Austrálii.
1: Tam mě bavila.
0: It's Shaun the Sheep. Ne, to byla britská ovečka vlastně.
1: To byly Britové asi.
0: Britové, no. Každopádně, ovce jménem Shrek měla jeden problém, respektive způsobovala jeden problém. Kdykoliv se přiblížil farmář s nůžkama nebo s tím holicím strojkem, tak ona zdrhla.
1: To se dá pochopit, že?
0: No ale pozor, ona zdrhala tak mistrně, že se jednou úplně ztratila. A pozor, 6 let jí nemohli najít. Oni si mysleli, že chudinka někde uhynula.
1: Yeah.
0: A po 6 letech jí našli, byla schovaná v nějaký jeskyni.
1: To je jak z pohádky, víš, ze který 3. princ.
0: A já myslel Anička s lískovými oříčky.
1: Ne, jak tam tak naháněl ty ovce.
0: Jo, takhle, no.
1: Jako nám tam přece utekla do těch skal,
0: no,
1: a on se nechal zlákat tím zlatem, že jo.
0: Diamantama, no jasně, no.
1: Trávníček.
0: No, tak pozor, tak takhle ovce se po 6 letech jaksi zjevila.
1: Přišla s tím, že už fakt potřebuje ostříhat.
0: No, ona prý spíš vypadala jako chodící koberec než ovce.
1: No, to si myslím.
0: A sundali z ní 27 kilogramů vlny.
1: Po 6 letech.
0: A 27 kilogramů vlny, jenom tak pro představu, dá se z toho vyrobit 20 velkých pánských obleků, čistě vlněných. Jo.
1: Ty
0: jo. No ale pozor.
1: To se divím, že to vůbec přežila.
0: Pak přišel takový televizní moment. Shreka odvezli do parlamentní budovu v Christchurchi, kde ho jí živě ostříhal mistr světa ve stříhání ovcí.
1: Jak přidává. No dobrý.
0: Trvalo to zhruba 30 minut. A ta ovce se díky tomu stala celebritou, protože to všechno natáčela televize, byla z toho reportáž. Takže ta ovce měla vlastní dětskou knížku, její vlna se dražila na charitativní účely a zemřela ve věku 16 let v roce 2011.
1: Krásný příběh, bylo nebylo. A no, za mě se stal
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Ty říkala, že se přidávám, jo?
1: Stalo
0: tak,
1: se to, ne, že jo?
0: Tak vůbec jsem se nepřidal. Do puntíku.
1: To je dobrý.
0: Do puntíku prostě. Ovce se nechtěla stříhat a pak přišla s dredama.
1: Po šesti letech. To se
0: no,
1: divím vůbec, že to přežila. Myslím, no, že by se třeba 6 let prostě neholil.
0: No, to bych vypadal.
1: No.
0: Všechny jako 4 fousy na tváři.
1: To by bylo v obleku. Krásný příběh, to.
0: No, vidíte. Tak
1: 16 let? Nevím, no, kolik se může do... Asi může do 16 let, je prostě asi nějaký, no, průměrný věk, no, jasně, ovce.
0: No. Ale potom, jak ta holka přišla na to... A nebo jestli třeba už jako za mlada neměla plán, že z ní jednou bude celebrita.
1: No jasně, přesně, tato měla už přesně vymyšlený.
0: Jo.
1: Jak se proslavit? Nechám se zarůst.
0: Oni mi pak ostříhají hezky v parlamentu.
1: No,
0: já budu vydávat knížky a bude ze mě celebrita.
1: A víš, co je smutný, víš, co je vtipný, že se to skutečně stalo, že jo? No, tak je. Tento příběh se, přátelé, stal.

0: Samantha Fox na frekvenci 1. Přátelé, my teď trošku zvážníme a budeme na vás tak trošku apelovat, protože tento vstup se bude týkat lékařského tématu.
1: Konkrétně prevence, a já teda se musím přiznat, že na konci srpna jsem potkal zdravotní sestřičku z ordinace, kam chodím já ke své praktické lékařce.
0: Združový zahrady.
1: No, to ona je spíš taková...
0: To byly gynekoložky, ale ne?
1: No, tak...
0: Dobrý,
1: s nima se dá o lecčem zavořit. Takhle. Ne.
0: Cože, ne, už je to... No, dobrý.
1: Já bych to uvedl na pravou míru. Bavili jsme se o prevenci. Mm. Že jsem jí říkal, já musím na preventivku, já bych letos měl, a voda. No, už v červenci si měl.
0: Jo, to,
1: no.
0: Myslím, že co 2 roky, že jo?
1: No, a já jsem teda jako, já jsem si slíbil, že zavolám, a od té doby jsem nezavolal. Ale to má svůj důvod, paní doktorka byla na operaci, takže nebyl důvod volat.
0: Dobře, že jo, to poslouchá, pomluv se.
1: Já se velmi omlouvám a já přijdu.
0: Mě totiž zaujala jedna věc, že ta preventivní prohlídka je vlastně podmínkou pro to, aby ti proplatili pojišťovny nějaký benefity.
1: Ano, bonusy, třeba očkování a takovýhle věci.
0: Nebo zubaře, no nic, jasný. Tak jo. Otázka na vás, přátelé. Odkládáte návštěvu lékaře specialisty?
1: Nechce se vám vyřizovat objednávání a pak třeba trávit dlouhý čas v čekárně?
0: Prevenci tak trošku flákáte... A moc dobře to víte.
1: No, tak to je přesně to, co vám pomůže vyřešit Blesk ordinace, kde je dnes už od 12 hodin náš kolega Tomáš Fíla.
0: No a Tomáši, zdravíme. Blesk ordinace začala, jak bylo řečeno, ve 12 hodin. Můžeš nám a našim posluchačům říct, co všechno si dneska bez objednání v Brně mohou nechat lidé zkontrolovat?
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravíme z náměstí Svobody v Brně, kde probíhá Blesk ordinace ve spolupráci s fakultní nemocnicí u svaté Anny. A je to akce o prevenci. Zdraví je to nejdůležitější, na tom se shodneme. A dnes právě tady, na jednom místě, si můžeme nechat vyšetřit mateřská znamenka, zrak, diabetes, plíce. Také si můžeme nechat změřit tlak. Můžeme se tady poradit v poradně mozkových příhod. A nebo si nechat udělat měření srdeční arytmie. Vše je to úplně gratis. No a k čemu to tady právě slouží? Díky tomu, že je to ve spolupráci s fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně, tak jsou tady opravdoví lékaři a ti nás vyšetří a pokud náhodou na nějaký problém přijdou, tak už nás posílají rovnou do nemocnice, ale s nálezem, což je obrovská výhoda. Je tady spousty lidí, atmosféra je fantastická. No a pro vás, pro všechny, kteří nás teď posloucháte a jste někde z jihu Moravy, motáte se kolem Brna, doražte sem. S Frekvencí 1 tady budeme soutěžit o báječné ceny, o kosmetické tašky. Bude se tady také hrát s Frekvencí 1 bingo. No a užijeme si tady i spousty pěveckých a hudebních vystoupení. Dnešek je zkrátka takovým dnem, kdy můžeme o svém zdraví zjistit mnoho věcí a nebude nás to vůbec nic stát. Tedy jen trochu času, protože zájem je opravdu veliký. No a protože tohle zdaleka není poslední ordinace, na kterou vy za námi můžete přijít, tak mrkněte i na web Blesk ordinace, protože tam zjistíte, na jakých dalších místech, v jakých dalších městech se s námi můžete potkat a právě o sobě něco zjistit. To je pro tuto chvíli všechno. My se loučíme z Brna, tady to jede dál a vy se samozřejmě mějte krásně a ahoj!
3: Znáte to.
4: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
3: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější. A dorazí za námi vzácná návštěva.
5: Českomoravská hudební společnost.
3: Což je...
5: Ano, Čechomor.
3: Už zítra ráno vás čeká živák přímo ve studiu.
4: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Dua Lipa Physical na frekvenci 1. Blíží se 15. hodina.
1: Po 15. hodině Jennifer Lopez a David Guetta.
0: Taky bude Tomáš Klus.
1: A nebo bude Šepár.
0: A už za malou chvíli zprávy.
2: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Armáda zítra zahájí průzkum na Šumavě v zóně kontaminované chemikáliemi. Hokejový obránce Tomáš Hanousek bude Liberci chybět kvůli zranění několik týdnů. A s menší kolonou počítejte stále na dálnici D1 u Brna. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava a potom oznámí další postup. České televizi to dnes řekl náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Někteří opoziční poslanci se nad nasazením armády pozastavovali. Předseda výboru Josef Flek uvedl, že není zastánce toho, aby armáda dělala vše, na co vláda ukáže. Naopak koaliční členové označovali činnost armády v místě znečištění na Šumavě za součást výcviku nebo za reálný zásah. Slovenští hygienici varují před jednou konkrétní šarží balené vody Natura. V půllitrové lahvi jemně perlivé vody, která se plní v Teplicích nad Metují v Česku, naměřili na Slovensku pH 14. To ukazuje na přítomnost silně zásadité žíraviny, která může způsobit vážné poleptání trávicího traktu. Problém se týká šarže s minimální trvanlivostí do 27. listopadu. Zatím není jasné, kolika lahví se závada týká. Slovenští hygienici nařídili mimořádné kontroly a lidé by vodu z této šarže neměli pít. O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí, o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejčastěji řidiči podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě havarovali proto, že se nevěnovali řízení, a zmínil i další důvody.
6: Ty nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
5: Nejpočetnější skupinou obětí dopravních nehod byly letos o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy téměř třetina z celkového počtu. Hokejový obránce Tomáš Hanousek bude vinou zranění chybět v úvodu sezony v sestavě extraligového Liberce. 28letý bek, který se na sever Čech vrátil před sezonou z prvoligového Zlína, si v utkání Ligy mistrů s Herningem poranil koleno a mimo hru tak bude 6 týdnů, jak klub informoval na svém webu.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: V noci bude poměrně chladno, 14 až 9, na východě 7 stupňů Celsia, bude spíš jasno až polojasno. Od západu bude ale postupně přibývat oblačnosti. K ráno se objeví mlhy a během dne se potom od severozápadu zatáhne. Odpoledne v Čechách, večer později i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně také bouřky. Do té doby teploty ve středu budou 22 až 27 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: U Brna je stále menší kolona ve směru od Vyškova na 210. kilometru. Zdržení tam je zhruba na 5 až 10 minut. V opačném směru při příjezdu od Prahy k Brnu se zastavíte na 189. kilometru. Budete popojíždět asi 10 minut v koloně. A pokud jedete právě teď z Prahy směr Brno, tak tady se stojí na D1 na dvou místech v okolí 9. kilometru asi 10 minut a potom dál se ještě popojíždí ve zúžení mezi 18. a 25. kilometrem. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, pokračují Jana s Vojtou.
0: Tři minuty po 15. Hezké úterní odpoledne. Včera byla ta informace zveřejněna, způsobilo to velký poprask v českém showbiznisovém rybníčku a dneska už se spekuluje, kdo je nahradí.
1: Jo.
0: Marek Eben, Tereza Kostková.
1: Já myslím, že to Martička řešila dneska ve vysílání.
5: S Robinem, že by se toho ujali prý.
1: Že by se toho ujali s Robinem.
0: Marta soutěží, Marta nemůže.
5: Na příští rok. Letos to ještě odjedou, že jo?
1: No, jako otázka zní, kdo by je měl nahradit.
0: No, já jsem viděl jakoby různý dvojice, jakože se spekuluje, kdo by to mohl být. Ne, že by byly nějaký potvrzený informace, ale bulváři spekulujou, jo. Tak se tam třeba jako mluvilo o tom, že by tam určitě mohl být třeba Aleš Háma, který už soutěžil ve Stardance, že jo, jako jeden z moderátorů.
1: Tam mi chybí taková ta, jako ten Eben má prostě takovou...
0: Noblesa. Potom se tam třeba spekulovalo o, nebo byl tam jeden z návrhů Čestmír Strakatý s Danielou Brzobohatou. Byli spolu ve Zrádcích, mají spolu podcast, proč by nemohli dělat Stardance, tam bylo napsáno.
1: Tak to už ale i Bolek Lolek by mohli být spolu, taky spolu hodně zažili.
5: Bob a Bobek do Stardance.
0: To je jako v tom případě Rej Korantenka, Lucie Borhyová.
1: Myslím, že by to mělo být jako pár trošku v letech.
0: No,
5: tak to vy dva jste ze hry,
1: jako
5: to je pohodě.
1: Jako vnímám to, že by to mohli být třeba padesátníci.
0: Ale mohl by to dělat solo Mikeš, ne?
1: No, to nevím.
0: Ne, ten by měl soutěžit.
1: Ne, to ne. Opravdu nějaký třeba jako 50, vejš, to vnímám. No. Nějaký lidi, kteří mají tu noblesu v sobě, jo. Nevím, vůbec mě vlastně nikdo nenapadá.
0: Vlastně taky jako nikdo nenapadá konkrétně. No takhle, já si myslím, že oni už mají dávno vymyšleno, kdo by to mohl být.
1: Každý další to bude mít hrozně těžký, že jo.
5: Teďka někde ty dva sedí, třeba poslouchají frekvenci a říkají si. Jo, jasně.
0: Kdyby jste věděli, kdyby jste věděli,
5: přesně.
1: To Madžery, čau.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Tohle je Šipát na Frekvenci 1. Jdeme telefonovat v 15 hodin 11 minut.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak a komu, kam dneska voláme?
0: Tak voláme Lence a voláme do Karviné.
3: Do Karviné.
0: Hezká písnička.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, Lenko, které rádio platí za vás?
4: No, Frekvence 1.
3: No jistě. Je to tak?
0: My vás moc zdravíme. Zdravíme do Karviné.
4: Já vás taky. Ano.
0: Tak a pojďme na to. Máme tady v ruce vaši účtenku a vy určitě víte, za co je ta účtenka.
4: Tak, já jsem jich posílala víc, ale ta poslední byla za benzín.
0: Vy jste tady napsala takový hezký průvodní dopis. Minulým týdnu jsme s manželem trávili dovolenou na Tříkolce, bylo to moc fajn.
3: Aha. Jako na takový ty šlapací Tříkolce? Nebo...
4: Ne, to byla taková ta trošku vytuněná.
0: to je fajn. Takhle, kdybyste měli tu šlapací, nepotřebujete benzínu, šlo by to levněji, ale asi byste se daleko nepodívali.
4: Ale udělali bychom něco pro své zdraví.
0: A to máte pravdu, jo?
3: A to byl můj nejoblíbenější dopravní prostředek, když jsem byl malej.
0: Jo, ale
3: já
0: můj teda taky.
3: No.
4: No, naše dcera si na tom vybila zuby.
3: Je chudák holka. Aspoň měla rychlejš druhý, no.
0: Dobrou historku. Tak takhle, my tady máme teda účtenku za benzín, za pohonné hmoty a samozřejmě ji rádi proplatíme, je tam 914 korun.
4: Vy jste zlatí, vy jste prostě nejlepší.
0: No ale.
3: A tak my to o sobě říkáme taky, ale nikdo nám to nevěří, že?
0: A my to nesmíme říkat moc nahlas.
4: Já vám to věřím, protože já vás poslouchám od rána, kdy vstoupím do kanceláře a odcházím.
0: Je.
4: A přes víkend taky jste prostě skvělí, nejlepší.
3: Tak to nás těší.
0: Vás potřebujeme, vy jste přesně náš člověk.
3: Šiřte naši slávu, buďte tak hodná.
0: Tak Lení.
4: A jak má, můžu se zeptat, jak máte v Praze?
0: Jak máme v Praze?
3: Tak jako poloslunečno. Jak máte vy v Karviné?
4: My máme sluníčkově 25.
0: No, fakt? Vy máte 25? Jako tady podle mě není zase tak... No, je.
3: Podíváme se, kolik máme. 23.
0: No, hele, 23 stupňů. Jako je krásně takový to zářijový, bílý, teda babí léto.
4: Babí léto. Jo.
0: Tak máme takhle podobně, no. Tak vidíte, tak to vám nemusí být líto, že nejste tady.
3: No, pak máte tam ještě o kousek lípat. My vám to přejeme.
0: Každopádně moc gratulujeme. Mějte se krásně. Pozdravujte dceru, pozdravujte manžela a zase někdy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Děkuju, jste super, děkuju moc krát.
0: Naslyšenou.
4: Shledanou.

0: Britney Spears na frekvenci 1, 15 hodin 17 minut.
1: Strašně mě potěšilo, že existuje něco v lesích, ať už třeba na Vysočině nebo kdekoliv jinde. Jsou to takzvané lesní bary. Víš, co je lesní bar? Ty asi budeš vědět.
0: To je taková ta samoobsluha víceméně, jo, že prostě jo. Přijdeš do nějaký útulny nebo nějakého přístřešku, tam máš třeba nějaký chlazený nápoje, pivo nebo něco takového, vezmeš si to a do kasičky dáš peníze.
1: No. Jakože vlastně se spolíhá na
0: jako
1: to, že ten člověk
0: odpovídající
1: je...
0: obnos,
1: ano,
0: dejme tomu.
1: Spolíhá se na to, že člověk je prostě, že je fér, že nepodvádí. Takovýhle lesní bary jsou na Vysočině. Smutná zpráva je, teď tady o tom čtu na novinkách,
0: že lidi nebyli fér.
1: Že to furt někdo vykrádá.
0: No, to je
1: a dokonce
0: prostě.
1: Se tady zveřejnila fotka. Na té fotce je ten týpek v tričku Škvor s taškou Lidl a prostě mu... Já to prostě nechápu. Tam se totiž, to je lesní bar, kde se dá platit QR kódem, anebo tam necháš ten kovák.
0: No jasně.
1: A že jim jako to za to stojí, prostě rozbít ten lesní bar, vykrást ho, vzít si těch pár korun.
0: No. A nebo těch pár piv, co tam jsou, že jo?
1: Já to prostě nechápu.
0: Mně to přijde úplně odporný, tady to
1: je
0: asi...
1: A teď tady je ta fotka a já bych nejradši tu fotku vzala a normálně bych ji nalepila na všechny kandelábry světa, jako. Aby to viděli, co to je za magora.
0: No a teď jako já prostě krádež považuji za jeden z nejhorších zločinů, jakýho je člověk schopen. Když přijde vlastně jako strašně sprostý vzít někomu jen tak něco na co si člověk jako vydělal, no. Nebo zaplatil, nebo prostě má z toho radost, a vy mu to prostě jako vezmete, že se nesmíte, no, ať vám ruce upadnou.
1: Ne, ale fakt, mě tohle přijde...
0: V Turecku se ruce sekaly.
1: No, já bych, články prstů prostě tupým nožem, ne, to jako zabíháme už
0: jako... Pojďme se bavit o nejvhodnějších sobek tortury pro zloděje, jo?
1: Ne.
0: Říznout a posolit.
1: Je to strašně smutný, prosím vás. Lesní bary, teď je to tak hezká věc. Vem si, že jdeš, najednou se zastavíš prostě někde na nějaký planině, ta ti nabídne chlazený pivko nebo dobrou tyčinku, ty tam prostě necháš ten kovák, sníš si to, odejdeš. Máš radost, že ti někdo důvěřuje, že někdo si dá tu práci to tam navozit, připravit.
0: A vy to rádi zaplatíte, protože to pro vás někdo udělal.
1: No, pak přijde prostě týpek s tričkem Škvor. No tak není to... Není
0: jako to, jako to zvířátko nebo ta kapela?
1: Já nevím. No, nechci
0: oni
1: se
0: lezou
1: jako
0: do uší.
1: Nechci
0: víš?
1: Se rozčilovat, ale zachovejme lesní bary. Ne?
0: Jo, 100%.
1: Jak to ukončíme tady ten nářk?
0: Budeme sekat ruce.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: Tohle jsou Roxet na frekvenci 1. My jsme na začátku téhle hodiny vlastně vyřkli otázku, kdo by mohl příští rok moderovat Stardance.
1: Ano, ano, ano.
0: Lidi dávají různé tipy, kdo by se jim tam líbil. A Petr Kolář, není to ten Petr Kolář, který o tom myslíš, prostě je to
1: poradce prezidenta.
0: Prostě náš posluchač.
1: Ano.
0: Píše, co se týče Stardance, pro mě zajímavá dvojice, Klára Melíšková a Petra Nesvačilová s Václavem Neužilem nebo Martinem Myšičkou. A nebo třeba Jaroslav Plesl. Prostě někdo, kdo má charisma a věk na to, aby si mohl dovolit oponovat porotě.
1: Tak třeba Jaroslav Plesl podle mě jako tu noblesu má.
0: To jo, ten by mě taky bavil. Mě třeba ale mě hrozně... i ten Myšička by mě bavil. To je docela dobrý typ.
1: No vidíte, jako umělecký šéf Davidského divadla, znamenitý herec a přitom vystudovaný chemik.
0: No, jo? Tak to nebude žádný
1: mohlo
0: tupec.
1: By to být třaskavé.
0: Ne, ale super, tyjo, Klára Melíšková, to si myslím, že taky není vůbec špatný
1: no,
0: typ.
1: No jasně.
0: Otázka je, jestli jako tyhle herci vůbec chtějí se zapíchnout do nějaký moderátorský profese.
1: Aha. No tak jako víte říct, co, tak prostě máte evidentně Petře rád Davidské divadlo.
0: Přesně,
1: no.
0: Petře, jako za ten tip děkujem, protože no. My s tím souhlasíme.
1: No až se s nima potkáme, tak jim to řekneme a zasmějeme se.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
3: Hezké odpoledne. Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami. Bude vypsáno nové. O pozemky se ucházela fotbalová zbrojovka Brno. V místě starého stadionu chce postavit nový. Policisté našli ženu, která v neděli uprchla z psychiatrické nemocnice Bohnice. Léčí se tam z nařízení soudu kvůli pyromanii, tedy chorobnému nutkání k zakládání ohňů. Žena už je zpátky v léčebně. Hostem presklubu dnes bude předseda rozpočtového výboru sněmovny Vladimír Pikora z Motoristů. Jakub Weinlich se bude ptát, kde by měl stát příštím roce šetřit, aby nebyl tak vysoký deficit státního rozpočtu. A zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: Stále vás drží kolona na dálnici D1 při odjezdu z Prahy směr Morava. A to už na 9. kilometru, kde necháte asi 5 až 10 minut. A dalších 10 minut potom přidá úsek mezi 20. a 25. kilometrem. U samotného Brna je potom kolona taktéž ještě stále při příjezdu od Prahy. Aktuálně zhruba na čtvrt hodinky od 186. kilometru. V opačném směru od Vyškova do ní vyjedete na 207. kilometru. A je taky zhruba na 10 až 15 minut. O něco další je průjezd Pražským okruhem. Pokud pojedete směrem k letišti, tak je tam několik nesouvislých kolon, plus je tam potom ještě taky hlášená dopravní nehoda na 20. kilometru ve směru k dálnici D1, kde se srazilo nákladní s osobním autem. Tak buďte hlavně opatrní a šťastnou cestu s frekvencí 1.
4: Žít podle počasí na frekvenci 1.
5: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová a přináším předpověď počasí na středu. Ve středu očekáváme jak mlhy, tak také bouřky. Pozor! Mlhy budou snižovat naši dohlednost a bouřky mohou být ojediněle i silné, doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, jako jsou přívalové srážky o intenzitě 30 litrů na metr čtvereční a nebo také nárazy větru o rychlosti 70 km za hodinu. A když jsme u té mlhy, tak ta obsahuje poměrně hodně vody. Kdybychom mlhu dali do olympijského bazénu a ona by skondenzovala, zůstala by nám 1,25 litrů vody. Během dne té vody ale užijeme hodně, a to na přechodu studené fronty, kde očekáváme déšť, přehánky a právě už zmiňované bouřky. Na jižní Moravě ale nejvyšší odpolední teploty budou kulminovat až na 26 stupních Celsia.
1: 3 minuty po půl čtvrté, dobří lidé nevyhynuli. Mám z toho radost. Já jsem si teď přečet krásnou zprávu, že někde v Americe na staveništi přišli chlapi ráno do práce a slyšeli takový divný zvuk, jaký pípání, pískání a zjistili, že v jednom stavebním stroji jim uvízlo koťátko.
0: Jo.
1: Tak oni ho zachránili.
0: Jo.
1: Tomu koťátku dali normálně reflexní vestičku.
0: Dali mu...
1: dali mu takovou tu malou plastovou helmu, je i takovou tu dětskou.
0: Ne.
1: A mají to kotě jako maskota svého firemního.
0: Ježiš, to je hezký.
1: No,
0: to je hezký.
1: Takovej malej, hezký, zrzavej nalezeneček.
0: My jsme jednou takhle ze stavby taky zachraňovali malý ty zajíčky.
1: Jo.
0: No, jsem je tam odchytla, pak jsme je dávali do nějakého toho záchranné stanice, protože mamka se asi lekla nějakého bagru, utekla a oni tam zůstali.
1: Chudáci malí,
0: tak jsme je taky zachránili.
1: No vidíš. A teď na smetaně pěkně.
0: Ne! To jsem nechtěla slyšet. Ale bylo to dobrý.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, tito dva a my dva nabídíme soutěž.
1: Ano, i dneska budeme společně s vámi hrát o, řekněme, zážitek na Dolní Moravě. Můžete si tam užít krásný, nejenom jeden relax. Den, relax prostě. Víte. Všechno, co si vaše tělo, mysl a duše zaslouží.
0: Dneska soutěžíme o časově neomezenou vstupenku do vodního a saunového světa Mallory Aqua and Spa v horském rezortu Dolní Morava a je to pro dva dospělé.
1: No a co tahle vstupenka zahrnuje? Vodní svět, to jsou vyhřívané bazény vevnitř i venku, vodní dětský spray park s bruzdalištěm, 3 tobogány s délkou přes 270 metrů, slunečná terasa z lehátky, odpočívárna, bistro a to není všechno.
0: Saunový svět a ten obsahuje 7 saun a par uvnitř i venku. Venkovní jezírko s vodopády, také různé odpočívárny a nechybí wellness čajovna.
1: A teď si to představte, jo, sichravý podzim.
0: Úplně ideál.
1: Vy máte časově neomezenou vstupenku.
0: Venku je hnusně prostě.
1: Do tohohle ráje. A vy si to můžete střídat. Výřivka, bazén, proplavat venku, si ven, že jo, kolem hlavy se vám páří. Teďko vidíte na těch horách, jak se valí ta mlha.
0: Ideál.
1: No a pak jdete do sauny, že jo. Tam se spotíte, jak dveře odchlívá.
0: No, pak si dáte to prosečko nebo ten čajíček. No, volejte 257-409-99. Kdo se dovolá, zodpoví naši otázku. Ta je trošku zapeklitější. Poslouchejte pozorně.
1: Protože podzim na horách má svoje kouzlo a když se po výletě můžete ještě ohřát třeba v bazénu nebo v sauně, tím líp.
0: V Mallory Aqua and Spa na Dolní Moravě si můžete užít vyhřívané bazény, venkovní výplavový bazén s výhledem na hory, vodní park pro děti a jak už bylo řečeno, saunový svět s ochlazovacími jezery a vodopády.
1: Více informací najdete na webu mallory.cz.
0: Tak přátelé, pojďme přivítat ve vysílání jednoho z vás. Halo, halo, kdo se dovolal?
1: Dobrý den.
2: Halo, dobrý den.
0: Dobrý den. Ještě jedno jméno?
2: Václav.
0: Václav. Vy budete mít svátek za chvilku.
2: Ano.
0: Máte dobrý.
1: No takže předem všechno nejlepší, když ono se dopředu přát nemá, že jo?
0: No, nemělo by se, no.
1: Nemělo by, ale tak jako dejme tomu, že jste se dovolal, teďko správně odpovíte, dejme tomu, jo. Takže to máte jako předčasný
0: hele,
1: dárek,
0: jo? Dárek, prostě dárek. Tak ale takhle, tady je ta otázka. Děkuju. Otázka, na kterou je třeba správně odpovědět.
1: Takže, jakou zajímavost objevíte ve venkovní části areálu saunového světa Mallory Aqua and Spa na Dolní Moravě?
0: Za A jsou to trávníky, slehátky, které jsou růžové a puntíkovaté.
1: Za B ochlazovací jezírka s vodopády.
0: A za C je to občerstvovací stanice, kde vás obsluhuje obsluha nahoře bez.
2: No, tak já zkusím asi to Bčko.
1: No, jasně.
0: Trošku jsme tam slyšeli to, že byste klidně to Cčko, ale...
1: Já vím, ale zřejmě to není bezpečné v tuhle chvíli.
2: Mohlo by
0: dojít k fopa. No, každopádně, Václave, vy jste dnešním výhercem naší soutěže, takže moc gratulujeme.
2: Děkuju.
1: Tak výborně, takže asi se nemá cenu ptát, koho sebou vezmete, když je to pro dva lidi, manželka už se těší. Tam začala balit.
0: To už jste zmínil. Tak jo, moc si to užijte, zůstaňte nám na telefonu a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji vám pěkně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Enrique Iglesias a kapky do očí Vizín, Dua El Corazón na frekvenci 1.
1: Reggaeton, pěkný.
0: Moc pěkný. No teď se budeme bavit o tom, jak pěkné je zaměstnání, které každý z nás má. Respektive, jak atraktivní je zaměstnání pro vaše okolí, vaše zaměstnání myšleno. Protože vyšel takový žebříček, které zaměstnání upoutává největší pozornost.
1: Podle mě jsou to lékaři.
0: Ne.
1: Právníci.
0: Ne.
1: Tak jsou takhle. To učitelé.
0: No ano, těch se všichni bojí.
1: Patří tam učitelé?
0: Ne. Mezi nejatraktivnější povolání nebo nejzajímavější.
1: Tak počkej, má to být jako atraktivní třeba pro druhou polovičku?
0: Ne, jako pro vaše okolí.
1: Jo.
0: Když přijdeš někam do společnosti a řekneš, jaký zaměstnání děláš, jo. Tak který zaměstnání...
1: Naše holka je striptérka. Třeba řeknu.
0: Ano, tak to zaujme, samozřejmě.
1: No to je
0: že
1: jako,
0: jo.
1: No, může ano. být docela atraktivní, tak sportuje, a že jo.
0: No a k tomu ještě spousta doplňujících otázek.
1: Je furt pohybu.
0: A můžeš ukázat i fotky, že jo. Ale ne.
1: Nepotí se v žádných adrech.
0: Ne, pozor, nejatraktivnější v současné době, kromě některých uměleckých profesí, záměrně říkám některých uměleckých profesí, protože třeba malířství je pořád jakoby velmi atraktivně vnímáno. Že tam hraje svoji roli taková ta romantická představa toho člověka s tím baretem a štětcem u toho plátna.
1: To jo. Myslím, že se trošku mění náhled na profesi herce.
0: Já si taky myslím, že už to není takový jako...
1: Dřív se prostě, kdo byl herec, byl někdo a teď nějak prostě...
0: Teď se to vrací k tomu prazákladu, že herci kulturou... jsou kočovní. No,
1: jako, ano, s tím, co máme tam nahoře, tak se to tak nějak jako mění a na ty herce se jako nahlíží tak, jak to někde bylo i řečeno, jako že vyžírky a...
0: A teď jako náš bývalý prezident říkal, že nejkrásnější díla vznikla, když měli umělci hlad, že jo?
1: No,
0: nebudeme se v tom babrat. Každopádně jako malířství
1: a
0: pozor. Věci nebo zaměstnání spojená s přírodou, ekologií a těmahle věcma.
1: Aha, to taky atraktivní. A to jo, to mi docela přijde.
0: No.
1: To mi přijde hodně atraktivní. Sleduju jeden takový profil na Instagramu, jmenuje se to Zhluk Buněk. Je tam taková hrozně chytrá a velice atraktivní holka. Velice mladá, jako na to, jak je mladá. Tak má prostě jako ne hrozně toho ví.
0: Ví toho dost, dobře. Tak.
1: Se chtěl říct nepřeberný množství informací, až mě jako překvapuje, kolik toho jakoby má v té hlavě, jak to má srovnaný a jak hlavně jako dejchá pro tu svoji profesi.
0: No,
1: to si myslím, že je vlastně na tom všem úplně nejatraktivnější. Víš, že jako jedno, co děláš.
0: Že ale zapálený.
1: Jo, jestliže z tebe je cítit to, že to, co děláš, tě jako nadmíru baví a nevyměnil bys to za nic na světě, tak to je úplně to nejvíc nejatraktivnější, co může být.
0: Samozřejmě.
1: Víš, jakože se seznámíš třeba, nevím, s klukem, který, jako je to blbej příklad, ale třeba, nevím, dělá popeláře, ale on je do toho tak zapálený, on to prostě má tak rád, tu práci. Víš, že si pak řekneš, ty jo, tak proč ne?
0: Já si nedovedu představit jako zapálení pro práci popeláře.
1: A proč ne?
0: Když jak to bylo v tom seriálu Most? Ty jo, jedeš si na autě, svítí sluníčko, to je to wunderbar. Počkej, až budou padat kroupy, to bude wunderbar.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.

0: Roses, to je takzvaná močící píseň.
1: Močící.
0: No, jakože je dlouhá, že musí jít na záchod. To se přece říkalo mezi moderátorama.
1: Říkej mi kávičková.
0: Je pravda, že to zní líp, no.
1: Po 16. třeba Baby Bird.
0: Jsi by nebyli rádi, kluci, no.
2: To je krásky tohle třeba, to
0: Skat, nic. Ne, to ne, no. Scatman John.
2: Ale to je taky docela dlouhé.
0: Jo,
2: to já včas používám taky.
0: Ale nemá to ani 4 minuty, jo, Scatman John.
2: Musí být rychlá.
1: Tak ještě je taková ta extended verze, že jo, taková ta diskotéková, ta má třeba 7 minut.
0: No, a to tady nehraje.
1: Se stihneš i objednat drink. Bude ještě Ava Max.
0: A za chviličku budou zprávy na frekvenci 1.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Veronika Žilková o svém vztahu je bez budoucnosti. Varovné signály těla. Jakou nemoc oznamuje pálení očí, bolest čelisti či vrázka na uchu. A v příloze nápadník báječné houbové recepty. Aha pro ženy jen za 23,90.
6: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
7: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
2: Já vám přeju také hezké odpoledne. Za cenově dostupné považuje pořízení bydlení asi 7% lidí. Hokejisté Pardubice zahájí ve středečním úvodním kole extraligové sezony cestu za dalším titulem. No a zdržíte se na dálnici D1, také D11 i na D8. Za cenově dostupné považuje pořízení bydlení asi 7% lidí, kteří zatím nežijí ve vlastním. Do příštích 5 let si chce dům nebo byt koupit přibližně víc než 1 000 000 dospělých Čechů.
8: Podle průzkumu komerční banky a agentury Ipsos, čtvrtina lidí, která dnes nebydlí ve vlastním, očekává, že pro ně bude pořízení bydlení dostupné za 10 let. Z generace Z, tedy lidé narození mezi lety 1997 až 2012, tomu věří 39% lidí. U rodičů stále žije 41% generace Z a 32% bydlí v nájmu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Nad centrem Prahy v pátek krátce po 14. hodině proletí formace proudových letounů BAE Hawk T1 slavné akrobatické skupiny Red Arrows britského královského letectva. Letouny navážou na loňský průlet stejným směrem i místem nad Vltavou a Karlovým mostem. Následně zamíří na letiště v Mošnově na Novojičínsku, kde se o víkendu zúčastní dnu NATO a dnu vzdušných sil armády České republiky. Letouny se budou pohybovat v souladu s platnými bezpečnostními pravidly a povoleními ve výšce asi 300 metrů nad zemí. Klíčníci vyzvedli z korunní komory v katedrále svatého Víta na Pražském hradě korunovační klenoty. Vzácné předměty budou opět k vidění ve Vladislavském sále, a to od soboty 19. září. Prohlédnout si je můžeme zdarma až do 28. září, vždy od 9 do 17 hodin. Veronika Wolf, kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Frekvenci 1, řekla, co všechno letos uvidíme.
9: Každý rok vlastně chceme vyprávět nějaký jiný příběh, který se váže ke korunovačním klenotům, a letos ten to má titul Habsburkové 500. A my vlastně chceme poukázat na to, že to jablko a žezlo, které jsou v tom, řekněme, setu, který se vystavuje, je z doby Habsburků. A letos mimořádně se vystaví i korunovační plášť.
2: Hokejisté Pardubice zahájí v zítřejším úvodním kole extraligové sezóny cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Stejně jako na startu minulého ročníku přivítá Dynamo doma v derby Hradec Králové. Druhý největší favorit soutěže Sparta se představí v Olomouci, Brno pak na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží také bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích.
7: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Noc bude poměrně chladná s teplotami kolem 9 místy až 7 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno. Postupně se bude ale začínat zatahovat. Během zítřka potom od severozápadu bude přibývat oblačnosti a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku čekáme přehánky nebo také déšť. Lokálně můžou přijít také bouřky. Do té doby teploty budou kolem 22 až 27 stupňů Celsia.
4: Frekvence 1.
7: Doprava.
2: S komplikací počítejte na dálnici D8, a to při odjezdu z Prahy, a to konkrétně na prvních 5 kilometrech. Další kolona je hlášená na dálnici D5, a to na 28. až 34. kilometru. Tam je to zhruba na 15 minut. Na 15 až 20 minut je potom kolona na dálnici D1 a začíná na 9. kilometru za Prahou ve směru na Brno. No a zdržíte se taky na dálnici D7 na 16. až 18. kilometru asi 10 minut. Před Brnem jsou potom kolony z obou dvou stran. Na D1 potom na 182. až 196. kilometru asi na 20 minut. V opačném směru na Prahu od Vyškova začíná kolona na 210. kilometru a je zhruba na 15 minut. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, pokračuje Jana a Vojta.
0: Krátce po 16. hodině otázka na tělo. Kdo z vás viděl korunovační klenoty live?
1: Myslím na to celou dobu, od chvíle, kdy o tom Ondra začal mluvit, já taky ne. Ale ne, že bych je nechtěl vidět, mě odrazuje ta fronta.
0: Tak si musíš přivstat. Jsou tam fakt lidi, kteří jsou tam třeba o 6 od rána.
1: No,
0: já jako
1: no,
0: myslím, že,
1: pravno, no.
0: Myslím, že jednou za život by to člověk měl vidět.
1: No to asi jo, no, ale prostě já, takhle mně to přijde vlastně jako promarněný čas, jako strávit tolik hodin v té frontě. No.
0: Jo. Mm-hmm.
1: Takhle, jako kdyby...
2: Chleba lepnější nebude, že jo?
1: No právě, no.
2: No. Stejně mi to nepůjčí. Víš co, kdybych si potřeba aspoň půjčit na hlavu, udělat si tam selfiečko.
0: Udělat si selfiečko.
2: By to jako za to stálo trošku.
1: Nebo aspoň to jablíčko do ruky.
2: No, potěžka. No.
1: To je to, se... ten plášť, tak možná ještě kostýmek.
2: No, ale to zamknou,
0: no, schválně, kdo z našich posluchačů je viděl. Mě by to docela zajímalo, jestli opravdu jako máme nějaký vyšší procento těch, co si to vystáli, tu frontu, a viděli korunovační klenoty. Klidně nám to napište.
1: Pojďte, a stačí jenom velmi rychle. Ano, ne.
0: Jo. Viděl, neviděl. Líbilo, viděl. Nelíbilo.
2: Jo. Do řady.
0: Motal, nemotal.
1: Mám doma, ale to svrátím a tak.

0: Frekvence 1 a rubrika Cože? Rubrika, ve které figuruje Michal Suchánek a Petr Kolečko.
1: Má, vy se jich ptáte a oni vám zasvěceně, jak jinak, odpovídají.
2: Cože?
3: Cože?
2: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: David, 27 let, z Hradce Králové, píše, když ryby žijí celý život ve vodě, musí vůbec pít? Když ano, proč se jim voda nedostane do plic? Já když se napiju při plavání, tak má problém.
5: No ono teda, já nechci tady machrovat, já jsem z biologie 4, jo, ale ryba nemá plíce, ale žábry, to je jako první věc, ano. Jo. Takže proto si nedostane voda do plic. Na co se ptá? Jestli pijou.
4: Pijou.
5: No pijou. Teď kapru, že se dělá takhle tou pusou, teď to asi v rozhlasově...
4: Já myslel, že je vzrušené jenom.
5: No to je vzrušené, ale pije u toho. Já myslím, že pijou.
4: Já myslím, že na lovu kapr. Jako.
5: Teď přece jako, kdyby kapr nepil, tak kapr nečůra.
4: Kapr nečůra?
5: Kapr čůra.
4: Jasně. Mají větr ryby?
5: No to si myslím, že ty žábry právě jako zabránějí těm větrům, že jo? No tak já myslím, že rada je, že to musíme na Vánoce letos všichni zkusit.
4: Jo, strčit mu prst do toho,
5: strčit mu prst, no.
4: Kamečky a tím zjistíme.
5: Strč jako... prst skrz krk, no.
4: Dobře.
2: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Elton John na frekvenci 1. My jsme vám, přátelé, na začátku téhle hodiny položili otázku, jestli jste za svůj život navštívili korunovační klenoty, jestli jste je viděli a jaký z toho máte zážitek.
1: No a kolik nám se sešlo
0: tady
1: zpráv?
0: No pozor, my jsme úplní barbaři prostě, protože mezi našima posluchačema je strašně moc lidí, co je viděli. Třeba Martin, ten tady napsal takovou docela dlouhou zprávu. Korunovační klenoty jsem viděl a doporučuji si vzít sebou tablet, sluchátka a připojení k internetu, využít ten čas sledováním seriálu, o kterém jste dnes hovořili. Jinak stojí to za tou korunovační klenoty vidět, je to úchvatné a baví mě organizovanost prohlídky. Ne jako v Louvru, kde před Monou Lízou je hrozen čumilů a oni po půl hodině, co člověk se dostane k obrazu. Tady je koridor a každý má svůj prostor bez narušení si klenoty prohlédnout.
1: Mm-hmm. No já vím, že je to jako hodně organizované, jo, ale samozřejmě je to taková výjimečná až jako vzácná událost, takže je logický, že ten zájem je ohromný, že jo?
0: Jasně, ale no. Dej ti ten prostor, to je jako, no. To je super. Tak on samozřejmě asi ten počet těch lidí je docela omezený, že jo?
1: Vím, že loni můj kamarád řekl, že prostě celá rodina se tam bude podívat, že chce, aby děti viděli korunovační klenoty. A že teda jako to vystání té fronty bylo hodně nepříjemné.
0: No ale právě proto
1: bylo ošklivý počasí, nějak jim to jako nevyšlo.
0: Dlouho to trvá, právě proto, že ty lidi tam mají ten prostor si to fakt prohlídnout. No.
1: Ale pak říkal, že vlastně vidět to bylo hrozně hezký.
0: No, věřím, že jo. Jako tady vlastně potvrzuje tvůj kamarád slova Martina. A tady ještě píše Eva. Jani a Vojto píšu, viděla jsem klenoty hned dvakrát, předloni sama, fronta byla strašně moc dlouhá, ale dalo se to. A v loni jsem byla s bráchou znovu v Praze, tak jsme stáli frontu spolu a dalo se to zase vydržet. Mm-hmm. Takže doporučuji tady.
1: Tak samozřejmě, že se to dá vydržet. No. Mě spíš na tom fascinuje, že opravdu potřebuješ, aby se sešlo 7 lidí, aby se ty klenoty dostaly jakoby ven.
0: Mně se líbí ten rituál. Mně se líbí, že se to dodržuje.
1: Mně se taky líbí, že se to dodržuje, ale hlavně je to vzácný i pro ty klíčníky. Jo?
0: No jasně. No.
1: Představ si, že třeba pražský primátor si řekne, já bych se šel dneska podívat na ty klenoty a musí obvolat 6 lidí. A teď mu 5 z těch 6 lidí řekne, ale mě se nechce, jako, po těch schodech nahoru, já toho mám dneska plný zuby.
0: A nebo ta výjimečnost toho, že tolika lidí, tady 10 milionů lidí a ty seš 1 ze 7, který má ty klíče prostě. No. Jo, to je, že si, podle mě si to ty lidi vůbec neuvědomují.
1: Já bych třeba kvůli tomu primátora rozhodně dělat nemohl.
0: A kde myslíš, že máš ten klíč?
1: Já furt někam odkládám klíče.
0: No právě, jako kam myslíš, že ho dávají?
1: Já myslím, že na to bude nějaký trezor.
0: Normálně prostě za dveřma v chodbě.
1: Za dveřma v takový tý plechový krabičce. Vedle ovladače na garážový vrata.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

listen.

0: Scatman John na frekvenci 1 je půl páté přesně.
1: A my si dneska povídáme, my jsme se vás ptali, jestli jste viděli korunovační klenoty a vtipný je, že nám tady v těch SMS-kách i odpovídáte na to, jak dlouho jste stáli ve frontě, jo?
0: No tak, tak kolik tam je rekord, schválně.
1: Mirka, nevím, jestli je to rekord, ale ve frontě stála 8 hodin.
0: Aj.
1: Lidi tady předbíhali, nebylo tam WC, občerstvení, kdo s tím nepočítá a nevybaví se, tak trpí. Tak to je dobrý to vědět, no, že jako 8 jako, hodin stát, to je prostě normální šichtička.
0: Když tam není WC, tak jak to řešit během 8 hodin?
1: No, musíš se domluvit s tím před tebou a za tebou, že tam je fakt to tvoje místo, že se tam můžeš jako vrátit.
0: Jo, takhle. A nebo sebou mít nějakýho bažanta, jako nebo takový.
1: A nebo, no.
0: No, teď vidíte, všechno se dá řešit.
1: Přesně, všechno má řešení.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Hezké odpoledne. Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Podle výrobce byla dodána jen na slovenský trh a tam v lahvi našli tekutinu o pH 14, což značí silnou žíravinu. Rusko nezastaví boje během případných mírových jednání o ukončení války na Ukrajině. Dnes to podle Reuters prohlásil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podobně se Moskva vyjádřila už v minulosti. Naopak Kyjev za výchozí bod jednání označil právě příměří. Hostem presklubu bude předseda rozpočtového výboru sněmovny Vladimír Pikora z motoristů. Jakub Weinlich se bude ptát i na to, kde by měl stát příští rok šetřit, aby nebyl tak vysoký deficit rozpočtu. Ptát se budete moct i vy na známém čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Jdeme na silnice, se zdržením stále počítejte na dálnici D5. 28. až 34. kilometr, tam je kolona zhruba na 15 minut. Na 15 až 20 minut vás potom zbrzdí provoz taky před Brnem na dálnici D1. Houstne už na 182. kilometru. Bez větších komplikací se jede za stým 96. kilometrem. Tak šťastnou cestu.
1: Poslední slovo, to je to, na co čekáte. Jedna zpráva, která vás asi neminula, je to, že nám vlastně včera poslední slovo padlo.
0: Ano, je to přesně 24 hodin, co padlo poslední slovo, takže od dnešního rána to zase bobtná, už tam jsou 2000 korun.
1: František Černý a Karel Holas, to jsou kluci z Čechomoru. Jejich věta je připravená a vy budete moci o tyhle peníze soutěžit už za chvilku.
0: Jak to udělat? Zavolejte sem k nám do studia 257 400 999, držíme vám pěsti.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Haló. Tady Julius.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den. Takže nové poslední slovo 2000 ve hře. Jdeme na to.
4: Můžem.
2: Bezvá, tady je věta, kterou nevím, jestli jste slyšel. Každopádně je to věta kluků z Čechomoru. Františka a Karla.
3: A věta zní takto.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak typujte.
4: Potlesk.
2: Zkusíme, jestli je to slovo, co hledáme.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: No, není to slovo, bohužel.
2: Děkujeme moc za pokus.
3: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou. Tak 2000 plus 500, zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 2500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Baby Bird a You Are Gorgeous na frekvenci 1, 5:30, čas na business party.
1: Tentokrát bude řeč o tom, co je příčinou zvyšování ceny plynu na světových trzích.
2: Business party.
3: Posluchače Business party zdraví Aleš Vyskočil a předseda představenstva Pražské plynárenské, pan inženýr Ludvík Baleka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pražská plynárenská pečuje o 450 tisíc zákazníků, dá se říct odběratelů.
4: Je to tak, máme po celé České republice a dodáváme plyn i elektřinu těmto zákazníkům.
3: V současné době pořád probíhá samozřejmě válka v Hormuzu. Tam je nějaká ztráta 20% celosvětově. Jak si myslíte, že bude svět dál reagovat, když ta válka bude pokračovat?
4: Ona velká část toho plynu, který se vozil těma LNG tankerama z toho Hormuzu, je nahrazená už americkou produkci, takže technicky je plynu dostatek. Proč je teď vysoká cena plynu na světovém trhu, je to, že v Evropě jsou prázdné zásobníky, ne úplně prázdné, ale v porovnání s jinými roky je tam toho plynu výrazně méně, ale hlavně bylo dlouhé a teplé léto v Asii, kde byla velká spotřeba kvůli klimatizacím, ale technicky je plynu dostatek.
3: A já musím říct, že vy máte téměř plné zásobníky, takže Češi se bát nemusí.
4: Přesně tak, naše zásobníky, jako pražské plynárenské zásobníky, jsou naplněné na 91%, takže všichni zákazníci pražské plynárenské jsou zabezpečení na celou zimu a ještě nám něco málo zůstane.
3: Vy jste narazil ale na rozdíl mezi letní a zimní spotřebou. Jak to vypadá u nás?
4: U nás se pohybuje ten poměr 1:8, 1:10. Čili pokud v létě je spotřeba 1 MW, tak v zimě je spotřeba 8 nebo 10 MW. Takže kvůli tomu jsou důležité zásobníky, protože pokud bychom neměli ten plyn v zásobnících, tak by technicky bylo problém vykryt ty špičky té spotřeby v té zimě.
3: Přibližte nám, jak to funguje, jak se zkapalněný plyn zase stává běžným plynem a jakým způsobem celá ta operace probíhá.
4: Má to tři části. První část je, nejdřív ten plyn zkapalníme. Čili my ho ochladíme na -162 stupňů, pak se naloží do lodi, ta loď jede. Aby ten plyn zůstal takhle studený, tak se odpařuje část toho plynu, který slouží na ten pohon. Ta loď, když přijede potom do toho přístavu, tak my ten plyn regazifikujeme, což znamená, že ho ohřejeme a z toho kapalného stavu ho dáme do plynného stavu a přes ty klasické trubky jako zemní plyn už ho dostáváme k zákazníkům.
3: Já vám děkuji za perfektní vysvětlení. V dnešní business party se mnou povídal předseda představenstva Pražské plynárenské, pan inženýr Rudý Baleka. Děkuji, ať se vám daří, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.

0: Jeden kara na frekvenci 1. Pojďme se vrátit k dnešnímu ránu. Ráno totiž Lubka s Mírou opět přivítali hosta.
1: Dneska byla hostem nebo hostkou, chcete-li, moderátorka a stand-up komička Adéla Elbel. Velmi zajímavá dáma, já ji hrozně rád sleduju. Já mám rád jakoby svérázné ženy a ona je velmi svérázná.
0: Teda. A kde ji sleduješ? Na Instagramu
1: tak někde? Jako různě, když na ní někde narazím. A vím, že se třeba objevuje i v televizi, třeba v nějakých seriálech, a tak jsem ji viděl.
0: Jo, to já ji vůbec nějak nemám.
1: Tak vřele doporučuju, jako je tam spousta věcí k zasmání, má jako takový velmi svérázný humor, je to hodně sympatický, no. Tak je mi sympatický, že je hodně potetovaná, se mi líbí.
0: Fakt,
1: no, jasně.
0: To by se líbí ženská, která je hodně potetovaná,
1: no tak jako nápaditě pěkně potetovaná. Já mám spoustu věcí, no to je jedno.
0: Potetovaný.
1: Já mám potetovanou jenom ruku, ale líbí se mi prostě, když je tetování hezký, vkusný a tu dámu jako zdobí, že ano.
0: No, tak otázka, kterou jsme vybrali, respektive odpověď, se právě toho tetování týká.
1: Ano, Lubka s Mírou se totiž Adéle Elbel ráno mimo jiné zeptali, jaké tetování vlastně má.
2: Nově jsem si vytetovala rado.
3: Sama?
2: Ne, bohužel ne, ale asi začnu.
0: Je to drahý totiž, že jo?
3: Ne, a hlavně to máš potom nějaký emoce, víš, jako nějakou vzpomínku. Kuba Ryba, že jo, ten víte se, jak vypadá on? Půlku si dělal sám?
2: Jo, no tak zajdu na kurzík. Kubo, jdu na kurz. Tady mám Jupí, nevím, zda to vidí kamery, vy je vlastně nemáte, tak představte si nápis Jupí, to není těžké.
3: Když tam dáte k tomu kl, tak by vám dali nějaký prachy třeba ještě Jupík.
2: Jakoby jsem připravená minimálně lihovkou na tom zamaka. A pak na další ruce mám všechno, nejlepší z druhé strany. Takže já chci od života. Buď jsem na narosky, dobrá, jo, byste si mě chtěli objednat, milí posluchači. Umím otočit ruku. A jinak mám ráda všechno nejlepší v životě. No já se to tak píšu, přijde mi to fajn. Jako já jsem zrovna včera, promiňte, viděla videa důchodců, kteří jsou potetovaní a jak všichni říkají, ježiš, až budeš stará, to bude hrozný. Ježiš, to jsou strašně cool lidi, to je tak hezký. Takže je to dobrý, těším se, až budu potetovaná důchodkyně.

0: tak si je užijte, uslyšíme se opět zítra ve dvě.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď

0: 20% na koberce, PVC i vinyl.
1: Tak to musí slyšet každý.
0: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
1: Podmínky akce u obchodníka.
0: Breno. Podlaha dělá domov.
2: 17 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Je tu s nimi Ládě Jakub. Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí. Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. A o víkendu vyrazí z Prahy do Ostravy speciální vlaky. O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí, o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejčastěji šoféři podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě havarovali proto, že se nevěnovali řízení, a zmínil i další důvody.
5: Ty nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
4: Nejpočetnější skupinou obětí dopravních nehod byly letos o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy téměř třetina z celkového počtu. Slovenští hygienici varují před jedinou konkrétní šarží balené vody Natura. V půllitrové lahvi jemně perlivé vody, která se plní v Teplicích nad Metují na Náchodsku, naměřili na Slovensku pH 14. A to ukazuje na přítomnost silně zásadité žiraviny, která může způsobit vážné poleptání trávicího traktu. Problém se týká šarže s minimální trvanlivostí do 27. listopadu. Zatím není jasné, kolik lahví se závada týká. Slovenští hygienici nařídili mimořádné kontroly, ale lidé by vodu z uvedené šarže rozhodně neměli pít. Armáda během několika příštích hodin zahájí průzkum kontaminované lokality Uzhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. A potom oznámí další postup. Česká televize to řekl náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Někteří opoziční poslanci se nad nasazením armády pozastavovali. Předseda výboru Josef Flek uvedl, že není zastánce toho, aby armáda dělala všechno, na co vláda ukáže. Koaliční členové označovali činnost armády v místě znečištění na Šumavě za součást výcviku nebo za reálný zásah. Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které budou o víkendu na letišti v Mošnově na Novojičínsku, vypraví České dráhy speciální expresy z Prahy, Brna i Olomouce, řekla to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
6: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
4: Ještě doplním, že na akci pojedou taky speciální autobusové linky z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice. A budou jezdit kyvadlová doprava i od nádraží ve Studence.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Nad ránem bude jasno, teploty kolem 9 stupňů Celsia. Ve čtvrtek přes den pak bude nejdřív docela dost slunce. A teploty 25, 26, 27. Odpoledne se ale od Německa začne zatahovat a o pár hodin může i na pár hodin zapršet.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: 20 minut v koloně kvůli nehodě strávíte na D1 z Brna na Ostravu od kilometru 190 se to štosuje. Pražský okruh brzdí kolony od Jesenice až k Ořechu, hlavně u tunelů to stojí, odbavuje se to tu nárazově. Tak přejeme šťastnou cestu z Frekvence 1. Teď už velké hlavy.
7: Velké hlavy na Frekvenci 1 jsou zde.
8: Big heads.
9: V locích.
8: We are here.
10: Věděli jste, že včela dokáže uštipnout včelu z jiného roja, ak sa vkradne do její úľa?
8: Fakt no. Se štipou navzájem.
9: Na se nestáší. A proto mají ty úly na barevný.
8: Podrá, jo, aby se rozeznali.
9: Co mi lezeš do zelenýho, když jsi modrá? No. Takhle oni mluví, no.
8: Spletla si z barvičku. Tak co budeme dnes řešit, pánové?
7: Má, jo, blbá.
9: Promiň. Máme tady vtipný český erb.
7: A když už jsme u toho humoru, Fico má narozeniny.
2: Velké hlavy Frekvence 1.
8: A když má někdo narozeniny, potřebuje party balónky.
10: No, já mám taký návod, hej. Koľko balónov by ste potrebovali na zdvihnutie 20-kilového decka?
7: Vždycky jsem si přál, jako, mít tolik balónků, abych vzlétl.
8: Hrozně nebezpečný. 20 kilo. To se totiž stalo.
10: Tak se to dá vypočítat, že koľko balónov potrebuješ nafuknout plnohodnotně, aby...
8: Jako třeba 60.
10: Tyjo, to ani to je strašně málo.
9: To je
10: strašně
9: takový málo.
7: 60 500.
10: Tyjo.
8: Tak kolik?
10: 1400 až 1500 balónov zdvihne 20 kilové děcko.
7: Tyjo, takže když se chceš zbavit 12 dětí na párty, to je drahý.
9: Tak si to napiš.
8: Tak to počítá.

0: Tady mimo vysílání probíhá taková hádanka, co je to ten, jakže to?
1: Pojďme hůd.
0: No tak pojďme to typovat všichni.
2: Pojďme hůd, pojďme hůd.
3: Já vím, co to je.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Ano, jsou některé slova, které my máme úplně jinak, než máte vy.
0: A třeba to slovo, drevo kocůr.
1: To neexistuje, to má vždycky dráž.
0: Já vím, že tím Slováky vždycky vytočím.
1: Já chcem vědět, ako byste do ČR preložili slovenské slovo pojďme hůd. Je to nějaký člověk, ale čím je výrazný ten potmehut?
2: Je to teda jako člověk, jo? Mm-hmm.
0: Podle mě je to člověk, který se nějak schoval ve tmě.
1: Má určitou vlastnost, ten člověk.
0: A není vidět ve tmě. Potmehut je černoch. Ten na to přišel.
3: A není to ten, ta bylina potmehut?
1: Já vám dám možnosti. Bude to pouliční muzikant, alebo to je elektrikár pracující v noci, potmehut.
3: No co?
2: No to bude ta Bčko totiž.
1: Alebo je to jakože vtipkár, taky šprýmař.
3: No, tak budeš tím šprýmař.
2: Ne, bude to Bčko, ne, bude to Bčko. Ne, ne.
1: Elektrikár pracující v noci, ano. Protože to povedala. Jana, je to pravda.
3: Není.
1: Je to šprýmař.
2: Je to šprýmař.
0: Takže ty jsi takový potmehu.
2: A že vám ale nedochází humor, viď? V té situaci.

0: Na přísloví, to my jsme kanónicovi. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Jani, zdrž sa, chvíľku to vydržej. Pracoval som dlho, aby som vymyslel túto nápovedu.
0: Ja taky si zdržím.
1: Je. Ty z iného dôvodu.
2: Tak víš co, tak i drž.
1: Je zásadný rozdiel, či ste pod alebo nad. Aby ste boli nad, tak urobíte úplne, ale že úplne všetko. Nič? Nič.
0: 69.
1: Tam je
2: ježiš. To je taký jediný, co mne napadlo.
1: Ne, bavíme sa, bavíme sa o ľudskom živote.
3: Prísloví, takže
1: a to pod a nad je v tom prísloví zásadné.
2: Není to niečo ako pod dnem, nad dnem?
1: Ne. Je to spojené s tekutinou, pod alebo
2: jo,
1: nad.
2: Jo, voda, čo ma drží nad hladinou.
3: Je to...
2: Voda, čo ma drží nad hladinou.
1: A chceš za každú cenu zachovať ten život tak, že... Takže ináč sa tomu hovorí, zúfali ľudia robia zúfale veci.
0: Stonoucí se z té blachy.
1: To je ono.
3: Stonoucí se z té blachy.
1: Je zásadné,
0: že si říkali,
1: pod
0: že
1: alebo nad.
3: Jo. No.
2: Ale kdyby jsme hádali písničku, tak skupina Elán.
1: To je pravda.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: Tome, ty býváš v okrese Mělník.
1: Ano, jsem z Neratovic.
0: No, a v okrese...
2: Proč mluvíš jako debil?
1: My tam takhle mluvíme všichni.
3: Já jsem teď projížděl Neratovicem a to teda vám řeknu, ale... To je hezký městečko.
1: My budeme mít vytisknutý kostel.
2: No, vy máte nějaký zajímavý erb?
0: 3D. A v tom okrese Mělník jedna dědinka, volá se Konětopy. Víš o tom?
1: Nevím. Já vím, já jsem hrál fotbal za Mléko jedy. A proti tam, Konětopům jsme nehráli.
0: Tam mají vtipný erb. Povíme za chvíli.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Nesouvislou kolonu převážně kamionů evidujeme na D1 na Prahu mezi 218. a 190. kilometrem. Osobní auto havarovalo do svodidel na 246. kilometru D1 na Ostravu a blokuje levý jízdní pruh. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. Osobní auto havarovalo do svodidel také v místě dopravního omezení na 34. kilometru dálnice D11 u Vrbové Lhoty. Počítejte s kolonami v obou směrech na 15 minut. A 10-minutová kolona je na příjezdu do Brna po D2 od 5. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Pojďme se podívat do mého rodiště, okres Mělník, Konětopy.
0: Konětopy je dědinka, která má zaujímavý erb. Pojďte ho vymyslit.
1: Utopený kůň.
3: Já si taky si myslím, že se tam topili koně, když je třeba, když plavili koně.
2: No, přesně tak, přesně tak.
3: Tak se jim tam najednou třeba protrhla hráz a oni se utopili, ne?
1: Vlastně. A takhle vznikly Pardubice.
2: A nebo se tam koněma topí.
0: Koně.
3: Třeba koblíškama koněma.
1: No
3: to se topilo normálně.
1: Ale to počkejte, hoří hovno?
3: No jasně, koně topí, to je jasný.
2: Velbloudí,
1: ano.
0: Takže. Máte v podstatě, Tomáš tam asi bývá, protože je tam konská hlava s červeným jazykom nad vodnou hladinou. On se snaží udržet, že koně to by dobré.
3: Plavili, no tak vidíš, a to hovno bylo lepší.

0: Pojďte si s námi typovat podle nápověd 32 let starý song. Velké hlavy,
1: frekvence 1. No, ten názov v originále je trojslovný, ale tie tri slová sa dajú vyjadriť jedným slovom. A to slovo je barabizna.
2: Barák na odstřel. Jediná písnička, kterou mám.
3: Teda, ale ty
1: si překvapil. Aleš Brichta. A mě to vyrazilo barabiznu.
0: Počkejte, ale ne to. Hlavně, že ne Janě. Já jsem chtěl jenom říct, jestli bychom si to nemohli zahrát v maďarštině v originále.
3: To nemáme, ale máme to takhle.
2: Maďarštině máme.
0: Já vím, co tam chodili na zeď, ale neříkejte to.
3: Co maďarštině?
2: Oj laho, fuasi, Dmitri Lena, rolme se. To je Omega.
0: No.
3: To je
0: jiná písnička. Říkám, že originál je lepší.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
6: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio.

0: Robert Fico narozeniny.
1: No, tak to prefitneme.
0: Takisto neviete, jak to uviesť, čo?
2: No, proste...
3: tak má narozeniny Fico riaditeľ, no. Nebo čo, teda riaditeľ, prezident. Ne, bude
0: premiér.
3: No, bude všechno.
2: Nepředbíjej. Jsem dala špatný jingl. Vidíš, jak jsem z toho vykolejena. Mohli
0: se potkat. Ja, to som zvedavý, jak sa k tomu postavíte. Keď sa Fico narodil, robili sa už testy na boreliózu? Viete, na čo sa pýtam?
2: No.
1: Myslím, že ne, protože on jí měl.
2: Klíště jako klíště.
3: Počkejte. On je snad stejně starý jako já, nebo možná...
0: Starší, je ne, trošku mladší.
2: Mladší jo, ale nevypad.
3: Díky.
0: Koliko má starosti s tou krajinou?
3: Počkejte, já myslím, že jo. Jo.
0: Takže, že
2: ano, mohlo.
0: Robili sa testy, alebo nerobili?
2: Robili,
0: hej.
3: Na Slovensku určite.
1: Možná sa spíš dělali.
0: Dělali. On prišiel na svet v roku 1964.
1: Á, to bol smutný rok.
0: Prvé testy na lymskú boreliózu sa urobili vo svete až v roku 1987.
2: Nerobili.
3: Ani na Slovensku ste nebyli rýchli.
0: A v Československu sa začali robiť v roku 91.
2: A ty to víš, takový věci.
3: Zároveň zdravotní.
0: A mňa to hlavne zaujíma.
2: Ty si hlavne ze Slovenska.

0: Raz, dva, tři. Tak teď jdeme do finále. Para, para, para,
1: para. Vždycky, když mluvíme o sexu, mluví o tom raději náš Slovák.
2: To je škoda.
3: Je. No. Je, pretože sex v dlhodobom vzťahu je skvelý. Je tam istota, je tam stabilita a presne vieš, že dneska takisto nebude.
4: Já teda nevím, ale stabilita mě poslední dobou udělá problém.
1: Ale tak zase, když si lehneš na břicho.
2: Jakože to nestají.
4: No já, chytrá.
2: Mějte se krásně.
3: Dovidopodopi.
5: Znáte to.
6: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
5: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
7: A dorazí za námi vzácná návštěva.
8: Českomoravská hudební společnost.
7: Což je...
8: Ano, Čechomor.
7: Už zítra ráno vás čeká živák přímo ve studiu.
6: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
13: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
14: Co se to děje?
13: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
14: Tak to musí slyšet každý.
13: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
14: Podmínky akce u obchodníka.
13: Breno. Podlaha dělá domov.
15: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press. Patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 18 hodin.

0: Slovo dostává Láďaku.
1: Já vám přeju krásný večer. Vojenská policie dnes zadržela 3 lidi v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlé trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Mezi zadrženými jsou bývalí i současní náměstci nemocnice. Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa John Cole přicestoval do Běloruska. Tam se sešel s autoritářským vůdcem země Alexandrem Lukašenkem. Informuje o tom agentura Reuters, podle které Trump pověřil Cole jednáním o propuštění politických vězňů. Později agentura napsala, že Minsk získal od Washingtonu příslib vrácení zmrazených běloruských aktiv v hodnotě desítek milionů dolarů. Hostem presklubu Frekvence 1 bude za okamžik předseda rozpočtového výboru sněmovny Vladimír Pikora z Motoristů sobě. Jakub Weinlich se bude ptát, kde by měl stát v příštím roce šetřit, aby nebyl tak vysoký deficit státního rozpočtu. Ptát se můžete i vy na telefonu 257 400 a 3 devítky.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Nad ránem bude jasno, teploty kolem 9 stupňů a ve čtvrtek přes den bude nejdřív docela dost slunce. Teploty krásné 25, 26, 27. Odpoledne se ale od Německa začne zatahovat a na pár hodin nám může i zapršet.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Československá D2 na Bratislavu z Brna. Tam hlásí nehodu. Pozor na nehodu osobáku na 53. kilometru. V místě se vybočuje. Kolona je na D1 od 178. kilometru od Prahy na Brno. Zdržení na 20 minut. A další štosování se kolon je na 10 minut na Pražském okruhu u exitu Ořech. Tak s ním počítejte a bezpečně dojeďte. Z Frekvence 1, kde teď začíná presklub.
2: Frekvence 1, presklub. Jakub Weinlich a host.
3: Hezký podvečer, presklub právě začíná. Se mnou ve studiu už je také předseda sněmovního rozpočtového výboru poslance Motoristů, pan Vladimír Pikora. Vítejte, pane poslanče, díky, že se dorazil k nám na Frekvenci 1.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: No a my začneme samozřejmě rozpočtem. Mě by zajímalo, vy jste byl v minulosti a vaší profesí je ekonom, jste ekonomem a komentoval jste hodně ty předchozí vlády, tak jak si vedou právě v těch ekonomických otázkách. Tak jak byste okomentoval dnes vládu Andreje Babiše v tomto směru?
4: No, tak já jsem velmi, velmi nespokojený s tím, co zatím bylo navrženo. Rozhodně to není makroekonomicky nic správného. Ten deficit nemusí být tak šíleně hluboký. A kdybych dneska nebyl v politice, tak budu ten rozpočet velmi, velmi kritizovat. Tam je rozdíl v tom, že já jsem u některých těch jednáních o ten rozpočet byl, takže jsem, že vím, jak to probíhalo, a co je důležitý říct, je, že ta jednání pokračují. Já v tuhletu chvíli vidím, že vycházejí zprávy, které tvrdí, že tohle nebude, tamhle to nebude, ale ve skutečnosti stále jako nikde není jako jasně daný, že by se plácly všechny tři strany, že to nebude.
3: My se k tomu postupně dostaneme. Ten navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je 389 miliard korun. Platí to stále, nebo už jste alespoň na něčem se shodli, že ten schodek bude menší?
4: Neshodli jsme se vlastně v tuhle tu chvíli stále na ničem. To všechno je otevřené a to jsem právě chtěl říct, že já čtu o některých věcech, jakože už jsou hotové, že jsou jasně deklarované, ale prostě tam ještě ta dohoda žádná nebyla. To akorát někteří prostě vypouštějí balónky a testují, co by to udělalo, a dostávají se tak ven zprávy, ale musíte to brát
3: Narážíte
4: tak,
3: například
4: že
3: na tom já Okamuru, který včera se nechal tuším slyšet, prostě že je těch koalice těsně před nějakou dohodou.
4: Těch zpráv je jako mnoho, ale chci říct, prostě bude se pokračovat ve čtvrtek, takže možná, že ve čtvrtek budeme vědět výsledek, ale v tuhle tu chvíli se jako komentuje stále průběh hry, ale média a mnoho lidí k tomu přistupuje tak jako, že už je věc daná. Není daná. A já musím říct, že já jsem hluboce nespokojený, takže já budu v tom boji za nižší deficit rozhodně pokračovat.
3: Vy máte nějakých tuším 22 bodů, kde se dá škrtat v celkové hodnotě zhruba okolo 80 miliard korun v průběhu těch příštích let. Tak co tam máte konkrétně?
4: No, to je právě to, co bych ještě v tuto chvíli nechtěl pouštět ven, právě proto, že ta jednání se vedou a myslím si, že není úplně optimální vytahovat jednotlivé body a říkat...
3: No, že je to hlavně škrtání, nebo...
4: Je to škrtání, ano. Nemáme tam nic jiného než škrtání. Jsou to škrty, kde prostě hledáme, kde by se všude dalo spořit a jsou na to, že jo, různý názory, hlavně v takovém tom smyslu, že do jaký míry, že by se to dalo třeba osekat trošku nebo razantněji. Samozřejmě my jsme proto razantněji, ti naši partneři.
3: Dobře, tak do kterých oblastí to... chcete škrtat, aspoň pane poslance, nebo respektive zasahovat? Je to sociální systém, je to zdravotnictví, je to školství, je to armáda?
4: Tak armáda tam není. Armáda nikdy nebyla tématem, protože vidíme, co se děje ve světě a prostě si myslíme, že je potřeba reagovat na ten vývoj. A ne jako spoléhat na to, že všechno nějak dobře dopadne a my nebudeme vůbec situaci sledovat a reagovat ani. Navíc tady máme nějaký mezinárodní nějaký závazky vůči NATO a podobně a zatím nikdo neřekl, že ty závazky plnit nebudeme. Takže ta armáda se tomuhle tomu vyhýbá, to my nebudeme škrtat, nebo nenavrhujeme škrtat, ale jinak je to téměř všechno, téměř všechna ministerstva, kde ale největší potenciál na škrty vidíme ve zdravotnictví. Si nemyslíme, že je rozumný z roku na rok najednou zvýšit rozpočet na zdravotnictví plus 50 miliard, to je ohromný skok nahoru.
3: Ale víte, že si zdravotnictví vzal za své především premiér.
4: Já to vím, ale to neznamená,
3: že se vám proti tomu bude asi špatně bojovat.
4: No to tak vidíte, že se s tím špatně bojuje, ale kdybych byl členem ANO, tak budu říkat asi něco jiného, ale já nejsem členem ANO, protože prostě máme nějakou svoji vlastní ideologii a ta nám prostě jako nepovoluje, abychom si říkali, že je potřeba ještě to a ono. Když to v loni šlo, tak najednou proč těch plus 50, tak proč tam není třeba plus 20 nebo plus 30, ale 50 je prostě ohromné číslo. To stejný vidíme u školství, kde prostě já pozoruju to, že za posledních zhruba 10 let, a teď mi nechytejte za slovo, jsme asi zdvojnásobili výdaje na školství. Nicméně existují mezinárodní statistiky, které se jmenují PISA a ty zkoumají znalosti českých studentů v porovnání se zbytkem světa. No a tam se ukazuje, že čeští studenti jsou buď na tom stejně, nebo hůř, než na tom byli. A když se na to takhle podíváte, tak ve svém výsledku si potom říkáte, je to vůbec rozumný posílat do toho školství tolik peněz, když není žádná změna výsledku. Já bych tam samozřejmě posílal možná i dvakrát tolik peněz, kdybych věděl, že se posouváme a jsme takový jako studenti v Singapuru nebo v Číně, ale prostě my to tady nemáme, takže evidentně ten systém je nastaven nějak špatně, v tom smyslu, že ty peníze se někam propadají a nepřináší to takový efekt, jako bychom chtěli.
3: Oni teda ty výdaje na to školství, jenom abychom byli spravedliví, postupně tedy klesali, alespoň co jsem tak koukal na roky předešlé, například
4: ne,
3: v roce 2021 to byly 4,3%.
4: Když se na to díváte přes procenta, dívejte se, kolik miliard tam bylo investováno a kolik miliard tam bylo nainvestováno letos.
3: 21 310 miliard, jo. 2022 300 miliard, takže... I na těch číslech nám to...
4: Ne, se podívejte z většího nadhledu, podívejte se třeba na rok 2015, nemáte v tomhle tu chvíli pravdu, nebo se díváte na špatné čísla.
3: V roce 2015 to bylo 174 miliard korun, pak nám to začalo narůstat. Ano, to máte pravdu.
4: Jo, takže já mluvím o tom dlouhodobém horizontu, protože to nemá smysl se na to dívat z roku na rok, protože tam může být prostě nějaký výpadek, jde o ten dlouhodobý trend. Prostě my dlouhodobě vidíme, že tam je ohromný skok a ten výsledek prostě nepřišel.
3: Říká v dnešním presklubu na Frekvenci 1 předseda sněmovního rozpočtového výboru poslanec motoristů Vladimír Pikora.
2: Frekvence 1 presklub. Jakub Weinrich a host.
3: My samozřejmě u rozpočtu zůstaneme a ptát se můžete poslance Vladimíra Pikory také. Vy, naši posluchači, stačí zavolat na známé telefonní číslo 257 400 a 39. Pane poslanče, když bych se měl zeptat, motoristé tedy budou chtít upravovat rozpočet, ten schodek, vlastně ho chtějí nějakým způsobem upravovat také další koaliční partneři, tedy SPD. Přesto ale pro motoristy nejede vlak. A pro jaký rozpočet nebo jaký ten deficit by měl být tak, aby vy jste opravdu s klidným srdcem zvedli a podpořili na vládě
4: ten rozpočet? To bychom se teďka tady museli udělat hlasování napříč výborem, napříč klubem. Já nevím, jak to mají ostatní kolegové, nicméně vím, že jsou s tím extrémně nespokojeni. Někteří říkají, že jasně, že pro ten rozpočet nezvednou ruku. Někteří prostě nad tím přemýšlí.
3: A vy?
4: Nicméně já musím říct, že jsem slyšel i od některých poslanců ano, že proto prostě nezvednou ruku. Slyšel jsem podobné věci i jinde, že prostě třeba někteří lidi v SPD taky říkají, že proto nezvednou ruku. Uvidíme, jak to bude. Je potřeba si uvědomit, ale že politika je týmový sport, že to není o jednotlivci a nemá smysl si říkat, tak já všichni dělají něco a já to budu dělat nějak jinak, protože to nevede k výsledku. To je stejně, jako bych si říkal, že budu hrát jinak než zbytek týmu ve fotbale.
3: Dobře, ale jak se vám bude hlasovat podle nejlepšího vědomí a svědomí?
4: Podle nejlepšího vědomí a svědomí bude hlasovat velmi špatně, prostě v době, kdy se máme tak, jak se máme, nepotřebujeme dávat do zdravotnictví tolik peněz, nepotřebujeme dávat ani do dopravy tolik peněz. My tady rozjíždíme stále nové a nové stavby, na které nemáme peníze, potřebujeme se na ně zadlužovat. A já si prostě myslím, že pojďme dokončit tu rozestavěnost, ať nikdo nemůže říkat, že tady budeme nějaký stavby konzervovat. To rozhodně ne, ale proč zase něco dalšího v době, kdy prostě zjišťujeme, že bude strašně těžké sehnat už pracovní sílu, která by byla schopná na těch dálnicích pracovat, protože to jsou vlastně stále ty stejné firmy. Prostě akorát výsledkem bude to, že to bude dražší, protože ve stejnou chvíli poptáváme toho moc. Takže kdybychom si to rozdělili do více let, tak si myslím, že dostaneme stejný výsledek, akorát to bude levnější.
3: Chápu správně, že kdyby se hlasovalo teď a vy čekáte, pro vás bude klíčový ten čtvrtek, že když tam nedojde k žádným velkým změnám, takže vaši ministři na vládě, mělo by se hlasovat o rozpočtu tuším 21., což je v pondělí toto, nebo to příští, co bude teď následovat, nezvednou pro rozpočet ruku?
4: Prosím vás, já nevím, protože ta jednání tom, jsou že? Jako mnohem komplikovanější i o to, že vlastně my ten rok 27 nejsme schopni ovlivnit, pokud tam je potřeba změnit zákon. Protože rozpočet se dá připravit pouze tehdy, když je hotový zákon. Ty zákony by v tuhletu chvíli šlo těžko stihnout, abychom to zvládli. Takže ty zákony se musí připravit během roku 28. Takže vlastně my tam budeme mít určitě ohromnou položku věcí, které se musí připravit pro rok 28 a vlastně jsou vymyšleny na rok 27, ale nestihly by se, tak se překlopí do roku 28. Takže
3: o čem mluvíte konkrétně
4: rozdělovat
3: například?
4: Je potřeba rozdělovat ta čísla na rok 27 a rok 28 a úplně, kdybychom to brali jako správně, tak bychom se měli dívat na celý 4 roky, jak to bude vypadat, protože některé ty věci prostě vyžadují nějakou hlubší přípravu. No a je tam řada věcí, které prostě dá se říct obecně, cokoliv, co potřebuje změnit zákon, už spadá do roku 28.
3: Dobře, a o čem konkrétně mluvíte?
4: Nicméně my jsme tam
3: abychom
4: měli
3: si mohli
4: i položky,
3: představit.
4: Který... Teď mi zrovna vytaháte, to bych potřeboval mít tu svoji tabulku, kterou před sebou nemám, abych viděl, na co se přesně dohodlo, že by tam změna zákona byla. V každém případě v tuhletu chvíli se nedohaduje jenom rozpočet na rok 27, ale i rozpočet 28. A je to vlastně, že některé věci se nestihnou 27, ale projeví se už 28, takže máme, jako vlastně by se dalo říct, viditelná a neviditelná čísla. Ta neviditelná budou v tom příštím roce, protože programové prohlášení vlády říkalo, že my snížíme, že otočíme tu trajektorii veřejných financí, to zadlužování a zvyšování deficitů. Takže abychom toto naplnili, tak prostě v těch příštích letech není možné, aby ten deficit byl zase 389 nebo 350. Musí dramaticky poklesnout jak v roce 28, tak i v roce 29. Že pro mě by bylo teda opravdu velké zklamání, kdyby se ukázalo, že nakonec budeme mít dluh větší než ta předchozí vláda.
3: Váš předseda Petr Macinka mluví o tom, že chce snížit schodek minimálně o 20 miliard korun, to znamená 389 minus 20, 369 miliard, to je pro vás akceptovatelné?
4: O tom se v tuto chvíli opravdu mluví, to je stále ve hře a myslím si, že pro naše koaliční partnery je neskousnutelné, aby to bylo víc. Ale kdyby nebyl problém na jejich straně, tak by to šlo klidně seškrtat ještě víc.
3: Vy pro ten příští rok, říkal jsi, že už právě plánujete i rozpočet na ten rok 28, tak tam s čím se budeme překvapovat? Jaká čísla na nás vytáhnete?
4: V zásadě pořád stejný ty obory. Prostě problém je v tom, že vidíme, že zdravotnictví je černá díra, kam naléte nový a nový peníze, stále vám říkají, že je někde problém. Prostě tečou na špatný místo, jsou špatně řízený. Není možný, aby tam se neustále posílalo, nebo bylo to ten nárůst o tolik a ten efekt zůstával tam, kde je. Podobný to je s tím školstvím. Budeme to vidět ve všech těch oblastech, které navrhujeme. Jediný, co je z našeho pohledu jednoznačně chráněný pro ty nejbližší roky, je teda armáda a vůbec dá se říct jako nějaká bezpečnost, i tím padá i nějaká vnitřní bezpečnost a podobně. To jsou věci, kde rozhodně neškrtáme.
3: Stále více se mluví o tom, že prostě ty schodky nepůjde snižovat bez toho, aniž by se měnil nějaký daňový systém. Souhlasíte?
4: To je velmi nešťastná formulace. Dalo by se to samozřejmě udělat tím, že se bude škrtat, ale nesměli by všichni neustále natahovat ruce, že chtějí od státu víc. Ve chvíli, kdy budou natahovat ruce, že chtějí víc a nikdo je přes ty ruce neplácne, tak prostě to budou tady neustále tyhle ty názory, že se musí zvyšovat daně. A budeme
3: a nemusí?
4: Se stále, no, vám to vysvětluju, nemusí, kdyby se škrtalo, ale my prostě najednou vidíme, že každý si myslí, že zrovna v té jeho oblasti se musí dělat ty samé výdaje nebo nějakým způsobem zvyšuje výdaje. Přitom, když jsme se podívali, jestli se takové výdaje dělali i před covidem, tak v mnoha věcech zjistíme, že vlastně před covidem to bylo něco nenormálního nebo nezvyklého, prostě vůbec o něčem takovým uvažovat, že vlastně to rozdávání se odstartovalo někdy v tom roce 21 a spoustu lidí prostě, vlastně ještě dřív byl COVID-19, takže prostě se tenkrát nastartovalo a teďka skoro 10 let se to stalo jako normou. Není možný vycházet z toho, že ta norma tady bude. Prostě spoustu věcí jsme dřív nedělali a mysleli jsme a mohli jsme s tím žít, tak není potřeba je teďka nechávat stát platit.
3: Za motoristy je tedy příslib nezvyšovat daně, ale škrtat.
4: No, za motoristy je to, že budeme neustále bojovat za to, aby se daně nezvyšovaly. Problém není v tom, že bychom platili málo státu. Já si myslím, že platíme hodně a dostáváme málo. Jde o to právě, abychom platili stejně a ten stát se zlepšil natolik, aby nám dával mnohem víc, že ty peníze má.
3: Řekněte mi jednu věc. Jak je možné, že jste překvapení? Jaký ten deficit je navrhovaný?
4: To je dobrá otázka. No, jestli se nemýlím, tak ještě na začátku prázdnin jsme slyšeli, že ten deficit bude hluboko pod 400 miliardama. A říkal to premiér, takže někdo, komu bychom asi měli věřit. Následně jsme slyšeli od paní ministryně, že to bude teda jako ten deficit výrazně nižší než teda 390 miliard a najednou lubo objeví se 390 a my jsme všichni zaskočeni, protože nikdo z nás neviděl ten rozpočet připravený dřív, nežli toho 1. září.
3: Vy chcete tedy říct, že jste se dozvěděli výši to a vůbec podobu toho rozpočtu na příští rok?
4: Rozpočet nezdělil, všichni ho viděli poprvé 31. srpna, předtím to prostě nebylo.
3: To skoro nevypadá na dobré vztahy v koalici.
4: Když se podívali, jak to bylo, tak vidíte, že pan premiér sám nevěděl, jak to bude mít koncem srpna, to neustále ladil s paní ministryní a přemýšlel, kam by ještě dali víc peněz.
3: A vy jste spokojení, že se takhle překvapujete?
4: Samozřejmě nejsme spokojení a proto slyšíte to veliký reptání. Myslím si, že už jsme nemohli reptat hlasitěji, než reptáme.
3: Ono to totiž skoro vypadá, že jste Andrej Babiše neuhlídali, co jste slibovali ve volbách.
4: No, uvidíme ohledně toho ohlídání, až se podíváme na celý ty 4 roky, protože vám říkám, že některé ty věci spadávají do roku 28 a tam my opravdu jsme připraveni dát tolik pozměňovacích návrhů a tolik nových zákonů, že prostě ty škrty budou a budou výrazný.
3: My to budeme určitě sledovat. Díky moc, že jste dorazil k nám do Pressklubu na Frekvenci 1, někdy příště naslyšenou.
4: Děkuju za pozornost.
3: Tolik tedy předseda hospodářského hospodářského výboru, rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, poslanec motoristů Vladimír Pikora. Od mikrofonu se loučí také Jakub Vajnl.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, 22 minut, máme po 18. úterý 15. a mám radost z toho, že ta letní jízda pokračuje. Dneska to klaplo a vypadá to na senzační podvečer, senzační závěr toho dnešního dne. Tak doufám, že s námi z Frekvencí 1 projedeme, jaký den byl. Bylo toho nemálo tady u nás, no a budu vás samozřejmě lákat taky na pár hezkých věcí, které nás v tomto týdnu čekají. Tak do toho, Bruce Springsteen, Gareth Gates, teď je Vafarná, měl jsi mě vůbec rád.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

Street of Philadelphia, no a to je ta mýtická píseň Bruce Springsteena, minutu po půl sedmé. Máme 15. září, čím byl tenhle den výjimečný. V roce 1965, jak se dívám, automobilka Ford změnila způsob, jakým vlastně lidé poslouchají hudbu na cestách, tak krom toho, že už se mohlo poslouchat rádio a leta, tedy ve Spojených státech, tak začala do svých vozů nabízet přehrávače osmistopých kazet, jak se dívám, takže řidiči tak poprvé v historii dostali svobodu pustit si v autě vlastní album na místo poslechu rádia. Osmistopé kazety, to znamená takzvaný A-track, a byl to taky předchůdce klasických audiokazet. To bylo pozdvižení. Tak já doufám, že vy nic jiného volit nebudete než Frekvenci 1. Já vám pošlu Roxette Buty, za chvilku projedeme poslední slovo, to znamená, jaká byla ta vaše dnešní soutěžní cesta tím dnešním dnem, víc už za chvíli. A teď Luz Capaldi a Survive.

Big Love, to byla vzpomínka na rok set před 19. hodinou. A zase jsme pokročili v tom součtu pro poslední slovo na to nadcházející, tedy zítřejší středeční ráno. Máme pro vás už 2 500 korun. Není to moc, ale není to vůbec špatné. Mít 2,5 a nemít 2,5, to je prostě rozdíl. Tak Music Studio Live nedávno navštívili Čechomor František s Karlem. Prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Co to je? Jedno jediné slovo. Tak zítra nám volejte, máme pro vás 2500, když to dáte. Samozřejmě jedeme bez nápovědy a tu vám nedám ani teď. Tak držím palce na to zítřejší hezké ráno, alespoň podle počasí, které nás čeká. No a Láďa potvrdí, že zítřejší polovina dne bude velmi příjemná. Více za chvilku z muziky Shotgun George Ezra.

0: a Ripley od Savage Garden. To sedlo před 19. Tak dál Scorpions. Udej Robin Schulz, Malion Good Reasons. A nebo George Michael.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Dny Breno, dny Breno, dny Breno.
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: 19 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo dostává Láďaku.
6: Já vám přeju krásný úterní večer. Pojišťovny vyplatili za předloňské povodně 18 miliard korun. Češi loni odevzdali 770 tun prošlých a nespotřebovaných prášků. A poslanci se nově řídí novými pravidly sněmovny. Šarže minerální vody Natura jemně perlivá, ze které pochází lahev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských hygieniků naznačil přítomnost žiraviny, se podle hygieniků v České republice vůbec nevyskytuje. Podle informací výrobců

0: byla dodaná jen na slovenský trh. Uvedla to hygienická služba, která spadá pod České ministerstvo zdravotnictví. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené v Česku před 2 lety zářijovými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Zrostl i počet vyřízených pojistných událostí, řekl pro naše rádio mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
1: Celkový účet za jednu z největších přírodních katastrof v novodobé historii českého pojišťovnictví se tak meziročně zvýšil o 557 milionů korun, tedy o 2,7%. Aktualizované statistiky zároveň ukazují další pokrok v likvidaci škod. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl o 5 tisíc z 95 na 100 tisíc.
0: Největší dodatečný nárůst zaznamenaly pojišťovny u škod na budovách obyvatel. Odhad pojistných plnění tam vzrostl o 7%, na víc než 7 miliard korun. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých nebo nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc, dovedla to Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle průzkumu asociace je ale vyhazuje do koše téměř každý pátý Čech. Poslancům platí nová pravidla jednání ve sněmovcu. Pro poslance platí nová pravidla jednání ve sněmovně, píše to web iRozhlas.cz. Nově bude například platit limit pro navrhování změn programu schůze a naopak se prodlouží čas na schvalování ve sněmovně.
2: Novela jednacího řádu sněmovny by měla omezit obstrukce. Poslanci a poslankyně s přednostním právem budou moct mluvit maximálně 30 minut, řadoví zákonodárci 5 minut. Rozšíří se taky čas na schvalování zákonů. Doteď sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. První schůze sněmovny, která se bude řídit novým jednacím řádem, je naplánovaná na příští týden. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu pod Českou ulicí v centru Brna. V novém kolektoru budou uložené veškeré inženýrské sítě mimo plynovodu, což do budoucna zjednoduší opravy. Po roce přípravných prací bude ražba trvat přibližně rok. Pokračuje Michal Benža z technických sítí Brno.
3: Celkem nás čeká 235 metrů ražby. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory. Aktuálně se vlastně staví ten hlavní tunel zhruba 5 metrů na výšku z důvodu toho, že vlastně se musí připravit prostor pro budoucí jednotnou dešťovou a splaškovou kanalizaci, která pak bude zakomponovaná pod podlahu toho finálního kolektoru.
0: Po skončení ražby bude tato brněnská chodba osazená ocelovou konstrukcí, která ponese inženýrské sítě, jako je horkovod, vodovod nebo kabelové rozvody.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: Nad ránem čekejme teploty už jen kolem 10-12 stupňů. Přes den ale bude ještě babí léto, dokonce 27 stupňů místy naměříme. Přes den bude nejdřív polojasno až oblačno, ale právě odpoledne se zatáhne a tak si na cestu z práce a ze školy raději přibalte deštníky.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: Kolona na D1 od kilometru 178 ve směru od Prahy na Brno. Zdržení dělá 20 minut, no a pevné nervy si připravte taky na pražském okruhu. 10 minut si postojíte v koloně u exitu na Ořech. Tak šťastnou cestu s Frekvencí 1. Teď už opět s Milanem Bílkem.
5: Hezký večer vám přeji, vezu vám taky Petra Jablonského a dáme si takové krátké srovnání, jak to 15. září vypadalo v historii, co se počasí týká. No a že dneska napadaly rekordy a byly tropy o pár desítek let dřív, to pro vás mám už za chvilku. Scorpions, Lady Gaga, teď mi ráj a dokola.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty kar

0: Wind of Change, a to byly Scorpions, námi na Frekvenci 1. Užili jste si to, dnešní počasí bylo nádherně, bylo skvěle, ale nebyl to nejteplejší den, neboli nejteplejší 15. září. Když se díváme do historie, tak úplně nejtepleji bylo v roce 1947, právě tehdy v pražském Klementinu naměřili neuvěřitelných 30,6 stupňů Celsia. Jen si to představte, polovina září a venku tehdy regulární tropické léto doslova na koupání. No a pravý opak, tedy hodně velká zima, to bylo v roce 1931, to teploměry v Praze klesly na pouhé 3,5 stupně nad nulou, takže ráno škrábání oken, případně pořádně ledový vzduch. Takže dneska to byl takový hezký, zdravý průměr, no a zítra se to víceméně bude opakovat, dál nás čekají hezké letní teploty. Měli jsme výborného ranního hosta, míříme k tomu a posílám jednu velkou baladu George Michaela a taky Dua Lipa, Love Again.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: George Michael sám napsal, sám otextoval, sám zaspíval a to výjimečné ságo si k tomu samozřejmě budeme pamatovat ještě hodně dlouho. Tak minuta po půl jsme UB40 tady budou se svým reggae, které zpívali Elvis Presley, I Can Help Falling in Love With You, taky Anastasia, Left Outside Alone, ale teď zpátky do dnešního rána s námi byla Adela Elba, herečka, komička. Jaké, že to vlastně má to tetování?
1: Nově jsem si vytetovala radost.
2: Sama?
1: A ne, bohužel ne, ale asi začnu. Je to drahý totiž, že jo?
2: Ne, a hlavně v tom máš potom nějaký emoce, víš, jako nějakou vzpomínku. Kuba Ryba, že jo, ten, víte se, jak vypadá on? Půlku si dělal sám?
1: Jo, no tak zajdu na kurzík. Kubo, jdu na kurz. Tady mám Jupi, nevím, zda to vidí kamery, vy je vlastně nemáte, tak představte si nápis Jupi, to není těžké.
2: Když tam dáte k tomu kl, tak by vám dali nějaký prachy třeba ještě Jupík.
1: Jakoby jsem připravená minimálně lihovkou na tom zamakat. A pak na další ruce mám všechno, nejlepší z druhé strany. Takže já chci od života, buď jsem na narosky, dobrá, jo, kdybyste si mě chtěli objednat, milí posluchači. Umím otočit ruku. A jinak mám ráda všechno nejlepší v životě. No já to tak píšu, přijde mi to fajn. Jako já jsem zrovna včera, promiňte, viděla videa důchodců, kteří jsou potetovaní a jak všichni říkají, ježiš, až budeš stará, to bude hrozný. Ježiš, to jsou strašně cool lidi, to je tak hezký. Takže je to dobrý, těším se, až budu potetovaná důchodkyně.

0: původně taky něco, co zpíval Elvis Presley. Bylo to plné lásky, teď 13 minut po půl osmé. To byly UB40, za chvilku Robbie Williams. Nelly Furtado, Robin Schulz má pro vás Million Good Reasons. A Petr Jablonský měl svůj live a bude mít samozřejmě příští neděli krátce po 13. O koho tu byl zájem?
1: Tady Petr Jablonský, to je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady je Václav z Poděbrad.
1: Ano, Václave, zdravím, koho byste rád slyšel?
2: Já bych, jestli je možno, já bych rád slyšel krále půlročního království Stanislava Neumanna.
3: Je, tak byste, milej, že jste si na mě vzpomněl, to je krásný, tak mě tady máte, já si tady sednu. Tak už poslouchám, ptejte se, na co chcete, já na co chci odpovím.
2: Vaše výsosti, já bych se vás velice rád zeptal, zda si myslíte, že v dnešní rozhádané politické scéně by se dalo uplatnit vaše okřídlené úsloví, odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil.
3: No, bohužel já mám takový pocit, že hlavně všichni v té dnešní době hledáme trošku té slušnosti a takový tý lidskosti a pořád to hledáme a nenašli. A nakonec nenašli. No, tak a tvoji ty politici furt něco slibujou a pak to odvolávají a to funguje bezvadně teda. To je pravda.
2: A nemáte takový dojem, že ti vaši povedení rádcové se občas podobají těm našim?
3: Určitě. To je úplně stejný. To je jakoby normálně ta pohádka, to vůbec nestárne. To je pořád stejný. A pořád jenom se vybírají ty daně a zase na ně a oni je svrbí dlaně a furt stejí jenom
2: a
3: daně.
2: A
3: slibujou a odvolávají a Fiala říká, slibujou, že budete mít platy jako v Německu a odvolávám, co jsem odvolal, slibuju, co jsem slíbil. To je hrozný. A ten Babiš taky, to je taky stejný. Ten slibuje taky, co zase slibuje teď ten Babiš? No, všechno slibuje, všechno bude levnější a bude líp. Houby bude líp.
2: Takže si to bude rozumím, v podstatě jsme tak trochu v půlnočním království.
3: Jsme tak trošku v půlnočním království, kdybych to neměl říct pohádkově, ale normálně jak to je, tak jsme trošku v prdeci. Víte kde.
2: Takže hurá do země krále Miroslava.
3: Přesně tak.
2: Otázkou je, jestli existuje.
3: Mějte se krásně.
2: No nic, rád si vás slyšel.
3: Já vás taky, mějte se moc hezky. Mějte se, nashledanou.
2: Nashledanou.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
6: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Angels. A to byla Robbie Williams v baladách. Budeme pokračovat. Milli Vanilli si dáme po 20. Od Stinga to bude Fields of Gold. A nebo Tony Braxton.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Láďa Jakub.
7: Dobrý večer. Na kolejích mezi Ostravou, hlavním nádražím a nádražím Ostrava střed chybí kabely. Někdo je ukradl. V Polsku můžeme rychle přijít o řidičák na železničním přejezdu. A v Německu se nakazili další lidé malárií. Krádež kabelů teď komplikuje už čtvrtým dnem dopravu na železniční trati mezi Ostravou hlavním nádražím a Ostravou střed. Doprava je tam tedy omezená. Některé spoje musely být dokonce zrušené. Po pachateli nebo pachatelích, kteří způsobili značnou škodu, pátrají policisté. Skoro ve všech rezortech i v rezortu zdravotnictví se v rámci rozpočtu musí škrtat. Nejvíc právě v tomto rezortu zdravotnictví. V presklubu Frekvence 1 to řekl Vladimír Pikora, předseda rozpočtového výboru sněmovny z motoristů sobě. Podle něj ale přeci jen výjimka a tou je naše armáda.
8: Armáda nikdy nebyla tématem, protože vidíme, co se děje ve světě a prostě si myslíme, že je potřeba reagovat na ten vývoj. A ne jako spoléhat na to, že všechno nějak dobře dopadne a my nebudeme vůbec situaci sledovat a reagovat ani. Navíc tady máme nějaký mezinárodní závazky vůči NATO a podobně a zatím nikdo neřekl, že ty závazky plnit nebudeme.
7: Celý presklub Frekvence 1 se můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Řidiči, kteří v Polsku vjedou na železniční přejezd po spuštění výstražné signalizace, zřejmě v budoucnu automaticky přijdou o řidičák. Ale aspoň dočasně. Podle agentury PAP to obsahuje návrh zákona, který dnes v reakci na nehody na přejezdech přijala právě polská vláda. Dva lidé ze čtvrti v blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu onemocnili malárií. Během léta na takzvanou letištní malárii ve Frankfurtu zemřeli dva zaměstnanci letiště. Šéf zdravotního úřadu Peter Tinman vyzývá lidi, aby spozornili, pokud se u nich objeví horečka nebo nespecifické symptomy, jako třeba bolesti břicha. Měli by pomyslet na to, jestli nejde právě o letištní malárii, která je výjimečnou cestou přenosu infekční choroby mimo oblasti, kde se běžně vyskytuje. Tedy v Africe, Latinské Americe nebo Tichomoří. Hmyz se právě do německého Frankfurtu zřejmě dostal už v červenci v nákladním prostoru některého z letadel z regionu postiženého malárií. Do ulic severočeského Ústí nad Labem se v sobotu vyběhne zhruba 9 tisíc účastníků půlmaratonu. Novinkou závodu je účast lékařů, kteří se budou pohybovat mezi účastníky. Akce ale omezí dopravu v centru krajského města.

0: Podle primátora Petra Nedvědického bude však uzavírka menší než v předchozích letech.
1: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené i v průběhu toho závodu. Vlastně nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální dopravy. Takže ta omezení jsou skutečně minimální.
0: Účastníci, běžci i dobrovolníci můžou využít po celou dobu trvání akce MHD v Ústí nad Labem zdarma.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci spadnou teploty mezi 14 až 8, aby se odpoledne vyhoupily na 25 až 27 stupňů Celsia. Ale pozor, přes den se od Německa zatáhne a odpoledne už čekáme déšť.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A pozorní, buďte také kvůli nehodě na dálnici D35 v Olomouci na kilometru 272 ve směru na Hradec Králové před sjezdem na olomoucké Nemilany se bouralo. Tak nohu z plynu a bezpečně dojďte s frekvencí 1. A na frekvencích frekvence 1 stále Milan Bílek.
3: Hezký večer a jedeme dál. Budou Marquez, taky Tony Braxton a třeba i Pitbull Feel This Moment. No a teď je tady hit Vayamos Compañeros.

0: Unbreak My Heart, byla Toni Braxton se svojí velkou baladou, jednou z těch nejslavnějších z let 90. Teď já už jsem dneska slyšel někoho, že si chválil baví léto, ale to tady ještě zdaleka nemáme, máme tady moc hezké počasí, no a já si říkám, kolikrát, aby se v tom jeden vyznal, možná jste tu netušili, ale už máme za sebou, a to máme dneska 15. září, mariánské léto, které přichází jako úplně první, a přichází ještě v době astronomického léta. Taky jsem netušil, že od 10. do 25. září máme ludmilsko-matouské pozdní léto, které vlastně plynule navazuje mariánské a tvoří jakýsi most k pravému babímu létu. No a to pravé babí léto se datuje samozřejmě tak jako ne úplně na hodinu a na datum, ale je od 21. září do 2. října, což je ono typické pravé a váže se navíc k svátku svatého Václava, tak doufám, že nám to s tím hezkým babím létem klapne a mohlo by to být dobré i s tím tereziánským, které je vlastně takovou tou puzní vlnou teplého počasí v říjnu, pro kterou jsou šel typické velmi husté ranní mlhy a citelné noční mrazíky. Takhle nějak bych si to představoval a to tereziánské léto ještě by se mohlo klidně protáhnout tak nějak do listopadu, tak bych to viděl. Tak uvidíme, co s tím vším udělá El Niño, možná nám zruší zimu a možná se tereziánské léto protáhne někam hodně daleko, to by nebylo špatné. Tak si na to počkáme za chvilku. Milli Vanilli, Jennifer Lopez anebo Chinesky a selhání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kyla jim go na misiu a to byly Mili, Vanily a jejich velký hit pro vás. Dal Sting, Helena Zeťová, David Guetta a tady Swims, to bylo, nebo to bude pro vás Gone, Gone, Gone. No a teď taky Suchánek a Kolečko, tak pánové, co vy na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: David, 27 let, z Hradce Králové, píše, když ryby žijí celý život ve vodě, musí vůbec pít? Když ano, proč se jim voda nedostane do plic? Já když se napiju při plavání, tak má problém.
3: No ono teda, já nechci tady machrovat, já jsem z biologie 4, jo, ale ryba nemá plíce, ale žábry, to je jako první věc, ano. Jo. Takže proto se jí nedostane voda do plic. Na co se ptá? Jestli pijou. No pijou. Teď kapru, že se dělá jako tou pusou, teď to asi v rozhlasově...
2: Já myslel, že je vzrušené jenom.
3: No to je vzrušené, ale pijou. Já myslím, že pijou.
2: Já myslím, že na lovu kapr. Jako.
3: I přece jako, kdyby kapr nepil, tak kapr je čura.
2: Kapr je čura?
3: Kapr čura.
2: Jasně. Mají větry ryby?
3: No to si myslím, že ty žábry právě jako zabránějí těm větrům, že jo? No tak já myslím, že rada je, že to musíme na Vánoce letos všichni zkusit.
2: Jo, strčit mu prst do toho,
3: strčit mu prst, no.
2: Kamečky a tím zjistíme.
3: Strč prst skrz krk, krk. No.
2: Dobře.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Fields of Gold, Sting pro vás 8 minut po půl deváté. Jak se dívám, tak zítra nás čeká plno fotbalu a taky plno hokeje. Zítra, krom jiného, startuje taky první kolo fotbalové Evropské ligy Ararat Arménia Sparta Praha. Zítra proti sobě v 18 hodin 45 minut. No a na programu zítra je také první kolo hokejových zápasů, tedy hokejové extra ligy. To znamená Banes Motor České Budějovice, BK Mladá Boleslav, dále třeba HC Škoda Plzeň, Bílí Tygři, Liberec a další zápasy. U toho všeho budeme minimálně v rámci toho zítřejšího středečního zpravodajství, které tady bude a které nás čeká. Tak za malou chvíli Pet Shop Boys, Selena Miles a taky Mark Embor, Belong Together.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A dorazí za námi vzácná návštěva.
4: Českomoravská hudební společnost.
3: Což je...
4: Ano, Čechomor!
3: Už zítra ráno vás čeká živák přímo ve studiu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Láďa Jakub.
2: Já vám přeju krásný večer. Nad Prahou se proletí britské královské letouny. Medvědi na Slovensku se už stahují do vesnic i měst a ráno bude jen kolem 8 stupňů, přes den 27. Ještě jednou pěkný úterní večer s datem 15. září. O výši deficitu státního rozpočtu jsme se dozvěděli až na poslední chvíli. Nikdo nás včas o jeho podobě v rámci vládní koalice neinformoval, řekl v presklubu Frekvence 1 Vladimír Pikora, předseda rozpočtového výboru sněmovny z motoristů sobě.
3: Nikdo z nás neviděl ten rozpočet připravený dřív, nežli toho 1. září.
4: Chcete tedy říct, že jste se dozvěděli výše a vůbec chvíli, podobu toho rozpočtu na příští rok?
3: Nezdělil. Všichni ho viděli poprvé 31. srpna. Předtím to prostě nebylo.
4: To skoro nevypadá na dobré vztahy v koalici.
3: Když jste se podívali, jak to bylo, tak vidíte, že pan premiér sám nevěděl, jak to bude mít koncem srpna, to neustále ladil s paní ministryní.
2: Nad centrem Prahy v pátek krátce po 14. hodině proletí formace proudových letounů BAE Hawk T1, slavné akrobatické skupiny Red Arrow z britského královského letectva. Letouny následně zamíří na letiště v Mošnově na Novojičínsku v Ostravě, kde se o víkendu zúčastní dnu NATO a dnu vzdušních sil armády České republiky. České Budějovice hospodařily v prvním pololetí se schodkem 81 milionu korun. Příjmy za prvních 6 měsíců dosáhly 2 miliard a výdaje taky 2 miliard korun. Žádná velká investiční akce zatím nenabrala zpoždění, vyzříká náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš.
5: Město České Budějovice za první pololetí se v podstatě drží schváleného rozpočtu. Hospodaříme s příjmy na úrovni asi 53% oproti předpokladu, takže máme lehce vyšší, což je fajn samozřejmě, že ty daňové příjmy přicházejí trošku vyšší. Výdaje jsou zatím na úrovni nějakých 37%.
2: Zastupitelé v Českých Budějovicích si pro letošní rok schválili městský rozpočet se schodkem 726 milionů korun. V obci Blatnica na úpatí slovenské Velké Fatry dnes během dne běhal medvěd, přeběhl přes náves a škrábl starší ženu. Informuje o tom televize Joj. Uvedla, že na návsi tou dobou byli lidé, včetně prodejce zeleniny a květin. Medvěd se pohyboval v jejich blízkosti a tlapou poškrábal 79-letou ženu. Ošetřili ji zdravotníci v nemocnici v Martinu. Pak ji propustili do domácího ošetřování. Střety medvědů s lidmi právě na Slovensku nejsou ojedinělé. Naposledy se takový případ stal minulý týden. Slovensko, ale i Rumunsko s podporou dalších států, včetně České republiky, podle náměstka Kufy žádají o snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii. Fotbalisti Liberce ve třetím kole domácího poháru zvítězili na stadionu druhogoligové Vlašimi 2-0 a poprvé od roku 23.

0: postoupili do osmifinále MOL Cupu. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3-0.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci spadnou teploty mezi 14 až 8, aby se odpoledne vyšplhaly na 25 až 27 stupňů. Ale pozor, přes den se od Německa zatáhne a odpoledne už čekáme na několik hodin déšť.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Opatrní buďte, šoféři na západočeské D5C z Plzně na Prahu u Berouna na kilometru 15 havaroval nákladňák ve stoupacím pruhu. V místě se vybočuje tak nohu z plynu a šťastný návrat domů. A po zprávách 3,5 minuty po 9. je tu opět večer s Milanem Bílkem.
2: Láďo, ty jsi měl zajímavou informaci o medvědech. Neznamená to náhodou, že když medvědi zbíhají z hor, už takhle v půli září, že bude třeba tuhá zima?
0: No, někdo to říká třeba o jelenech nebo o srnkách. No,
2: já miluji takový předpovědi.
0: Nebo jo, to jsou takový zvířecí meteorologové.
2: No, anebo cibule, když přijímá nějakou tlustou slupku, nebo tak taky bude zima. Když říčí med, tak zase bude velká zima. Že jo. Nevíš náhodou, ty víš všechno.
0: Vůbec netuším, možná ještě trošku brzo na to, ale zeptáme se třeba někdy v budoucnu nějakého amatérského meteorologova. Jednoho takového znám na Sokolovsku.
2: Dobře, tak to držme a ptejme se, mě to zajímá. A samozřejmě jedeme dál. Tak, 15. září, máme tady velké automobilové výročí, protože před 50 lety byla představena Škoda 105 a 120 v Brně. Tak mířím k tomu za chvíli, teď Donna Lewis, anebo Katy Perry. A rovno.

Diana Lewis na Frekvenci 1 taky slibovala I love you always forever. Tak máme 15. září, abych neraz zapomněl na jednu velkou automobilovou premiéru a já auta miluju. Je to rovných 50 let, co byla představena modelová řada Škoda 105 120. Byla představena veřejnosti přesně 15. září 1976 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a právě dnes tedy oslavuje 50 let to své premiéry. Tak co si o těchto škodovkách pamatujeme? No jezdili jsme samozřejmě s našima na výlety za babičkou, za dědou. Ono se tehdy moc nejezdilo, ale myslím, že tímhle autem se vozil každý z nás. Jenom připomínám, že tenhle vůz měl motor vzadu, pohon zadních kol a stal se vlastně nejrozšířenějším automobilem na československých silnicích a symbolem celé jedné éry. Co si budeme povídat, vlastně ačkoliv šlo ve své době o velký inženýrský kompromis vynucený tehdejším režimem a vlastně vůz byl technicky zastaralý už v den své premiéry, bylo to trochu nešťastné auto, tak se udržel ve výrobě neuvěřitelných 14 let a celkem se vyrobilo přes 2 miliony kusů všech možných variant, včetně tedy pozdějších modelů 130, 135 a 136. Tak to, že to bylo zastaralé a že vlastně Evropa už tehdy jezdila úplně jinými vozy, to je sice pravda, ale jak známo, tak tou nejslavnější věcí je vždycky sentiment, nebo nejdůležitější, a ten hřeby je úplně všechno, takže my na to máme vzpomínky, my to máme rádi a to, že to moc nejelo a bylo zastaralé, to jak si přehlížíme. Tak dodnes v rámci sentimentu vyhledávaná sběratelská rarita, pokud je to v pořádku. Tak máte-li chuť, tak se tím někdy sveste, zaspomínejte. Já jsem tím nejel hodně dlouho, tak musím někoho potkat a rád se tímhle vozem povozím. Abych si vzpomněl, jaké to bylo v těch 70kách a 80kách. Pro nás všechny. Už za chvíli Freddie Mercury, taky Mariah McKee, Show Me Heaven a teď Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší.

kdy spolu máme navždy zůstat. Život je dlouhá věta, však tohle ráno nám stačí jedno slovo, a to ano. Krok za krokem, den za dnem,

0: Dave Kells, to bylo solo Freddie Mercury na frekvenci. Na příjemný večer vám přeji. Máme to bez přeháněk, bez toho budoucího deště nad Českem, tak si užívejte. Za chvilku Rideside Fred, taky Katarína Knechtová. No a Marta Jandová, tak ta roztančí podzim, to je jasná věc, ale dnes byla spolu s námi, takže co nového u Marty Jandové právě dnes po 10. hodině. Tak pojďme na to.
1: Tak, prosím vás, pojďme dneska projednávat takovou věc, která se včera oznámila na tiskové konferenci Stardance na britské ambasádě, protože Stardance letos vlastně slaví 20 let v České republice a jednu věc za tu dobu skoro vůbec jako nepotřebovala měnit, že jo, a to moderátory. Marek Eben, Terza Kostková, kteří jsou spolu už úplně od první řady v roce 2006. Já jsem se dívala na staré fotky a Marek Eben tam vypadal tak strašně jako mladoučce vlastně a Tereska byla jak holčička, no a vlastně provedli diváky všemi 13 dosavadními řadami. Letos vlastně za chvilku, za 4 týdny začíná řada 14. A právě včera přišlo to oznámení, že to bude jejich poslední řada po 20 letech, že už je čas skončit vlastně v tom nejlepších. Docela vtipný je, že každý z tady té dvojice je vlastně úplně jiný typ moderátora, i když takhle oba dva jsou teda velice jako takový graciózní, jo, takový prostě, jako první republiky. Pan Eben je teda suchej, takový pohodový glosátor. Dokáže jednou větou vlastně úplně schodit napětí v tom sále. Tereska je zase taková herecká, že emotivní hodně. A ta jejich kombinace takových dobroty vlastně funguje právě už 2 dekády. Tereska dokonce říká, že Stardance jí dala obrovskou školu živého vysílání a že díky ní mohla profesně růst právě i vedle Marka Ebena. Marek zase přiznává, že živé přenosy ho ani po letech nepřestaly trochu děsit. Dokonce už moderoval Stardance s 39 horečkou a měl antibiotika, jo. Takže, jestli někdo řekne, že Stardance bez Ebena Kostkové by byla pořád Stardance, já tomu teda úplně moc nevěřím. Samozřejmě, že to bude Stardance vždycky. A ptala jsem se vás, co si o to myslíte vy a koho byste navrhovali za další moderátory. A musím říct, že tady teda padl už jako takový super nápad, který se mi moc líbí a pokud je dneska potkám, nebo aspoň jednoho z těch dvou, tak jim to navrhnu, že by to byl prostě úplně super nápad. Tak píše Helča, ahoj Marti, já si dokážu představit Ivu Kubelkovou a Libora Boučka, ale bude těžké navázat. Pěch píšou, a to se mi právě hrozně líbí, tady ta zpráva, moc za ní děkuju. Všechno hezký jednou končí, bohužel je to tak. Byli skvělí, byli světoví, ale určitě to bylo dost náročné, ty živé vstupy. A chtějí už mít taky klid. Za mě by byly bombastická náhrada, a teďko pozor, fakt dobrý nápad byl posluchačky. Manželé Dickovi. To by se mi líbilo, protože ten Vojta je takovej, má to jako jak zpívá i ten jazz a ten funk, tak je takovej prostě jako klasický. A Taťána taky jako super, jo. Takže to je to se mi líbí.

0: Don't Talk Just Kiss, a to byli Right Side Fred. Máme 12 minut po půl desáté. Foreigner si dáme po dlouhé době. Jejich I Wanna Know What Love Is, taky Mylène Farmer. No a velké hlavy, ty se dnes pustily jako vždycky do hádání a vzpomínání na jeden starý song.
1: Pojďte si s námi tipovat podle nápověd 32 let starý song.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: No, ten názov v originále je trojslovný, ale tie tri slova sa dajú vyjadriť jedným slovom. A to slovo je barabizna.
4: Barák na odstřel. Jediná písnička, ktorú mám.
5: Teda, ale ty si překvapil. Jako.
3: Aleš Brichta. A i mě hele, to vyrazilo barabiznu.
6: Počkejte, a ne to. Hlavně, že ne Janě. Já jsem chtěl jenom říct, jestli bychom si to nemohli zahrát v maďarštině v originále.
5: To nemáme, ale máme to takhle.
4: Maďarštině mám.
6: Já vím, co tam chodili na zeď, ale neříkejte to.
5: Co maďarštině?
4: Oj laho, fuasi, Dmitri Lena, rol meše. To je Omega.
6: No. Ti říkám, že originál je lepší.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí. Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. A o víkendu vyrazí z Prahy do Ostravy speciální vlaky. Podrobnosti teď s Láďou Jakubem. O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí, o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejčastěji šoféři podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě havarovali proto, že se nevěnovali řízení, a zmínil i další důvody.
3: Ty nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
2: Nejpočetnější skupinou obětí dopravních nehod byly letos o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy téměř třetina z celkového počtu. Slovenští hygienici varují před jedinou konkrétní šarží balené vody Natura. V půllitrové lahvi jemně perlivé vody, která se plní v Teplicích nad Metují na Náchodsku, naměřili na Slovensku pH 14. A to ukazuje na přítomnost silně zásadité žiraviny, která může způsobit vážné poleptání trávicího traktu. Problém se týká šarže s minimální trvanlivostí do 27. listopadu. Zatím není jasné, kolik lahví se závada týká. Slovenští hygienici nařídili mimořádné kontroly, ale lidé by vodu z uvedené šarže rozhodně neměli pít. Armáda během několika příštích hodin zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. A potom oznámí další postup. Česká televize to řekl náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Někteří opoziční poslanci se nad nasazením armády pozastavovali. Předseda výboru Josef Flek uvedl, že není zastánce toho, aby armáda dělala všechno, na co vláda ukáže. Koaliční členové označovali činnost armády v místě znečištění na Šumavě za součást výcviku nebo za reálný zásah. Na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které budou o víkendu na letišti v Mošnově na Novojičínsku, vypraví České dráhy speciální expresy z Prahy, Brna i Olomouce, řekla to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
4: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
2: Ještě doplním, že na akci pojedou taky speciální autobusové linky z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice a budou jezdit kyvadlová doprava i od nádraží.

0: ve studence.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Nad ránem bude jasno, teploty kolem 9 stupňů Celsia. Ve čtvrtek přes den pak bude nejdřív docela dost slunce. A teploty 25, 26, 27. Odpoledne se ale od Německa začne zatahovat, může i na pár hodin zapršet.
2: To byly nové zprávy, máme 22 hodin, 3 minuty k tomu, přeji vám hezký, klidný úterní večer. Tak za chvilku pro vás mám známý vál z Pretty Woman, tedy Mazej Bin Láv, budou rok Svéteva Farna. A teď Luz Capaldi, Forget Me.
1: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

0: hit Massa Bin Love, to byl Roxette, že tenhle vál a tahle píseň byla doporučená do filmu Pretty Woman a tam úspěšně bodovala, to všichni víme, ale zajímavý je docela příběh, protože když režisér, který se jmenoval Gary Marshall, poprvé uslyšel tenhle song, tak ho odmítl s tím, že se to do filmu jaksi nehodí. No a Per Gessle, tedy člen Dua Roxette, mu poslal nově upravenou verzi bez vánočních motivů, protože to původně byla vlastně vánoční píseň. No a pan režisér ji nakonec zkusil sestříhat dohromady s takovou emotivní scénou, kde se postava Julie Roberts loučí v autě. A výsledek byl tak silný, že režisér okamžitě změnil názor a píseň ve filmu nechal. A dokonce prohlásil, že bez téhle skladby by scéna neměla ani poloviční emoce. A dobře udělali, říkáme si po létech. Už za chvíli Shakespeare Sisters and Lakes a taky Miles Smith. Nice to meet you.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Stay With Me, a to byly Shakespeare Sister. To dnešní ráno nám dělala společnost Adela Elbl, česká herečka a komička. My jsme probrali ty její kérky i to, že má chuť si je dělat sama, ale došlo taky na autoškolu. No, časy dávné, tak kdy vlastně dělala řidičák?
1: Já jsem paradoxně jako si udělala řidičák až před 3 lety a jezdila jsem vlaky.
2: Vidíš, Míro, že nejsem jako jediný exot, jo? Já jsem si to taky dělala takhle pozdě.
1: Ale to já hodně cestovala do toho, jo? Pořád na nějaký vystoupení, různě mě vozili kolegové a vydržela jsem to dlouho, ale pak jsem... sešlo se to s tím 3. těhotenstvím, kdy už mi došlo, že to už nejde.
3: Potřeba. A byla jste velmi zodpovědná v té přípravě. Třeba Lubka si, když usínala, tak si zkoušela šlapat na spojku pod peřinou. Aha, na brzdu,
1: já jsem si uvědomila, že se mám ráda už a že ve svém věku se nebudu učit spojku, brzdu, plyn.
3: Automatikně.
1: Takže mám řidičák na automat.
2: Už jako přímo, jako
1: přímo řidičák. No, takže vlastně mám trošku...
3: A tam jako razítko, automat?
1: No, tak ano, ano, je to jak ZTPčko.
3: Můžete parkovat na speciálních místech.
1: Jasně. Frekvence 1. To nejlepší.

0: Everybody Hurts. To bylo bez chyby. To byly R.E.M. 8 minut po půl 11. Tak jenom pár hodin vlastně už nás dělí od toho zítřejšího rána. Rád to zopakuji, že ve čtvrtek, nebo ve středu, a ve čtvrtek taky, ale zítra je středa, tak ve středu to může být hodně veselé, protože vy jste neuhodli právě dnes ve čtyřech možnostech poslední slovo skupiny Čechomor. Takže my jsme načetli 2000 korun a zítra je to pro vás 2,5. Když to dáte, získáváte celé 3000. Tak je tady otázka, je tady vlastně nevyřčené poslední slovo. Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět co? To je věta skupiny Čechomor a vy doplňte, co by to mohlo být. Vy jste dneska typovali třeba proměny, pivo, energie, potlesk, ale to je špatně, má tam být něco jiného. A je to, musím říct, jako docela těžké. Tak nechávám na vás už za chvilku Brian Adams, Divokej byl, anebo Leonie Callum, Scott a Stay.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Mám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: A ze studia zdraví Láďa Jakub. Pojišťovny vyplatili za předloňské povodně 18 miliard korun. Češi loni vzdali 770 tun prošlých a nespotřebovaných prášků. A poslanci se nově řídí novými pravidly ve sněmovně. Šarže minerální vody Natura jemně perlivá, ze které pochází lahev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských hygieniků naznačil přítomnost žiraviny, se podle hygieniků v České republice vůbec nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodaná jen na slovenský trh. Uvedla to hygienická služba, která spadá pod České ministerstvo zdravotnictví. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené v Česku před dvěma lety zářijovými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Zrostl počet vyřízených pojistných událostí, řekl pro naše rádio mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
1: Celkový účet za jednu z největších přírodních katastrof v novodobé historii českého pojišťovnictví se tak meziročně zvýšil o 557 milionů korun, tedy o 2,7%. Aktualizované statistiky zároveň ukazují další pokrok v likvidaci škod. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl o 5 tisíc z 95 na 100 tisíc.
0: Největší dodatečný nárůst zaznamenaly pojišťovny u škod na budovách obyvatel. Odhad pojistných plnění tam vzrostl o 7%, na víc než 7 miliard korun. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých nebo nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc, uvedla to Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle průzkumu asociace je ale vyhazuje do koše téměř každý pátý Čech. Pro poslance platí nová pravidla jednání ve sněmovně. Nově bude například platit limit pro navrhování změn programu schůze a naopak se prodlouží čas na schvalování ve sněmovně.
2: Novela jednacího řádu sněmovny by měla omezit obstrukce. Poslanci a poslankyně s přednostním právem budou moct mluvit maximálně půl hodiny, řadoví zákonodárci 5 minut. Rozšíří se taky čas na schvalování zákonů. Doteď sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek. Od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. První schůze sněmovny, která se bude řídit novým jednacím řádem, je naplánovaná na příští týden. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu pod Českou ulicí v centru Brna. V novém kolektoru budou uložené veškeré inženýrské sítě mimo plynovodu, což do budoucna zjednoduší opravy. Po roce přípravných prací bude ražba trvat přibližně rok. Pokračuje Michal Benža z technických sítí Brno.
3: Celkem nás čeká 235 metrů ražby. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory. Aktuálně se vlastně staví ten hlavní tunel zhruba 5 metrů na výšku z důvodu toho, že vlastně se musí připravit prostor pro budoucí jednotnou dešťovou a splaškovou kanalizaci, která pak bude zakomponovaná pod podlahu toho finálního kolektoru.
0: Po skončení ražby bude tato brněnská chodba osazená ocelovou konstrukcí, která ponese inženýrské sítě, jako je horkovod, vodovod nebo kabelové rozvody.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: Nad ránem čekejme teploty už jen kolem 10-12 stupňů. Přes den ale bude ještě babí léto, dokonce 27 stupňů místy naměříme. Přes den bude nejdřív polojasno až oblačno, ale právě odpoledne se zatáhne a tak si na cestu z práce a ze školy raději přibalte deštníky.
5: Hezký večer vám přeji, tak Láďa nám posvětil, že zítra nás čekají opět letní teploty, byť v druhé půli dne už to může být takové upršené, ale tu první půli dne si užijte spolu s námi. A nebo teď, před půlnocí. Tady je Michal Hrůza pro EMU.
4: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: I Will Always Love You, a to byla Whitney Houston se svým zásadním slaďákem na frekvenci 1. Tak zítra středa, to znamená taky Press Club. Hostem Press Clubu bude místo předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová. Kuba Vajnlich se bude ptát i na to, proč se opozice neumí prosadit ve sněmovně se svými tématy. I to bude téma našeho Press Clubu. Startujeme po 18. Tak už za chvíli Sandra, One More Night, anebo Činasky, Láska a data.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, eKondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Fever Dream, a to byl Alex Warren, minutu po půl dvanácté. Tak hezký večer vám přeji, posíláme Rose Ramazzottiho a teď pri oltáři a tady je svatební od Kristýny.

0: Jo, Bela Kosa, Eros Ramazzotti s námi, no a zítřejší ráno je na spadnutí. Máme pro vás skvělé hosty, samozřejmě taky první kolo posledního slova a ještě něco navíc. Tak dobrou nocež do rána, já se na vás budu těšit opět zítra po 18. po středečním presklubu.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A dorazí za námi vzácná návštěva.
4: Českomoravská hudební společnost.
3: Což je...
4: Ano, Čechomor.
3: Už zítra ráno vás čeká živák přímo ve studiu.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
3: O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí. Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. A o víkendu vyrazí z Prahy do Ostravy speciální vlaky. Podrobnosti teď s Láďou Jakubem. O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí, o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejčastěji šoféři podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě havarovali proto, že se nevěnovali řízení, a zmínil i další důvody.
4: Ty nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přejetí do protisměru z nějakého důvodu, ať už nezvládnutí toho stroje, anebo to může být i z důsledku únavy, ale samozřejmě ty detaily se potom těžko zjišťují, když tam dojde k tragické dopravní nehodě.
3: Nejpočetnější skupinou obětí dopravních nehod byly letos o prázdninách motorkáři. Zemřelo jich 32, tedy téměř třetina z celkového počtu. Slovenští hygienici varují před jedinou konkrétní šarží balené vody Natura. V půllitrové lahvi jemně perlivé vody, která se plní v Teplicích nad Metují na Náchodsku, naměřili na Slovensku pH 14. A to ukazuje na přítomnost silně zásadité žraviny, která může způsobit vážné poleptání trávicího traktu. Problém se týká šarže s minimální trvanlivostí do 27. listopadu. Zatím není jasné, kolik lahví se závada týká. Slovenští hygienici nařídili mimořádné kontroly, ale lidé by vodu z uvedené šarže rozhodně neměli pít. Armáda během několika příštích hodin zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. A potom oznámí další postup. Česká televize to řekl náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Někteří opoziční poslanci se nad nasazením armády pozastavovali. Předseda výboru Josef Flek uvedl, že není zastánce toho, aby armáda dělala všechno, na co vláda ukáže. Koaliční členové označovali činnost armády v místě znečištění na Šumavě za součást výcviku nebo za reálný zásah. Na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které budou o víkendu na letišti v Mošnově na Novojšínsku, vypraví České dráhy speciální expresy z Prahy, Brna i Olomouce, řekla to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
5: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
3: Ještě doplním, že na akci pojedou taky speciální autobusové linky z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice. A budou jezdit kyvadlová doprava i od nádraží ve Studence.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
3: Nad ránem bude jasno, teploty kolem 9 stupňů Celsia. Ve čtvrtek přes den pak bude nejdřív docela dost slunce. A teploty 25, 26, 27. Odpoledne se ale od Německa začne zatahovat, může i na pár hodin zapršet.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike. No.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: hygieniků v České republice vůbec nevyskytuje. Podle informací výrobce byla dodaná jen na slovenský trh. Uvedla to hygienická služba, která spadá pod České ministerstvo zdravotnictví. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené v Česku před 2 lety zářijovými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Zrostl i počet vyřízených pojistných událostí, řekl pro naše rádio mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
1: Celkový účet za jednu z největších přírodních katastrof v novodobé historii českého pojišťovnictví se tak meziročně zvýšil o 557 milionů korun, tedy o 2,7%. Aktualizované statistiky zároveň ukazují další pokrok v likvidaci škod. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl o 5 tisíc z 95 na 100 tisíc.
0: Největší dodatečný nárůst zaznamenaly pojišťovny u škod na budovách obyvatel. Odhad pojistných plnění tam vzrostl o 7% na víc než 7 miliard korun. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých nebo nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc, uvedla to Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Podle průzkumu asociace je ale vyhazuje do koše téměř každý pátý Čech. Pro poslance platí nová pravidla jednání ve sněmovně. Nově bude například platit limit pro navrhování změn programu schůze a naopak se prodlouží čas na schvalování ve sněmovně.
2: Novela jednacího řádu sněmovny by měla omezit obstrukce. Poslanci a poslankyně s přednostním právem budou moct mluvit maximálně 30 minut, řadoví zákonodárci 5 minut. Rozšíří se taky čas na schvalování zákonů. Doteď sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek. Od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. První schůze sněmovny, která se bude řídit novým jednacím řádem, je naplánovaná na příští týden. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu pod Českou ulicí v centru Brna. V novém kolektoru budou uložené veškeré inženýrské sítě mimo plynovodu, což do budoucna zjednoduší opravy. Po roce přípravných prací bude ražba trvat přibližně rok. Pokračuje Michal Benža z technických sítí Brno.
3: Celkem nás čeká 235 metrů ražby. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory. Aktuálně se vlastně staví ten hlavní tunel zhruba 5 metrů na výšku z důvodu toho, že vlastně se musí připravit prostor pro budoucí jednotnou dešťovou a splaškovou kanalizaci, která pak bude zakomponována pod podlahu toho finálního kolektoru.
0: Po skončení ražby bude tato brněnská chodba osazená ocelovou konstrukcí, která ponese inženýrské sítě, jako je horkovod, vodovod nebo kabelové rozvody.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: Nad ránem čekejme teploty už jen kolem 10-12 stupňů. Přes den ale bude ještě babí léto, dokonce 27 stupňů místy naměříme. Přes den bude nejdřív polojasno až oblačno, ale právě odpoledne se zatáhne a tak si na cestu z práce a ze školy raději přibalte deštníky.

0: na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Jsme s manželkou našetřili nějaký peníze a si zajedeme k benzínce.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: Pro párek, mějte se krásně, kupte si určitě.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapněte.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí. Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. A o víkendu vyrazí z Prahy do Ostravy speciální vlaky. Podrobnosti teď s Láďou Jakubem. O prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí, o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejčastěji šoféři podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě havarovali proto, že se nevěnovali řízení, a zmínil i další důvody.
2: Ty nejtragičtější příčiny zůstávají stejné. Tady na prvním místě to byla rychlost, to znamená nepřiměřená rychlost, pak se tam bavíme o nepozornosti a pak tam máme zastoupeno to přijetí do